0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Tak jako producenti, vydavatelé a skladatelé mají i textaři lví podíl na úspěších písní zpěváků, zpěvaček i skupin. Mezi ty nejúspěšnější textaře, a možná to ani nevíte, patří i Jan Krůta, který mimo jiné napsal i text písně Hurikán.

Jan Krůta otextoval mnoho hitů, které známe a slýcháme je v rádiích. Jak to tak bývá, někdy ani nevíme, že je napsal, ale zpíváme si je. Jeho texty zpívali nebo zpívají Petr Novák, Karel Gott, Hana Zagorová, Michal Penk, Iveta Bartošová, Michal David, Helena Vondráčková i dvojice Petr Kotwald a Standa Hložek. Hit V pohodě napsal s Karlem Wagnerem pro film Slunce, seno, jahody.

Textař Jan Krůta je ročník 1946. Co se stalo v tom roce v zahraničí od nového roku do chvíle, než se v červnu narodil? Desátého ledna se v Londýně uskutečnilo první valné shromáždění OSN. 1. února končí existence novodobého maďarského království s vyhlášením druhé Maďarské republiky. 24. února zvítězil Juan Perón v argentinských prezidentských volbách. 5. března použil Winston Churchill ve fultonském projevu termín železná opona. 15. března přislíbil britský premiér Clement Attlee nezávislost Indii. 18. dubna uznali Spojené státy americké Titovu vládu v Jugoslávii a byla rozpuštěna Společnost národů. 29. dubna zasedá poprvé Tokijský tribunál. 25. května vyhlásilo Jordánsko nezávislost na Velké Británii a ve stejném měsíci vznikl Mezinárodní měnový fond. Mezi hity roku 1946 v Americe patřila filmová píseň Five Minutes More, kterou naspíval Frank Sinatra. Tak si ji poslechněme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jan Krůta se narodil v Benešově u Prahy 3. června 1946. Navštěvoval Lidovou školu umění a učil se na akordeon a další nástroje. Tenkrát nemohl vědět, že jednou bude vyhledávaným textařem. Mezi první nahrávky písní s jeho textem patří ta, která vyšla začátkem roku 1973 na deskách a jmenuje se Hastrmane Tatrmane. Hudba Zdeněk Merta, zpěv Rony Marto.

Už ve 14 letech začal Jan Krůta zhudebňovat texty staršího kamaráda a střídal venkovské big beatové kapely. V 18 poprvé nahrával v rádiu v legendárním studiu A, a to s kapelou Jindřicha Brabce. Po gymnáziu studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1967 absolvoval v oborech čeština a tělesná výchova a poté začal učit. O více než 20 let později napsal pro Hanu Zagorovou hit Rybičko zlatá, přeju si.

Jako mladík byl Jan Krůta kantor, písničkář a poeta. Jako venkovský učitel měl ale smůlu. Učil totiž děti písničku Běž domů Ivane a vyhodili ho. Když začal pracovat v Praze, postupně se seznamoval s lidmi z branže. První šanci dostal v Československém rozhlase, kde začal psát scénáře pro hudební pořady. Naštěstí se díky dobrým lidem podařilo ztratit jeho kádrové materiály. A tak se dostal nejprve do redakce časopisu Sedmička a pak do tehdy nejčtenějšího časopisu Československa Mladý svět, kde začal pracovat jako redaktor oddělení kultury. Už v roce 1972 napsal text k písni Pár vlaků, kterou naspíval Jiří Helekal.

Když přišel Jan Krůta do Prahy, začal také vystupovat jako písničkář v pražské Viole, v Umělecké besedě a v dalších klubech. Obcházel důležité instituce, vydavatelství Suprafon nebo Československý rozhlas a zkoušel uplatnit své napsané básničky. Petr Novák v roce 1973 nahrál jeho text Náš dům.

Kromě Mladého světa publikoval Jan Krůta i v tehdejších hudebních periodikách a v roce 1986 nastoupil do funkce šéfredaktora dětského časopisu, který známe všichni a jmenoval se Sluníčko.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zpívali Iveta Bartošová a Petr Sepéši. Hit Červenám napsal Jan Krůta společně s Pavlem Vaculíkem, skladatelem a producentem alba, které vyšlo v roce 1985 a jmenovalo se Knoflíky lásky. O pár let později, v roce 1992, otextoval Jan Krůta jednu z písní pro další solové album, tehdy už zlaté slavice Ivety Bartošové. Jmenovala se Půlnoční smíření a autorem hudby byl Michal David.

Na jaře roku 1989 se Jan Krůta stal spoluzakladatelem firmy Bonton AS. Postupně se stal jejím producentem a později i ředitelem. V roce 1992 založil s dalšími partnery nakladatelství Arkádia. Toto nakladatelství vydalo okolo 100 titulů a během dalších let se její činnost rozšířila i o reklamní a PR oddělení a dokonce i o uměleckou agenturu, která zastupovala mnoho známých osobností. Mezi nejúspěšnější písně, které otextoval Jan Krůta během své dlouhé a úspěšné textařské kariéry, patří hit Vzdálená z počátku 90. let. Naspíval ho Ladislav Křížek a právě jemu to nastartovalo velice úspěšné desetiletí pěvecké kariéry.

Ten Láďa Křížek to zpíval neuvěřitelně vysoko. V roce 1990 vyšlo album Karla Gotta Písmo lásky, na kterém byly hity Hříšné boléro, Jezebel nebo Promoklý Don Juan. A celé album uzavírá píseň Moji přátelé, kterou napsali Roman Cejnar a Jan Krůta.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mnoho let měl Jan Krůta v redakci časopisu Mladý svět na starosti organizaci a publicitu ankety Zlatý slavík. A rád bych připomněl, že jeho kniha Klec na slavíky byla pro mě inspirací k vzniku tohoto seriálu pro Český rozhlas. Právě při čtení té knihy jsem si uvědomil, že anketa popularity je vlastně jen velká hra. Na jejíž historii se zobrazuje hodně z toho, co se v naší zemi celá léta odehrávalo. Využívám toho v tomto seriálu dodnes. Následující hit všichni známe v originální verzi z filmu Hříšný tanec. Český text pro Helenu Vondráčkovou a Michala Davida napsal v roce 1990 právě Jan Krůta.
2: Teď

Kromě písňových textů je Jan Krůta i autorem scénářů k hudebním i publicistickým rozhlasovým i televizním pořadům a také psal scénáře k filmům, ke koncertům a festivalům. Je spoluautorem muzikálů a hlavně napsal i přes 35 knih. Nejnovější knihou Jana Krůty je román o člověku, který se nebál bát, což je první zpívající román. Kniha z prostředí českého showbiznisu obsahuje QR kódy neboli QR kódy, jak se říká česky, které čtenáři umožňují přehrát hudební ukázky a scénky spojené s dějem. Prostě normálně naskenujete ten QR kód, čtete dál a hrajete si k tomu písničku. Výborný nápad, který bude patřit určitě k událostem na knižním trhu v roce 2026. V roce, ve kterém zemřel král rock'n'rollu Elvis Presley, tedy v roce 1977, Jan Krůta česky otextoval hit, který se jmenuje Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Naspíval ho Radek Tomášek.

Jan Krůta také píše a moderuje pořad Nedělní ráno Českého rozhlasu Dvojka. A i tuto informaci dávám do krabice, kterou mám před sebou, a lepím na ní papírový štítek s jeho jménem. Začali jsme hitem, který Jan Krůta otextoval pro nejčastějšího interpreta svých textů Dalibora Jandu. A stejně tak i končíme. Zatímco první hit se jmenoval Hurikán, ten poslední má název Kdejsi. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavici a slavice.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásný pátek všem.
5: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: ze mě
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod. A
0: jinak za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo, jo, jo.
0: Několik herců tam bylo.
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklov.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomeje ještě.
1: No tak ten
0: času
1: tam byl no v celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano, ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem prostě chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skok. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt devíti ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo z dosku, že ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to. No a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, teď jsme to jako naskoušeli a oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Ty kolem, a teď jsem tady.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátí, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou mi říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už víte, že tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako, co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje. Co? Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. Aha. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkej, to je, máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře, Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině, z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola, takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Kopacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám, Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuji.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a teď se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. Máma říká, nikam, máme Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílý, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší.

0: skulinku, aby viděl, co se to děje. A tam se objevily dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes něj se po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty krůty šli za 2 hodiny zpátky domů.
1: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digiradio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do soudu dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Maruško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bez vás, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus v Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si nám
2: třeba. Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitele chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi

0: amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
1: Čá, chci být taky tak, zločinec.
0: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu a vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní, tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
2: Tě na rukou nosili.
0: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
2: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii za to, že si užili
0: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
2: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté mámosovi a gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou nebo Bohumila z Prahy 9 nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
0: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
2: Ten tu byl tento týden.
0: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ona mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
2: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je?
6: To jsem, Aranka Kurucová!
4: To je ona. To je ona.
1: A jde střelka. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
1: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
1: Chytit? Za co? Za co mám chytit, pánka, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid. My ti to tady se snaživcem ukážeme.
1: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zadkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
1: Osepíš.
4: Ano.
1: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
1: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
1: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
1: No jasně, našemu Férovi na vencl pacu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko. To jste neviděl, to
4: ale
1: jste ještě neviděl.
4: Ale ne, Kurucová, ale jo, to byla jiná situace.
1: To byla nádherná, všichni
4: to si byla ještě kriminální živel.
1: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
1: Já už nejsem kriminální.
4: Pak jsi začala spolupracovat.
1: Ano, no, to
4: pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili, Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
1: To jsme udělali.
4: No?
1: To
4: si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
5: No.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře.
1: Tak,
5: pojďme do akce.
1: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
1: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
1: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal, a to je téma těchto dní, že Marie?
0: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale. A vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
2: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti.
0: To je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
2: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
0: No panenka,
2: panenka.
0: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
2: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím vás, Karvine. Dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak
4: mějte se krásně.
3: Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: No takhle, takže k Jirkovi musíte, Mario.
4: No,
1: tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás, mějte se hezky. I vy, naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych Šípa.
1: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě, co se čítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled, ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak mu trošku pomoct.
10: Víc jedu na plnej plyn, pane Mare.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: No jasný.
8: Jo, deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta. Já to poznám.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná, no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě.
8: Tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? Nevím, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde se vesel, ne?
8: Snaživec, co jste mi to
9: já
8: sem přivedl? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá, ale major.
8: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí?
8: No.
9: Jak nepochopí? Fero!
8: Kurucová.
9: Co máš, pojďte si dárom?
8: Kurucová.
9: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil.
8: Pane. Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: Ještě pěti,
8: Kurucová.
9: Pěti kábly,
8: pojď. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: Hodit bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane
8: Ale
10: majore.
8: Ale snaživec. Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane
8: majore.
10: Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne.
9: Vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, ano. Tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, snaživec,
9: zase
8: akce.
9: Zase to tady zaseklo.
8: Akce.
9: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant.
8: Ale pozor. Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježíš, koupná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: Ne, to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec,
10: ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru, půjdete tady.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá, takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie
3: Ježíš,
1: samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale ve skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu. No.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, co? Tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čtu rovnou, jo.
5: Čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis!
4: No. Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní Těhlovice?
3: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Vždy.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ejte to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak od začátku, nebo od začátku, já nevím, kde
5: jsem byl. Od začátku.
4: Tak v 75. minutě.
5: Teď ti do toho nebudeme skákat,
3: Ne, teď ne.
5: No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: V 75. Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady, správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo, fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no.
3: Čti.
4: Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl!
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Hospodaření Plzeňského kraje skončilo schodkem 360 milionů korun, je to méně, než se předpokládalo. Ministr Klempíř se setká se zaměstnanci, kteří přecházejí na kulturu z úřadu vlády. Češi na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice získali 4 medaile. A dnes bude polojasno až oblačno s teplotami do 21 stupňů. Pěkný den přeje u zpráv Andrea Samešová. Schodkem zhruba 360 milionů korun skončil závěrečný účet Plzeňského kraje za minulý rok. Dnes ho budou schvalovat zastupitelé. Jak dodává náměstek hejtmana Pavel Strolený z hnutí ANO, původně měl být schodek 1,5 miliardy korun.
2: Ta úspora je jednak v lepších soutěžích, kde jsme ušetřili nějakých 500 nebo 600 milionů a samozřejmě byly některé věci, zvlášť u škol, které budou přesouvány do roku 2026, že se tam všechny peníze neutratily. Vesměs jsou to tyhle ty věci. Myslím si, že jsme skončili hodně slušně a co se týká i predikovaných příjmů, tak tam jsme se srovnali prostě s tím, co bylo plánované.
0: Podle Stroleného je schodek krytý z rezervního fondu. Dýšina na Plzeňsku dokončuje opravu střech v areálu čistírny odpadních vod. Ty původní byly ve špatném technickém stavu. Zároveň se rozšíří vjezdová brána, říká nezávislý starosta Dýšiny Jaroslav Egermajer.
3: Technika, kterou Čevak čistírnu obsluhuje, je čím dál tím větší. A už měli problém tam vůbec zajet do toho areálu, tak aby to bylo pohodlnější a odpovídalo to potřebám, tak se musí rozšířit. A samozřejmě v rámci rozšíření se tam udělá elektrický pohon, tak aby to bylo snažší na obsluhu.
0: Zaměstnanci odboru pro lidská práva a ochranu menšin úřadu vlády budou odpoledne jednat s ministrem kultury Otto Klempířem z motoristů. Schůzky se zúčastní i vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Řešit budou například přesun útvaru národnostních menšin pod ministerstvo kultury. Další agendy dnes už zaniklého odboru si mezi sebe rozdělí i ministerstvo práce a sociálních věcí nebo ministerstvo spravedlnosti. V Lucemburku začnou přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungováním demokratických institucí s unijní legislativou.
4: První ze 6 vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodli v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Česká výprava na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice vybojovala 4 medaile a 8 postupů do finále. Martin Fuchsa získal 2 zlata, Josef dostal stříbro a debelkajak ve složení Špicer Havel má bronz. Šampionát v Portugalsku hodnotil pozitivně šéftrenér Pavel Hotmar.
5: Počet medailí, počet umístění do 6. pozice, počet finálových umístění, vlastně ve všech těch parametrech jsme opravdu hodně na to čekávání tady v Montemoru a musíme být hodně spokojeni. Opravdu jsem strašně příjemně překvapen, co se týče bodování do olympijského rankingu, tak jsme splnili minimálně to, co jsme chtěli.
0: Další velkou akcí bude na konci srpna mistrovství světa v Polsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku skoro jasno až jasno, dopoledne oblačno až polojasno, k večeru se opět vyjasní. Teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky velmi dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení čeká ode dneška řidiče v Mochtíně na Klatovsku na hlavním tahu 1/22, kde začnou práce na údržbě mostu a provoz bude převeden do protisměru. A na dálnici D5 platí stále zúžení vozovky na kilometru 150 u Rozvadova ve směru do Německa. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. We'll be right back.
6: zprávy pro vás chystá Andrea Samešová. Ty stávající skončily 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Finanční analytický úřad by mohl získávat informace o lidech přímo od advokátů, třeba při běžném převodu majetku. Navrhuje to zákon o ekonomické ochraně státu. Díky němu se má údajně lépe odhalit praní špinavých peněz. Podle advokátů je ale špatně napsaný a předávat by musel i data, která úřad nepotřebuje. To je téma, které otevřeme za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: Odstartoval 25. týden letošního roku, ať se vám v něm daří.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Proč na listnatých stromech nerostou šišky?
1: Protože tam jsou listy.
2: Protože už tam není místo na šišky.
3: Protože na ně na nich rostou plody.
4: Protože už tam není místo mezi listama.
5: Protože by se tam větev zlomila.
6: Protože toho by tam bylo moc.
7: Protože jsou, ještě nejsou rozkvetlé.
8: Protože by to pak bylo divný.
9: Protože nad tím list nad tím stromu nerostou ty šišky.
10: Že by tam třeba ty šišky třeba v tom okolí nemusí vůbec být.
11: Kvůli tomu, že jehličnatý stromy, ty mají mít šišky a listnatý mají mít nějaký plody, třeba jablko nebo švestku.

0: Hezké ráno, máme 5 hodin a skoro 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude zpočátku skoro jasno až jasno, dopoledne oblačno až polojasno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, rostlové podmínky jsou velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Advokáti se ohrazují proti zákonu o ekonomické ochraně státu předloženým ministerstvem financí. Česko jim má splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory by ale kvůli novému zákonu museli advokáti takzvaně donášet na své klienty finančnímu analytickému úřadu. A klienti by o tom ani nemuseli vědět.
1: S návrhem zákona nesouhlasí například Jan Vobořil, advokát a ředitel organizace Juridicum Remedium, která poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem v nouzi.
2: V řadě případů prostě už od první chvíle, co klient přijde do té kanceláře, tak aby už jako s podezřením koukal na advokáta, jestli on se nepromění v někoho, kdo o něm bude někam něco hlásit a ten klient to ani nebude vědět.
1: Prolamování mlčenlivosti podle něj omezuje smysluplnost právní pomoci. K zákonu o ekonomické ochraně státu podala v připomínkovém řízení přes 500 námitek Česká advokátní komora, říká její předsedkyně Monika Novotná.
3: My jsme neměli ani jinou možnost. Není přípustné, aby finanční analytický úřad mohl rozhodovat o pozastavení advokáta nebo vyškrtnutí advokáta, zakázat mu vykonávat advokátní činnost.
1: Vedení České advokátní komory se navíc spolu s dalšími odborníky poslední dva roky se zástupci ministerstev financí a spravedlnosti scházelo. Podle Novotné ale nezohlednil v návrhu jedinou jejich připomínku.
3: Já si nemyslím, že by si FAU teď v tuto chvíli osoboval nějaké pravomoci. Ale pokud ten zákon bude takhle špatně napsaný, tak nikdo nevíme, co se s ním stane za 5, za 10 let, kdo to bude vykládat, kdo bude v politické reprezentaci.
1: Novotná věří, že úmyslem nebylo advokáty poškodit. Myslí si, že evropské nařízení čeští úředníci špatně uchopili. Podle ministerstva financí, které zákon předkládá, je u přejímání evropských nařízení běžné, že se sejde mnoho připomínek. Pokračuje mluvčí rezortu Stefan Fous.
4: Navržená norma je značně technická a rozsáhlá, čemuž odpovídá i široký okruh spolupracujících a připomínkujících osob. Dosažení dohody o jednotlivých částech návrhu je pro fungování celého systému klíčové. Cílem ministerstva financí je proto dosáhnout konsenzuálního řešení.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se dnes konají přijímací zkoušky. Kvůli velkému zájmu uchazečů je nutné během dne počítat se zvýšeným pohybem lidí a vozidel u areálu fakulty a u fakultní nemocnice. Na šumavském Špičáku dnes začíná letní sezóna. Až dnes si mohou zahájit provozovatelé areálu kvůli ochraně přírody. Rozhledna bude přístupná každý den a otavírají se i turistické cesty z vrcholu Špičáku na Rozvodí a Ledovcová jezera. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změny financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Babylona Domažlicku chce přestavět legendární hotel Praha na bytový dům. Chátrající objekt obec koupila na konci minulého roku. Studii bytového domu už má hotovou. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mohlo být podle vedení obce do 5 let. Vhození omamné látky do pití by mohlo být trestné. Návrh koaličních poslanců by dnes měla projednat vláda. Za takzvaný drink spiking by nově hrozil minimálně rok za mřížemi. Podle průzkumu organizace Být sexism se s takovým jednáním setkala třetina mladých. Oběťmi byly v naprosté většině ženy. Fotbalistům Viktorie Plzeň dnes začíná letní příprava. První přípravný zápas se hrají 27. června proti Artisu Brno v Plzni na Doubravce. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až jasno, dopoledne oblačno až polojasno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Od dneška platí omezení na Šumavě na silnici 190 před Novou Hůrkou ve směru od Gerlovy Huti. Začínají práce na údržbě mostu a provoz bude převeden do protisměru. Omezení potrvá až do října. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S plzeňskými zajímavostmi za chvilku zamíříme do Rabínského domu v Plzni. Kromě jiného se tam nachází jediná funkční mikve v plzeňském kraji.
3: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
4: Což znamená?
2: Dozvíte se za okamžik, počkejte si na reportáž kolegyně Soni Vajcenbachrové.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Rabínský dům v Plzni byl postaven spolu s velkou synagogou, opravy se ale dočkal až nedávno. Při rekonstrukci synagogy v 90. letech se na něj nedostalo. V rámci jeho obnovy byla uvnitř zřízena rituální lázeň mikve, jediná funkční v našem kraji. Stejně jako velká synagoga je plzeňský rabínský dům dílem architekta Emanuela Kloce a stavitele Rudolfa Štecha. Dokončen byl v roce 1893.
2: Je to střízlivější stavba, ale je velice důležitá, protože tady vzniklo zázemí pro rabíny, pak tady bylo umístěno několik židovských spolků, byl tady společenský sál a kancelář.
3: Venko fouká, půjdeme dovnitř. Co všechno se tady v těchto zdech, ve zdech rabínského domu v Plzni během jeho existence odehrálo?
2: Byli tady židovský spolek pro vdovy z první války, spolek pro sirotky a různý další a další organizace. A po válce, po znárodění zde byl umístěn výzkumný ústav býčího spermatu a výzkum mléka. Až do doby, kdy nám to bylo v roce 92 vráceno. Rabínský dům velice chátral, zatékalo do střechy, bortily se stropy a to byl teda konec.
3: S osudem rabínského domu u velké synagogy v Plzni nás seznamuje předseda plzeňské židovské obce Jiří Lévy. K rekonstrukci potom nakonec došlo, takže to nebyl ještě úplný konec.
2: Měli jsme štěstí, podařilo se nám sehnat zhruba 100 milionů korun na rekonstrukci velké synagogy na druhou část a totální rekonstrukci rabínského domu. Kolaudace byla v třetím měsíci roku 22.
3: Teď se nacházíme v překrásných prostorách, které už skutečně zase můžeme označit za reprezentativní.
2: Jsme vstoupili do místnosti, kde je výstava o mikvích, které jsou v České republice nebo převážně v západočeském kraji. V ostatních místnostech máme kanceláře, zázemí pro lektory, je tady přednáškový sál a máme tady i zázemí pro návštěvníky, velice moderní zařízení. Abych vám ukázal zázemí, co tady máme. Tady máme kuchyňku, kde máme i několik způsobů ohřívání jídel, tak, aby jsme splnili košer předpisy, že nesmíme slučovat mléčné a masové pokrmy, tak máme i vícero ledniček, ale máme i skříně, kde se zvlášť od sebe odděleně uchovávají talíře, příbory, všechno, aby bylo podle předpisu.
3: A teď tedy do té přednáškové místnosti. Tady byste mohli i tančit.
2: No taky tady tančíme, protože židovské svátky jsou svátky veselý, pije se toho hodně vína, dobře se jí, přednášky se dělají pro veřejnost, ale zároveň tady v této místnosti můžou probíhat i naše židovské oslavy, nejenom v synagoze, ale to dokončení té oslavy je vždycky dobrým pohoštěním.
3: Máte tady i připomínku historie židovské náboženské obce v Plzni?
2: Ano, pak je tady výstava o tom, jak se synagoga stavěla, nějaký plzeňský starý listy. Jsou tady modlitební knížky, které jsme našli v synagoze z druhé světové války, které nám tady nechali vojáci osvoboditele.
3: A co je důležité, v domě je nově také mikve. Jedna jediná funkční mikve v plzeňském kraji. Ale to budeme muset jít zase dolů. Židovské památky velmi ráda vyhledávám, když jsme na cestách. Zatím jsem si prohlídla rabínský dům a na mikve se taky půjdu podívat. Měla jsem všelijaké představy, ale tohle je, dá se říci, klasický malý bazén, tady trubky na vodu přívodní.
2: To je moderní mikve, ale splňuje všechny předpisy a požadavky na rituální lázeň.
3: Což znamená?
2: Obsah vody, přirozený přítok vody, přirozený odtok vody, aby nedošlo poklesu hladiny.
3: No zrovna přirozený přítok vody tady nevidím.
2: Je s výjimkou, ale je to povolená výjimka ze střechy rabínského domu, ze speciální části, tak jak se to může dělat.
3: A je to skutečně tak, jak jsem se dočetla, že mikve je pro židy důležitější než synagoga?
2: Ano, protože když vstupujete do synagogy, tak byste měli být rituálně čistí. Čistota je čistota.
4: Pokud byste si rabínský dům s mikví rádi prohlédli, otevírací dobu najdete na webu Plzeňské židovské obce. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Než vás pozveme na kulturní akce v regionu, pojďme se v 5 hodin a skoro 50 minut podívat na to, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Zpočátku skoro jasno až jasno, dopoledne oblačno až polojasno, k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, rostlové podmínky máme velmi dobré a biometeorologická zátěž je mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 5 minut zbývá do 6. hodiny.
1: Tipy pro volný čas.
0: Festival Pocem na divadlo láká do divadla Jekátela v Plzni, kde se ve velkém divadle od 19 hodin uskuteční taneční příběh podle Tennessee Williamse Tramvaj do stanice Touha. V galerii na radnici města Kašperské hory uvidíte výstavu fotoobrazů Šumava objektivem Pavla Semeráda. Výstava je přístupná do 28. června. Centrum baroka, muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na přednášku Mezi Maashausem a komorou obraz měšťanského bydlení v raně novověkých písemných pramenech. Přednáška startuje v 17 hodin. Na zámku Nemelkov si můžete prohlédnout výstavu obrazů Oldřicha Dvorského. Tato výstava potrvá do 24. července. Na zámku Štěnovice začíná kulturní léto. Dneska nabídne od 19 hodin a 30 minut představení Návštěva na zabití. Festival potrvá do 17. června. No a v prostorách plzeňské kulturní a kreativní zóny Depo 2015 uvidíte výstavu prací Jana Lichtenberga. Výstava představuje průřez umělcovou tvorbou od digitálních artů přes malby až po koncept arty a jiné. Tato výstava je přístupná do 24. června.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
2: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: V Plané na Tachovsku se ode dneška začnou upravovat křižovatky na hlavním tahu. Na vrcholu šumavského špičáku se dnes otevírá rozhledna i turistické cesty k jezerům. Spojené státy a Irán se dohodly na míru. Smlouvu podepíšou v pátek a bude polojasno až oblačno, teploty do 21 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Ředitelství silnic a dálnic začne ode dneška pracovat na úpravách tří křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Do října opraví povrch více než půlkilometrového úseku, uvedl to mluvčí ŘSD Adam Koloušek s tím, že se jedná o stavbu za 45 milionů korun. Při rekonstrukci se obnoví povrch vozovky v celém úseku, trasy pro pěší a veřejné osvětlení. Největší změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které doplní světelná signalizace. Během oprav bude doprava řízena kyvadlově vždy v jedné části vozovky. Na šumavském špičáku dnes začíná letní sezóna. Kvůli ochraně přírody ji mohou provozovatelé areálu zahájit nejdříve 15. června. Každý den je přístupná rozhledna a otevírají se i turistické cesty z vrcholu špičáku na rozvodí a obě ledovcová jezera. Na děti tam čekají upravené naučné stezky Datlíkova a Zajícova s desetinovými tabulemi, říká mluvčí areálu Karel Samec.
6: Ty nové tabule jsou rozměrově větší než ty předchozí, mají i interaktivní prvky a určitě potěší děti i dospěláky. Mapují zdejší floru, faunu, vzdělávají, i si s malými či velkými turisty hrají. Třeba na délku skoku divokého prasete nebo výšku jelena.
5: Každodenní provoz na špičáku potrvá až do poloviny září. Advokáti varují před chystaným zákonem o ekonomické ochraně státu. Předložilo ho ministerstvo financí, které tím plánuje splnit evropské nařízení proti praní špinavých peněz. Podle České advokátní komory dává tento návrh až příliš velkou pravomoc finančnímu analytickému úřadu. Podle komory by mohl třeba konkrétnímu advokátovi zakázat činnost nebo ji pozastavit. A advokátům vadí i to, že by například museli poskytovat informace o svých klientech bez jejich vědomí. Rezort se bude připomínkami zabývat. Spojené státy a Irán se dohodly na mírových podmínkách. Potvrdili to zástupci obou zemí. Washington i Teherán souhlasili s okamžitým a trvalým zastavením bojů na všech frontách, včetně Libanonu. Dohodu by měli podepsat v pátek ve Švýcarsku.
7: Hned po jejím podpisu by se měl podle Donalda Trumpa otevřít Hormuzský průliv a měla by skončit americká námořní blokáda. Jak v rozhovoru pro televizi Fox uvedl viceprezident J.D. Vance, není vyloučené, že u podpisu dohody bude i přímo Trump. Do Evropy totiž stejně míří kvůli summitu G7 ve Francii. Na vývoj kolem situace na Blízkém východě reagují také světové trhy. Cena ropy klesla v reakci na oznámení vyjednání podmínek dohody na nejnižší úroveň od letošního března. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
5: Tereza Kneblová vyhrála kajak cross na světovém poháru v Augsburgu. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala na stříbro z časovky. Čeští volejbalisté poprvé v letošním ročníku Evropské ligy prohráli. Po třech výhrách nestačili v Jihlavě na Dánsko a prohráli 2-3 na sety.
0: Počasí.
5: Dnes bude zpočátku skoro jasno až jasno, dopoledne oblačno až polojasno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách do 17 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a bio jednička mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Tachově ode dneška uzavřená část Panenské ulice na silnici 2/198 z důvodu stavebních prací je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Týká se to úseku od Světelné křižovatky až po ulici Hradební a ode dneška platí uzavírka v Bukovce na jižním Plzeňsku kvůli výstavbě vodovodu a kanalizace. Objízdná trasa vede přes Staňkov a Puclice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemné pondělní ráno vám přejeme. Za pár minut se ohlédneme za sezónou pozemních hokejistů Litic, která pro ně skončila ziskem stříbrných medailí. Kapitán Adam Uhlíř k té sezóně říká:
9: celá sezóna super, prohráli jsme jediný zápas, jinak vlastně jsme všechno vyhráli. Teďka jsme jako narazili po druhý, ale ta sezóna vlastně jako byla těžká, složitá, ten tým vlastně se jako pořád jako lepil, hledala se ideální sestava, spousta zraněných.
8: Za chviličku uslyšíte víc, ještě předtím se s Petrem Jungmanem v kalendáriu vypravíme na Houby, ale třeba i na ruzyňské letiště.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Plzně se chystá oslava dvou velkých výročí, 85 let provozu trolejbusů a 90 let od začátku jejich výroby ve Škodovce. O historickém vývoji i o nadcházejícím dnu trolejbusů přijdou do našeho dnešního programu povídat Kateřina Morová a René Vávro. Rozhovor s nimi začíná krátce po 10. hodině. Teď máme 6 hodin a 12 minut a je to slíbené kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 15. června. Svátek má vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové, v roce 1363 dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev TU-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety.
3: 11.
2: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Plzeňští meteorologové už nám dali vědět, jak vypadá dnešní ráno v plzeňském kraji. Na severozápadě regionu je skoro jasno až polojasno, na jihovýchodě většinou oblačno, aktuální teploty mezi 7 a 11 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou více oblačnosti, která bude postupně přechodně ubývat. Během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 23 minut. Přejeme hezké ráno. Zklamáním skončila povedená sezóna pro litické pozemní hokejisty. Poté, co v Hradci Králové podlehli Slávii, převzali stejně jako před rokem pouze stříbrné medaile. Mezi ty nejsmutnější hráče patřil kapitán Plzeňanů Adam Uhlíř.
1: Pro nás celá sezóna super, prohráli jsme jediný zápas, jinak vlastně jsme všechno vyhráli. Teďka jsme jako narazili po druhý, ale ta sezóna vlastně jako byla těžká, složitá. Ten tým vlastně se jako pořád jako lepil, hledala se ideální sestava, spousta zraněných. Těžký, no, někdo se vrátí jako po zranění, není tam ta herní praxe, ta nesehranost.
2: Vypočítává možné příčiny finálové prohry 0-1 se Slaví litický kapitán Adam Uhlíř. Po sérii triumfů v hale i na venkovním hřišti teď pro plzeňský celek nastala, jak se zdá, doba stříbrná.
1: Taková ta dlouhá doba, kdy se nám jako dařilo, kdy jsme to jako zvládli vlastně po celou sezónu, ten finálový zápas. Teď se nám to jako vlastně

0: pět měsíců mít 4, 5, 6 vrcholů je prostě jako moc.
1: Co by kapitán dovedl Adam Uhlíř Lidickému, že k další stříbrné medaili? Jako trenér zase přispěl k bronzu plzeňských pozemních hokejistek.
0: Za holky jsem mega nadšenej, mega pyšnej. Za tu celou cestu, kterou jsme jako spolu podnikli, vlastně některý z nich jsem trénoval od starší žákyň, teďka holkám je třeba 20, 22, takže jako je to cesta dlouhá třeba 10 let. A to byl opravdu jako parádní pro mě last dance, kdy ten zápas od nějaký druhý čtvrtiny z naší strany byl prostě jako naprosto výborný. A ty nájezdy to jako jenom potrhly a holky to jako zvládly opravdu super.
1: Chválil s dojetím v hlase své teď už bývalé svěřenkyně Adam Uhlíř. Ten pořadě let končí u týmu Litických žen. V klubu bude ale nadále působit v roli hráče. K tomu si navíc vyzkouší halový hokej v rakouské lize v dresu jednoho z vídeňských týmů.
0: Tady to na to nemělo vliv. To rozhodnutí už padlo vlastně jako daleko dřív, než se domluvila ta hala. Je to jako složitý. Asi každý jako sportovec, který do toho se snaží jako fungovat v pracovním životě, v nějakým rodinném životě a ještě po té sportovní stránce mít tak jako hráčskou kariéru, ještě trenérskou kariéru. Prostě už to jako narazilo, no. V jednu chvíli jako nejde mít všechno. Ten čas jako není nafukovací, když třeba tělo by to dalo, hlava by to zvládla, tak toho času prostě není nekonečné.
1: Vysvětluje jedna z osobností Litického pozemního hokeje Adam Uhlíř. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Schodkem zhruba 360 milionů korun skončil závěrečný účet Plzeňského kraje za minulý rok. Dnes ho ještě musí schválit krajští zastupitelé. Původně se počítalo se schodkem 1,5 miliardy korun, uvedl to náměstek hejtmana Pavel Strolený z hnutí ANO. Schodek je krytý z rezervního fondu. V Plané na Tachovsku začíná oprava 3 křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku bude zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak budou muset řidiči využít krátké objízdné trasy. Zájemce o studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni čekají dnes přijímací zkoušky. Kvůli velkému zájmu uchazečů je nutné během dne počítat se zvýšeným pohybem lidí a vozidel u areálu fakulty a také u fakultní nemocnice, uvedla to mluvčí školy Barbora Černíková. Horní Bříza na Plzni severu představila druhou část architektonické studie centra města. Úprava se bude týkat prostoru před radnicí, starou školou a Sokolovnou a opravy navážou na už dokončený lékařský dům. Druhou část úprav by chtělo město začít realizovat v příštím roce. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Obě média jsou dlouhodobě proti. Obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje také opozice. Fotbalistům Viktorie Plzeň dnes začíná letní příprava. Úvodní přípravný zápas pak se hrají 27. června, kdy na hřišti v Plzni na Doubravce nastoupí proti Artisu Brno. Další utkání je pak čeká 1. července v Dobřanech proti Trnavě. A ještě počasí. Zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře na Tachovsku na silnici 2/605 na třídě 5. května v úseku Stříbro-Benešovice začaly práce údržby zeleně. Omezení čeká ode dneška řidiče v Mochtíně na Klatovsku na hlavním tahu 1/22. Tam začínají práce na údržbě mostu. Provoz bude řízen kyvadlově vždy v jednom směru. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a už za chvilku vás pozveme k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Nezapomeňte, vysíláme ho po 13. hodině.

0: června pro vás nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude horolezec Radek Jaroš. A tady je malá ochutnávka.
1: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat?
2: Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecké boty jsou tak tvrdý, takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cejtit.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát horolezec Radek Jaroš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Pestrost výstavy na zámku v Nebílovech potvrzuje také fakt, že se na ní podílí celkem 6 autorů. Na výstavě jsou mimo jiné k vidění také vany a v jedné z nich roztomilý pejsek.
4: To dílo se jmenuje Ben z vany ven a vlastně to symbolizuje člověka, který najednou uvízl v nějakém prostoru a potřebuje se dostat z něj ven. Myslím si, že řada z nás má občas pocit, že potřebuje uniknout z něčeho a že je to velmi, velmi těžké.
0: Do Zámecké galerie v Nebílovech se s námi vydejte ještě do 7. hodiny. Teď je 6.41.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: minutka schází do 6:45. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou více oblačnosti, která bude postupně přechodně ubývat. Během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zámecké galerie Tuvora v Nebílovech se na výstavě setkává barokní duch s moderním uměním. Výstavy tam vracejí dřívější roli zámku jako místa sdílení, živé kultury a inspirace. Výstavou nazvanou Bílo nebylo provedla kolegyně Andělu Blaškovou zástupkyně Kastelána Vendula Hnojská.
1: Na výstavě se podílí 6 autorů, Benedikt Tolar, Luděk Míšek, Dalibor Smutný, Petr Šťastný, Vladivoj Kotyza a Vladimír Véla.
2: My se půjdeme na vystavená díla podívat. Vstoupili jsme do výstavního prostoru, tady hned ve prostředku je vana.
1: Ono těch van tady máme víc, ale tahle sta je speciální, protože je v ní takový roztomilý pejsek. To dílo se jmenuje Ben z vany ven a vlastně to symbolizuje člověka, který najednou uvízl v nějakém prostoru a potřebuje se dostat z něj ven. Myslím si, že řada z nás má občas pocit, že potřebuje uniknout z něčeho a že je to velmi, velmi těžké.
2: Když se podívám po místnosti, tak vidím obrazy, ale také taková zvláštní díla by se dalo možná říct. Jak vy byste to popsala?
1: Já bych možná uvedla, proč tady ty díla jsou. V podstatě se nacházíme na barokním zámku a v baroku šlechtici podporovali kulturu. A my vlastně v tomhle jakoby dál pokračujeme, podporujeme nové moderní umění. A to, co tady vidíme, tak je prostě moderní umění. Třeba se to chytne. Baroko taky potřebovalo, aby si ho lidi oblíbili.
2: Tak jdeme do další výstavní místnosti. A tady už na nás čekají další díla. A měla jste pravdu, je tady zase vana, ale trošku zdeformovaná.
1: Pokračujeme v tématice van. Tohle taky může být prostě život. Někdy jsme prostě celý zmačkaní, no.
2: Jaké další exponáty vy byste tady v té místnosti vypíchla?
1: Mně se třeba líbí, já nevím, jak to nazvat, vlastně nějaká pumpa na vodu. Je to jakýsi začátek znova, něco, co vyvěrá, vroucí, něco, co má smysl, něco dobrýho, pozitivního. Ta zmačkaná vana je pro mě velmi zmačkaná.
2: Jdeme do poslední místnosti výstavního prostoru. Tady jsou obrazy klasických formátů, ale i velkoformátové.
1: Tady jsou obrazy a dá se tady načerpat z nich určitá síla. Jsou to obrazy, které jsou vystředěné do kruhu a jsou velmi pozitivních, příjemných barev.
2: Dokdy tady bude výstava k vidění?
1: Výstava potrvá do 18. června a hned v sobotu 20. respektive 21. navážeme další novou výstavou.
0: Na státní zámek Nebílovy na výstavu Bílo nebylo nás pozvala zástupkyně Kastelána Vendula Hnojská.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: 7 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Na lékařskou fakultu v Plzni se letos hlásí 10x více uchazečů, než je její kapacita. Ve Vejprnicích na Plzeňsku dokončují novou hasičskou zbrojnici. Rodinné firmy mohou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr. A dnes bude postupně oblačno, k večeru opět vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Příjemný pondělní den přeje u zpráv Andrea Samešová. Zájemci o studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni dnes mají přijímací zkoušky. Na všeobecné lékařství fakulta přijme pouze 300 uchazečů, na zubařský obor 50 a na navazující magisterský obor zobrazovací a ozařovací technologie 20 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Barbora Černíková.
5: Fakulta obdržela na příští akademický rok více než 3700 přihlášek. Plánujeme přijmout celkově na všechny tři obory 370 studentů. Vedle toho nabízí fakulta také studium všeobecné a zubní medicíny v angličtině, kde má být letos přijato celkem 130 studentů.
4: V souvislosti s přijímacími zkouškami upozorňuje univerzita na zvýšený pohyb lidí a aut, hlavně v oblasti Aleje Svobody v Plzni na Lochotině u kampusu fakulty a také v sousedním areálu fakultní nemocnice. Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dokončují novou hasičskou zbrojnici. Celodřevěná stavba nabídne hasičům veškeré potřebné zázemí, včetně prostoru pro trénink mladých členů sboru. Pokračuje starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS.
6: Bude tam v podstatě kompletní zázemí pro hasiče od garážování techniky, klubovny, zázemí, šatny, koupelen, prádelny. Dokonce tam k tomu budou mít i plochu, kde trénují s dětmi na ty hasičské soutěže. Získali jsme dotaci 6 milionů korun od státu, 4 miliony od kraje a celková investice se vším bude kolem 35 milionů korun.
4: O zvýhodněný úvěr mohou ode dneška žádat rodinné firmy. Půjčku ve výši až 120 milionů korun mohou dostat na modernizaci technologií, softwaru nebo budov. Jde o součást programu Expanze, který Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v únoru. Polovinu investice firmám pokryje bezúročná půjčka od Národní rozvojové banky. Celkem na podporu malých podniků půjde 5 miliard 100 milionů korun. Nejméně 4 lidé zemřeli a 23 je zraněných po mohutném ruském úderu na Kyjev. Oznámili to ukrajinští záchranáři. Útoky ruské armády poškodily mimo jiné i památky ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
7: Rusko podle předběžných zpráv zasáhlo ukrajinskou metropoli několika raketami Zircon, které mohou dosáhnout až osminásobné rychlosti zvuku, a vyslalo také desítky dronů. zasáhly areál Kyjevsko-Pečerské lávry, kde začala hořet střecha Uspenského chrámu a požár se doteď nepodařilo uhasit. V plamenech se ocitly také Dovženkovy filmové ateliéry a vysokopodlažní bytové domy v různých městských částech. Masivnímu vzdušnému útoku čelili také Dnipro a Charkov, kde podle tamních úřadů zahynulo 5 záchranářů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
4: Švédští fotbalisté porazili na mistrovství světa ve skupině F Tunisko 5-1 a dostali se do čela tabulky skupiny F. V dalším zápase této skupiny Nizozemsko remizovalo s Japonskem 2-2. Hrála se také dvě utkání skupiny E. Německo zdolalo Curaçao 7-1 a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1.
2: Počasí.
4: Zpočátku čekejte v regionu skoro jasno nebo polojasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na nejnižším prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala v Rokycanské ulici v Plzni na křižovatce s Nákupní ulicí poblíž obchodního centra Rokycanská, kde se srazila dvě osobní auta a osobní vozidlo havarovalo na Plzni severu u Vejprnic na silnici 1/26. Na místě už zasahují policisté, buďte opatrní.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Příjemné ráno, máme 5 minut po 7 hodině. Policie dál vyšetřuje případ možného dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie v souvislosti s krajskou společností Kulturní centrum Plzeňského kraje. Nové informace vám nabídneme za chvilku.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
8: Jaké i se píše ve slově vít? Rozhodně měkké, když jde o jméno z kalendáře. Dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší. Je pondělí 15. června.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Na kterou stranu se otáčí zeměkoule? Za chvilku nám to řeknou děti v rubrice Ahoj rádio. Zeměkoule. Skočím přes plot pro kus žvance, od řízků až po lívance. Mám k vám přijít jako host? Jen když bude jídla dost. Švédské stoly praskají ve švech, v šatech jsem buřt a to ve všech. Za ušima už mám boule, přiznávám, je země koule. Země koule, co se točí do všech stran, kam kdo je strčí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na kterou stranu se otáčí země koule?
1: Na pravou.
2: Na levou.
3: Dopředu.
4: Na sever.
5: Dozadu.
6: Nahoru. Dolů.
7: Okolo svý osy takhle a ještě takhle. Že takhle okolo tý osy, jak je takhle, že se otočí za 24 hodin denně a pak takhle.
8: Na jih.
9: K Africe.
10: Na západ.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového týdne. Máme 7 hodin a 17 minut. Počasí. Jaké bude venku pondělí? Na to se zeptáme meteorologa Pavla Kopečka. Nejprve mě ale zajímá aktuální stav. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tak od Plzně na sever je jasno, skoro jasno, od Plzně na jih je oblačnosti více, ale rozhodně z ní nikde neprší. Teploty se pohybují od 8 do 13 stupňů Celsia.
0: No a chceme mít jasno v tom, jak bude přes den?
1: Tak během dopoledne už očekáváme, že se bude tvořit kupovitá oblačnost, takže během dne postupně bude spíše polojasno oblačno, k večeru pak ale bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů a vítr ten bude vát mírný, západní, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Během dne nebo spíše během večera pak bude slábnout.
0: Děkujeme a hezkou službu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a pěkný den.
2: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské krajské zastupitelé dneska čeká další letošní jednání. Schvalovat budou například aktualizovaný plán činnosti kontrolního výboru, který se nově zaměří na fungování krajské společnosti Kulturní centrum. Ta má na starost přestavbu bývalých lázní v Plzni na Západočeskou galerii a právě v Kulturním centru vloni zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Následný audit tam odhalil řadu pochybení. Nové informace má kolegyně Martina Klímová, kterou teď vítám ve studiu. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Kontrolní výbor, který od minulého jednání zastupitelstva vede opoziční zastupitel Lukáš Hegner z ODS, chce nechat zkontrolovat společnost Kulturní centrum. Samozřejmě pokud to schválí zastupitelé.
2: Kontrola by potom probíhala v letních měsících. Pracovní skupina bude pětičlenná, budou v ní zástupci koalice i opozice a z této činnosti by měly vzejít nějaká doporučení nápravných opatření a prevence dalších takových situací.
1: S výsledky kontrolní výbor chce seznámit zastupitele na jednání v listopadu.
0: Martino, co dalšího se ti k případu Kulturního centra podařilo zjistit?
1: V Kulturním centru Plzeňského kraje například působila od ledna 2023 do podzimu 2025 na pozici hlavního architekta projektu paní Eva Hayward. Jak jsem zjistila z veřejného registru smluv, tak v květnu 2024 paní Hayward uzavřela

0: to nechce veřejně komentovat, stejně jako výši její mzdy, s tím, že se jedná o citlivé údaje chráněné zákonem. Když jsem ale oslovila paní Hayward, tak mi napsala, že s ukončením svého pracovního poměru v kulturním centru nesouhlasí. Je to podle ní snaha umlčet oprávněné námitky k vedení a soudně se proti ukončení pracovního poměru brání všemi dostupnými prostředky.
1: Připomeňme, že policisté obvinili 9 lidí a 2 společnosti pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi. Všichni jsou stíháni na svobodě.
0: Ano, je to tak. Kvůli zásahu detektivů například na pozici jednatele kulturního centra skončil Miroslav Mach.
2: Obvinění jsou zcela irrelevantní. Oni mě obvinují z věcí, které jsem rozhodně neudělal. Já nemám žádný strach z toho, že se něco takového vůbec může prokázat, neboť jsem nic takového neprovedl.
0: Jak mi potvrdil krajský radní Libor Picka, pan Mach v kulturním centru Plzeňského kraje dál pracuje na pozici technického ředitele, ale už nemá přístup k bankovnímu účtu této krajské společnosti.
3: Jakmile dotáhneme stavební povolení do jeho závěru, dozorčí rada posoudí, zdali i nadále bude pan Mach součástí týmu KCPK, a pokud dozorčí rada uzná, že ano, že je pro ní nepostradatelný z důvodu technických, že on od začátku toho projektu byl, že on o každém tom papíru ví, tak prostě rozhodneme se, až bude podáno stavební povolení a bude vydáno stavební povolení.
0: Podle Picky by stavební povolení mohlo být vydané v červenci. No a policie případ dál vyšetřuje.
1: Dodává Martina Klímová v 7 hodin a 26 minut. Díky, naslyšenou.
0: Příjemný den a naslyšenou.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plané na Tachovsku dnes začíná oprava tří křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak budou muset řidiči využít krátké objízdné trasy. Práce potrvají do druhé poloviny října. Na šumavském Špičáku dnes začíná letní sezóna. Až dnes je mohou zahájit provozovatelé areálu kvůli ochraně přírody. Rozhledna bude přístupná každý den a otevírají se i turistické cesty z vrcholu Špičáku na Rozvodí a Ledovcová jezera. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Plánuje kvůli tomu upravit zákon. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, to budou ministři teprve řešit. Babylon na Domažlicku chce přestavět legendární hotel Praha na bytový dům. Chátrající objekt obec koupila na konci minulého roku. Studii bytového domu už má hotovou. Pokud vše půjde podle plánu, bude podle vedení obce hotovo do 5 let. Rodinné firmy mohou ode dneška žádat o zvýhodněný úvěr na rozvoj. Získat mohou až 120 milionů korun, třeba na modernizaci technologií, nový software nebo opravy budov. Program Expanze spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v únoru. Polovinu nákladů bez úroku pokryje Národní rozvojová banka. Fotbalistům Viktorie Plzeň dnes začíná letní příprava. Do zápasu pak vstoupí 27. června, kdy je čeká přátelské utkání proti Artisu Brno v Plzni na Doubravce. A ještě počasí, dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, jinak většinou oblačno, k večeru se opět vyjasní. Teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U nehody zasahují policisté v Plzni v Rokycanské ulici na křižovatce s Nákupní ulicí poblíž obchodního centra Rokycanská, kde se srazila dvě osobní auta. A na Plzni severu u Vejprnic na silnici 1/26 havarovalo osobní auto. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Život mladé ženy pomohli zachránit dárci kostní dřeně a krevních destiček. Pečovatelská služba města Radnice nově poskytuje své služby v dalších 3 obcích a spolek Destinace Sušicko se úspěšně zapojil do projektu obnovy populace pstruha potočního. Více k těmto tématům za chvilku v rubrice O čem se píše. Teď si báječnou ženskou bere báječný chlap.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Panečku, to by byl zaměstnanecký benefit v práci nohy na stole. Ale zpátky noha na zem, za chvilku od nás James Blunt a Krištof. Na hodinách máme 7 hodin a 41 minut. Přejeme vám hezké pondělí.
1: O čem se píše?
0: Po druhé se narodila, tak vnímá 27-letá Simona Žižková fakt, že jí na hematologicko-onkologickém oddělení fakultní nemocnice Plzeň zachránili život. Nešlo by to bez pomoci dárce kostní dřeně a mnoha dárců krevních destiček. Simona teď i díky těmto dárcům slaví dvoje narozeniny. Rozhovor s mladou ženou, která prodělala dvě onkologická onemocnění, přináší časopis Fakultní nemocnice Plzeň. Pečovatelská služba města Radnice rozšířila území poskytování svých služeb o obce Kamenec, Chomle a Skomelno. Zájemci mají možnost je využít každý všední den, podrobnosti uvádí zpravodaj města Radnic. Jak se v něm dále dočtete, radnická pečovatelka Jaroslava Kotlová se stala jednou z pečovatelek roku 2025, a to v kategorii terénní služby. Do projektu obnovy populace pstruha potočního pomocí umělých inkubačních schránek se zapojil spolek Destinace Sušicko. Na jeho realizaci spolupracoval s Klatovským rybářstvím, kterému poskytlo 8 000 jiker z původního genofondu. Zkušenosti čerpal od odborníků ze spolku Přátelé od Pětilisté růže. Speciální inkubační schránky vyrobené na zakázku umístil do řeky Ostružné. Jednu z nich poničili jarní povodně, v druhé se po 4 měsících péče podařilo úspěšně odchovat plůdek pstruha potočního. Podrobnosti najdete v Sušických novinách.

0: hodin, 46 minut.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou více oblačnosti, která bude postupně přechodně ubývat. Během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v Depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi audioknihy? Pak jste tady správně. Máme pro vás dvou CD s nahrávkou O věrné lásce statečného Chajrea a Sličné Kalirhoji od Charitona. Ten román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dřív. A co je pozoruhodné, jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví. Jedná se o dramatizovanou četbu z roku 1968 a v roli vypravěče uslyšíte buď Jana Wericha, Miroslava Horníčka, anebo Luďka Munzera. Zkuste to na čísle 221 554 222, jinak na té nahrávce určitě rozeznáte i hlasy Gabriely Vránové, Jana Třísky, Rudolfa Jelínka, Josefa Veldy, Josefa Větrovce, Otomara Kourbeláře, Jiřiny Švorcové, Josefy Pechlátové, Jiřího Holého, Františka Vícerny, Karel Urbánka, Jana Vali, Lídy Engelové, Luďka Kopřivy a Bedřicha Bobka. Linka do studia 221 554 222. Tak už se ptám, koho tam máme? Přeju vám hezké ráno.
1: Dobrý den. Tady dobrý pan den. Otakar z Rochova.
0: Pane Otakare, zdravím vás, zkuste to.
1: Já, pane redaktore, to mi úplně jistě. Je to pan Werich, prostě no.
0: Je to pan Werich, to znamená, vy tu nahrávku znáte?
1: Neznám vůbec.
0: Takže to byl for, že to víte jistě.
1: Ano, to byl for.
0: Tak já ho musím ocenit, řeknu, že to byl for dobrý, i s ohledem na to, že je to pravda.
1: Ježišmarja, no to snad ne.
0: Jedná se o Jana Wericha a teď už vám bude vyprávět do ouška. Tak krásný poslech, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Rokycanech se připravuje rekonstrukce Šťálavské ulice. Vláda dnes projedná změnu financování České televize a Českého rozhlasu. A počasí postupně oblačno, k večeru opět vyjasnění, teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V Plzni dnes budou jednat zastupitelé Plzeňského kraje. Schvalovat mají i aktualizovaný plán činnosti kontrolního výboru. Ten chce zkontrolovat krajskou společnost Kulturní centrum, která řeší přestavbu bývalých lázní v Plzni. Vloni v centru zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu a následný audit odhalil řadu pochybení. Více k tomu doplní šéf kontrolního výboru Lukáš Hegner z ODS.
5: Kontrola by potom probíhala v letních měsících. Pracovní skupina bude pětičlenná, budou v ní zástupci koalice i opozice a v této činnosti by měly vzejít nějaká doporučení nápravných opatření a prevence dalších takových situací.
3: Výsledky budou k dispozici letos na podzim. V Rokycanech se připravuje další dopravní stavba. O prázdninách se opraví Šťahlavská ulice, kterou Plzeňský kraj zařadil do plánu pro letošní rok. Jak město informuje na svém webu, komunikace je ve špatném až havarijním stavu. Práce se týkají úseku od železničního nadjezdu až k obchvatu Rokycany Hrádek. Součástí bude oprava kruhového objezdu v křižovatce s ulicí Vysoký průhon. V úseku se také vymění poškozené obrubníky anebo upraví dopravní značení. Práce za téměř 17 milionů korun potrvají od července do srpna. Vláda dnes bude řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Kabinet navrhuje změnu financování tak, aby média dostávala peníze ze státního rozpočtu. Kolik by mohly televize a rozhlas dostat, zatím není jasné. Potvrdila v České televizi ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Částka je politická věc, samozřejmě každý máme nějakou vizi. Byl to jeden z našich zásadních příslibů, které jsme měli ve volebním programu. Přetavili jsme ho do programu prohlášení vlády.
3: Podle premiéra by měla být změna zákona pro média férová a obsahovat inflační doložku. Opozice ani samotná média se změnou financování nesouhlasí, obávají se politického vlivu. Spojené státy a Irán se dohodly na uzavření míru. Šéf Bílého domu Donald Trump to oznámil v den svých 80. narozenin. Potvrdil to také Irán a Pakistán jako zprostředkovatelská země. Dohodu mají obě strany konfliktu podepsat v pátek v Ženevě. Podle Trumpa se pak otevře Hormuzský průliv a okamžitě skončí americká námořní blokáda.
7: Viceprezident J.D. Vance dohodu označil za průlom s potenciálem přetvořit celý region a zajistit trvalý mír. Ex-prezident Barack Obama, který vyjednal první iránskou dohodu, je skeptičtější.
8: It is doubtful that any agreement that arises.
7: Obama podle svých slov pochybuje, že nová dohoda bude výrazně lepší než ta, kterou sjednal v roce 2015 a která podle něj fungovala, dokud ji Donald Trump v roce 2018 nevypověděl. Podpis memoranda je naplánovaný na pátek ve Švýcarsku, kde začnou i 60-denní jednání o iránském jaderném programu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: Sport.
3: Čeští volejbalisté v Evropské lize poprvé prohráli. V duelu zatím 100% úspěšných celků podlehli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části čeká svěřence Jiřího Nováka příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem.
4: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně většinou oblačno, k večeru se v regionu opět vyjasní. Teploty 18 až 21, na horách do 17 stupňů. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o na stupni 1, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda se došetřuje u Vejprnic na Plzeňsku na silnici 1/26, kde havarovalo osobní auto. V Rokycanské ulici v Plzni na Doubravce u obchodního centra Rokycanská se střetla dvě osobní auta. A se zdržením počítejte v Plzni Bolevci u Géry na odbočení u fakultní nemocnice Lochotín v obou směrech. Důvodem je zvýšený provoz kvůli přijímacím zkouškám na lékařské fakultě.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Tolik zprávy v podání Andreje Samešové a pěvecké party už si tady pomalu rozebírají Richard Miller, Naďa Urbánková s Karlem Černochem a taky Roxette. Přejeme vám hezké pondělí, dneska je 15. června. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit vzácným alergiím. A to už za chvilku s Martinem Písaříkem.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Listen to your heart. Tak naslouchejte svému srdci i poté, co Roxette dohráli a rozpívali, a to v 8 hodin a 17 minut. Odhadem až 50% hrubého domácího produktu spadá pod rodinné firmy. Těch jsou v Česku tisíce a ode dneška můžou žádat o zvýhodněné úvěry na investice do modernizace svého fungování. Detaily připojíme za chvilku.
1: Počasí.
0: Teď ráno bude ještě většinou více oblačnosti, která bude postupně přechodně ubývat. Během dopoledne se objeví kupovitá oblačnost a převažovat bude většinou oblačno. K večeru a večer se postupně opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21, na horách do 17 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 7 metrů za sekundu, večer bude slabnout.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň.

0: tisíce podniků, které investují ve svých regionech. To jsou rodinné firmy, které můžou ode dneška podávat žádosti o zvýhodněné úvěry v programu Expanze. Ten je určen pro malé a střední podniky a rodinné firmy můžou čerpat až 120 milionů korun. Rodinné firmy se podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků podílejí zhruba na polovině hrubého domácího produktu. Často ale řeší problém, aby podnik zůstal v rodině i po další generace.
1: Jste čtyřčlenné rodiny, ve firmě pracujeme tři, já, manželka a syn, jakožto zakladatel od roku 1992. Jsem teď ve fázi, kdy firmu vlastně postupně předávám synovi jako nástupníkovi.
2: Jaromír Tomšů je majitelem rodinné firmy Saturn Holešov. Ta má 15 zaměstnanců a zaměřuje se na vývoj moderních technologií v IT nebo třeba v oblasti energetických úspor. Tomšů dodává, že postupný přesun společnosti na syna je jednodušší, protože ve firmě působí dlouhodobě.
1: V době středoškolských studií jsem chodil prostě toho na praxe, toho na brigády a tím, že potom prošel vzdělávání v Praze a poznal se s vrstevníky z jiných rodinných firm, tak došel k tomu závěru, že by to jako není jednoduchá cesta, no tak prostě chce v tom v každém případě prostě pokračovat.
2: Rodinná firma je podle vládního nařízení definovaná tak, že její členové drží aspoň 10% hlasovacích práv nebo základního kapitálu. Zároveň musí být aspoň jeden z rodiny ve statutárním orgánu. Podle Josefa Jaroše, předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jsou v Česku takových firm tisíce a jejich výhodou je, že jsou odolné vůči krizím.
3: Ty firmy podnikají v Čechách v konkrétním regionu, jsou s ním svázané, je tam jaksi to srdce v tom podnikání. To znamená něco, co nadnárodní korporace, jakkoliv může být úspěšná a velká, nemůže nabídnout.
2: Zároveň ale rodinné firmy podle Ministerstva průmyslu a obchodu potřebují prostředky pro další růst. V programu Expanze tak mají lepší podmínky než ostatní malé a střední firmy. Můžou například čerpat až o 20 milionů korun víc. Úvěry můžou firmy využít třeba na investice do technologií nebo modernizaci provozů. Národní rozvojová banka žádost vyhodnotí a poté poskytne bezúročný úvěr na 50% investice. Zbytek prostředků musí dodat partnerská banka nebo sama firma, říká mluvčí Národní rozvojové banky Petra Vodstrčilová.
4: U klienta posuzujeme, zda splňuje programové podmínky a zda jsou dobře odhadnuté náklady, na které si chce půjčit, i klientovu vlastní finanční situaci a návratnost té investice. Posouzení žádosti může řádově trvat několik týdnů. Ale může to být i několik měsíců. Záleží na velikosti projektu a typu investice, kterou má úvěr financovat.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyčlenilo na podporu 5 miliard a 100 milionů korun. Národní rozvojová banka zatím v programu Expanze od začátku února obdržela od malých a středních podniků přes 200 žádostí, a to v celkovém objemu 2 miliardy a 800 milionů korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Schodkem zhruba 360 milionů korun skončil závěrečný účet Plzeňského kraje za minulý rok. Dnes ho ještě musí schválit krajští zastupitelé. Původně se počítalo se schodkem téměř 1,5 miliardy korun. Uvedl to náměstek hejtmana Pavel Strolený z hnutí ANO. Některé akce se podle něj přesunuly a u některých se rozhodlo, že se nakonec dělat nebudou. V Plzni v ulici Motýlí nad Papír

0: zmrknout, dnes ráno hořelo. Hasiči museli z domu evakuovat 21 lidí. Jednu osobu si převzali do péče záchranáři. Škoda se podle informací hasičů odhaduje na 900 tisíc korun. Co bylo příčinou požáru, ukáže následné vyšetřování. V Plané na Tachovsku začíná oprava 3 křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku bude provoz řízen kyvadlově. Na vedlejších komunikacích se řidiči musí připravit na krátké objízdné trasy. Práce potrvají až do října. Soví voliéry v Borových Ladech na Šumavě jsou ode dneška uzavřené. Informují o tom správci Národního parku Šumava na webu a sociálních sítích. V areálu se budou voliéry zabezpečovat proti predátorům. Instalace zábran potrvá do 22. června. Vláda dnes projedná změnu financování veřejnoprávních médií. Českou televizi i Český rozhlas chce kabinet platit ze státního rozpočtu namísto současných koncesionářských poplatků. Obě média jsou dlouhodobě proti. Obávají se politického vlivu. Postup vlády kritizuje také opozice. Fotbalistům Viktorie Plzeň dnes začíná letní příprava. Úvodní přípravný zápas se hrají 27. června, kdy přivítají v Plzni Artis Brno. 1. července se v Dobřanech utkají s Trnavou. A ještě počasí, zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 pozor na kilometru 94 ve směru na Plzeň u Nýřan na Plzni severu. Stojí tam porouchané nákladní auto. V Plzni v Rokycanské ulici na Doubravce u obchodního centra Rokycanská je dopravní nehoda. Střetla se dvě osobní auta. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Když se na zahraniční dovolenou vydá milovník dobrého jídla, obvykle se nechce ochudit o gurmánské zážitky. Některé se ale můžou na trávicím traktu podepsat tak intenzivně, že je člověku špatně ještě po letech, kdy o nich vypráví. Za chvilku si poslechněte, jak si kdysi žaludek baviče Petra Novotného poradil s faraonovou pomstou.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: S děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: 8 hodin 39 minut, jíst či nejíst, to je oč tu běží. Když jste daleko od domova na zahraniční dovolené, je čistě na vás, jestli poslechnete doporučení, co na místě jíst a co radši ne. Při špatném rozhodnutí budete vděční za blízkost toalety. O svoje kulinářské zážitky z cest se s námi před lety podělil bavič Petr Novotný.
1: Já jsem měl lodí po řece Nil s manželkou a dlouho, týden. První den jsme na palubě střídali totálně zdecimovaný zájezd, který končil, ty byli vyblitý z podoby. Protože je přepadla takzvaná faraonova pomsta. Já vím, co to je faraonova pomsta, ale jestli vás to zajímá, jestli to chcete vědět, když ne, tak prostě faraoni se nám mstí, že jim lezeme do hrobek a proto čtvrtý den vašeho pobytu v těchto krajích se vám udělá příšerně zle. Říká se tomu faraonova pomsta. Pravda je úplně jiná, naše mikroflora vnitřní, ty naše bakterie a všecko, co tam ty šťávy, to všechno během těch 4 dnů na arabském světě pochopíš, že se bude jíst jinak a než to pochopí, tak mu to trvá nějakých 10 hodin, kdy vám blbě. To je ta faraonova pomsta, ale říkejme tomu faraonova pomsta. Tak tohle byla typická fana, ty lidi byli úplně vyřízeni. Seděli na svých zavazadlech, ani se nesmáli, když jsem byl vtipný. Ani mi neřekli, jak to jenom čuměli před sebe a bylo mi fakt zle. A šéfová našeho zájezdu, Češka, nám řekla, prosím vás, dá se tomu předejít, ty faraon. A ty nám dávala rady, ať nechodíme na slunko, ať nepijeme nezdravou vodu, ať ani led si nedáváme do Coca-Coli, že i ta voda zleduje. Ne? A hlavně, já jsem ještě říkal, no dobře, ale jak začala říkat, nejeste žádný majonézy, nejeste žádný podivný maso, ty vomáčky, co vám dávají k masu, nejeste, tak jsem říkal, to víš, babo, kvůli tomu jsem tady, abych nejedl. Předsudky, rozumíte, jaký nejeste maso, proč bych nejedl maso? Když smrdí, tak ho nebudu jíst, to dá rozum, ale jinak proč bych nejedl? Tam se na ty lodi jedlo u kapitána. Obrovský stůl, bylo nás 17, kapitán asi 4 členové posádky, důstojníci a turisti. Každý den jsme jedli, teď oni všichni jenom ty salátky zobali, jo. Někdy měli vlastní konzervy, májku a takový, ne, já musím. Já samozřejmě všecko, já musím ochutnat všecko. Třetí den večer se udělalo mnoha lidem opravdu zle. Už ani nepřišli na večeři, někteří už se zavřeli v kajutě, i moje paní bohužel. A bylo jim opravdu špatně. Ráno už jich bylo hodně málo i na snídaní, bylo ještě hůř. Čtvrtý den faraon začal úřadovat. Já zdravý jak rybička, hele. Mně bylo dobře, jsem si říkal, to je ono, já mám železný žaludek. Procházel jsem se odpoledne po palubě a tak vám se na chvilku zved žaludek, pohnul se, ale opravdu na 5 vteřin takového jako... A já jsem se teď zastavil. Úplně se vidím, jak jsem byl z toho, jsem si říkal, já. To snad ne. Teď jsem se studoval, jestli mě bude špatně, jestli mě začnu zvracet, jestli ten žaludek začne bolet. Nic, úplně vůbec nic nebylo. A já tam stál, říkal jsem si, já snad ne. To si nezasloužím za tu svoji vstřícnost ke každý kuchyni. Za to, jak mám to srdce otevřený každému jídlu. A mě by faraon taky dostal, to ne. To ne. A opravdu ne, ten faraon tak zaťukal, ale jinak nic neudělal. Večeřel jsem s kapitánem úplně sám, ty důstojníci se zblili. Já jsem večeřel úplně sám, ten čtvrtý večer, se stolem plným jídla, no a jsem si až 6. den u pyramid.

0: Je 8:45 a to absolutně přesně.
1: Počasí.
0: A už se opět slyšíme s meteorologem Pavlem Kopečkem, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak oproti ránu už se začíná ta oblačnost přece jenom kupit, vytvářet se tedy kupovitá oblačnost. Teploty povyskočily až k 15 stupňům Celsia, no ale žádné srážky rozhodně z té oblačnosti nevypadávají.
0: Bude se to kupit i v dalších hodinách?
2: Tak ano, té oblačnosti bude relativně hodně, bude většinou oblačno k večeru a potom a večer postupně, ale bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění. Teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia a vítr bude vát mírný od západu severozápadu 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Zbývá probrat, jaké bude úterý?
2: Tak během noci bude oblačnosti relativně málo, tedy polojasno, skoro jasno, během ne, ale během spíše dopoledne se opět bude vytvářet kupovitá oblačnost a od západu se bude pozvolna zatahovat. Postupně během odpoledne a na večer očekáváme od západu nějaké lokální přehánky, po případě občasný slabý déšť. Teploty po ránu 9 až 6 stupňů Celsia, během dne potom 21 až 24 stupňů.
0: A my děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dobré ráno je u konce. Po 9. hodině bude náš mikrofon v moci Stanislava Juríka, který vás provede rozhlasovým dopolednem. Vladimír Šťovíček se loučí. Přeju hezké pondělí. Často chvíli.

jste, že v dolním kyjovském lese v Malesicích u Plzně se nachází rozsáhlé mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové? V severním cípu lesa je 59 mohyl, v jeho západní části najdeme 12 mohylových náspů a ve třetí jižní části se nachází 10 mohyl. Mohylové náspy mají výšku na nejvýš 1 metr. Nejsou nijak nápadné, jsou to jen vyvýšeniny v terénu, ale jsou zde pochováni lidé, kteří na tomto území žili dávno před vznikem města Plzně.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vedení Plzeňského kraje dnes bude schvalovat schodek za uplynulý rok, je nižší, než se původně předpokládalo. Podání omamné látky do pití může být trestné. Návrh dnes projedná vláda. A bude většinou oblačno, k večeru vyjasnění, teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Zastupitelé Plzeňského kraje budou dnes schvalovat schodek za minulý rok. Závěrečný účet skončil schodkem 360 milionů korun na místo plánované miliardy a půl. Uvedl to náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky Pavel Strolený z hnutí ANO.
2: Ta úspora je jednak v lepších soutěžích, kde jsme ušetřili nějakých 500 nebo 600 milionů a samozřejmě byly některé věci, zvlášť u škol, které budou přesouvány do roku 2026, to znamená, že se tam všechny peníze neutratily. Vesměs jsou to tyhle ty věci, myslím si, že jsme skončili hodně slušně a co se týká i predikovaných příjmů, tak tam jsme se srovnali prostě s tím, co bylo plánované.
0: Podle Strolného je schodek krytý z rezervního fondu. V Holíšově na Plzeňsku dokončili opravu přítoku do retenční nádrže Vacíkáč. Práce vyšly na necelých 300 tisíc korun a zahrnovaly i drenážní odvodnění, říká místostarostka Hana Valachovičová, zvolená za pro Holíšov s podporou starostů a nezávislých.
3: Není to přítokový rybníček, je to nebesák a my jsme ho nechali celý opravit, vydlážit a teď párkrát pršelo. Hrozně hezký zjištění, že konečně se nám Vacíkáč zavodňuje. Tam jsou půlci, bude to krásné místo pro odpočinek, vedle je park. Jak je to teďko opravený, udělaná krásná ta hra z kamenu. Je to opravdu taký romantický místo až.
0: Seznam trestných činů by se mohl rozšířit. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, kteří chtějí přísněji trestat podání drogy nebo jiné návykové látky bez vědomí oběti. Hrozil by za to nejméně rok vězení. Přísněji se má trestat i tzv. Drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
4: Když nějaký darebák, zejména děvčatům a mladým ženám se to děje, nasype do pití nebo naléje do pití nějakou látku, kterou se snaží oblouznit kdesi třeba na diskotéce, tak z toho často vyjde nepotrestán. Dnes je to postižitelné pouze jako ublížení na zdraví a my jsme se rozhodli tento trestný čin skutečně pojmenovat.
0: Návrh dnes projedná vláda. Sport. Fotbalisté Německa vyhráli na mistrovství světa za tím nejvyšším rozdílem. Curaçao porazili 7-1. Suverénně vyhráli také Švédové, a to 5-1 nad Tuniskem. Nizozemci remizovali 2-2 s Japonskem a Ekvádor podlehl Pobřeží slonoviny 0-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, k večeru se opět vyjasní, teploty 18 až 21, na horách 14 až 17 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž jednička tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení u Nířan na Plzni severu na kilometru 94 ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto a dopravní nehoda se stala v Plzni v Kyjevské ulici na Slovanech, kde se střetla dvě osobní auta. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeju vám hezké pondělní dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině a to dnešní dopoledne v našem vysílání bude tak trochu trolejbusové. S plzeňskými zajímavostmi se před 11:30 svezeme nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků, tedy Škodou 9TR. No a už za chvilku, tedy teď po 9. hodině, si připomeneme začátky trolejbusové dopravy ve městě. No a o trolejbusech budeme mluvit i s našimi dopoledními hosty. To protože se chystá na víkend velká trolejbusová sláva.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík. Když mi

0: Plzeň si letos připomíná 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů ve městě. Oslavy, ze kterých budeme živě vysílat, se uskuteční tuto sobotu. První trolejbus vyjel na svoji pravidelnou trasu v Plzni 9. dubna 1941.
1: První trolejbusová linka jezdila od městských lázní na Doubravku a ještě v témže roce byla doprava rozšířena o druhou linku, která jezdila potom od městských lázní na Ústřední hřbitov.
2: Ony trolejbusy bývaly u městských lázní, u Jána i k vidění. V té době vlastně nebyla vozovna a oni tam parkovali.
1: Je to tak, na té spodní konečné vozy nocovali a byla tam prováděna i ta základní údržba až do doby, než byla otevřená vozovna pro trolejbusy.
2: Což se stalo kdy?
1: My jsme v roce 1943 slavnostně otvírali tramvajovou vozovnu na Slovanech, která teda mimochodem byla v dočasném období přizpůsobená i pro parkování až 12 trolejbusů, takže se tam dalo pomocí přivěšeného minusového drátu vedle tramvajových kolejí a trolejí zajet trolejbusem i ze Slovan. Ale po rekonstrukci stará tramvajová vozovna v Cukrovarské ulici, která vlastně sloužila následně pro trolejbusy, byla otevřena až v roce 1949.
2: A kteréže trolejbusy tady v Plzni jezdily jako úplně první?
1: Na těch prvních linkách se objevovaly trolejbusy řady 3TR. Konkrétně na té první lince byly tři vozidla. Na druhou linku, kterou jsem zmínil, která následně jezdila na Ústřední hřbitov, byly další tři vozidla, takže ten vozový park nebyl příliš velký, ale byl to obrovský moderní posun od těch smradlavých autobusů, který do toho kopce jezdili předtím.
2: Z historií trolejbusové dopravy v Plzni nás seznamuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Kolik historických trolejbusů má firma ve sbírce?
1: Aktuálně můžeme nabídnout 5 vozidel. My se teď nacházíme v nejstarším z nich, to je trolejbus typ 9R. A když se rozhlédneme kolem sebe, protože se nacházíme v depu na Karlově, tak můžeme vidět vedle i trolejbus 14R. Máme vlastně od letošního roku druhého zástupce, ono je to provedení 14R M, je to modernizovaná verze té 14. Pak tu máme trolejbus 15R, to je ten kloubák dlouhý. A pak máme ještě trolejbus 21TR ACI, což je vlastně už moderní nízkopodlažní vozidlo, leč už také historické, protože v běžném provozu se s ním nesetkáme.
2: Jsou to prostě trolejbusy, kterými se běžně nesvezeme.
1: Je to tak, jsou to vozidla, která jsou určená ke vzpomínkovým jízdám, ať už teda pro komerční účely, nebo se s nimi můžete svést při nějakých městských slavnostech a pořádaných akcích dopravním podnikem.
2: A kolik je v Plzni trolejbusů, kterými se běžně svezeme?
1: Ke dnešnímu dni jich je 111 a jsou to teda už modernější typy a jich celá řada.
2: V čem jsou výhody a nevýhody trolejbusů v porovnání s autobusy a s tramvajemi?
1: Objektivně řečeno, trolejbus je taková modernější varianta autobusu, kdy vlastně dokážeme ekologicky přepravovat obdobné množství cestujících. V dnešní době je velice moderní trend parciální trolejbus, který nám umožní právě obsloužit i části mimo tu závislou trakci, to znamená mimo trolejové vedení, a díky tomu dokážeme právě i nahrazovat autobusové linky trolejbusovými.
2: Trolejbusy jsou důležitou součástí hromadné dopravy ve velkých městech. Jejich význam v poslední době stoupá i proto, že odpovídají požadavkům na ekologický provoz. Z Plzně Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Nejstaršímu z historických trolejbusů ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků Škodě 9TR věnujeme plzeňské zajímavosti před 11:30. A už po 10. hodině vás naši dopolední hosté René Vávro a Kateřina Morová seznámí s programem sobotních trolejbusových oslav.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Proč se v Čechách krade? Otázka pro Pavla Landovského.
2: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak si říkáme, že... Ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást. A hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
3: Byl takový tekači, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
2: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukrát, že byl hrdina, že jo. Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Přes vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podle mě, v tom někdo přijde, říká, Rejžo, kolik je od něj? On říká, 17:30, poleje se kapele. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
3: Ne, tak, Jiří Krejčík.
2: Ten nám dal ze sovákem, myslím, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
3: speciálně dovezený z Holandska,
2: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sová, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Sováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Poslouchali jsme Paula Simona a už máme 9:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Festival Pojď sem na divadlo láká do divadla Jekátela v Plzni, kde se ve velkém divadle od 19 hodin uskuteční taneční příběh podle Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha. V galerii na radnici města Kašperské Hory uvidíte výstavu obrazů Šumava objektivem Pavla Semeráda. Výstava je přístupná do 28. června. Centrum baroka, muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na přednášku Mezi Maashausem a komorou. Obraz měšťanského bydlení v ráně novověkých písemných pramenech. Přednáška začíná v 7.

0: 17 hodin. Na zámku Štěnovice začíná kulturní léto, dnes nabídne od 7:30 představení Návštěva na zabití. Festival potrvá do středy 17. června. Městská knihovna ve Františkových Lázních zve od 18 hodin na cestovatelskou přednášku Tomáše Kubeše, na které představí své putování po Indonésii. A na výpravu za poznáním nazvanou Ulov si šlika a ne putování po stopách rodu je možné se vydat na 10 míst v Ostrově, Karlových Varech a v Jáchymově. Podrobnosti je možné zjistit v ostrovském infocentru na zámku. V neděli začala jezdit nová pravidelná přeshraniční autobusová linka z Tachova do Bavorska. Jaký je o ní zájem, uslyšíte už za chvíli.
1: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tachovsko s Bavorskem nově spojuje přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau a zpět, o víkendech až do Tiršenreutu a zpět. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. První jízdu si v neděli vyzkoušeli desítky zájemců.
2: Žijeme Bernau.
3: První cestující si u řidiče kupují jízdenky.
2: Jsem senior.
3: A v jaké měně můžou platit?
4: Koruna. Jedeme se tam podívat, no první jízda, tak to jdem zkusit.
3: Paní Marie, a vy třeba využijete to?
4: Určitě, když budeme vědět, jak to pojede. Podívat se a tak udělat si výlet.
3: A první obnovený autobusový spoj do Bernau a Tiršenreutu se právě teď rozjíždí.
5: Přeshraniční doprava tady zanikla v roce 1938.
3: Historii připomíná archivář Josef Ryš. Chyběla tady vlastně ta linka?
6: Ja, natürlich, natürlich.
3: A jak tedy vítáte teď to obnovení?
5: Dnes je úspěšný den. Naše propojení trvalo stovky let a tady to je velký krok k opětovnému zblížení.
3: Na cestu se vydala i ředitelka destinační společnosti Český les Lenka Křížková.
7: Samozřejmě význam je to zásadní, protože pro nás je velmi důležitý, aby nám do krajiny lidé byli schopni jezdit veřejnou dopravou. To na jedné straně převeze německé turisty přímo do Tachova k zámku a ke Světcům a na druhé straně český turisté se zase jednoduše dostanou na německou stranu.
3: Obnovené spojení je důležité i pro okres Tiršenreuth, říká místopředseda okresního úřadu Matias Grundler.
8: Má to symbolickou hodnotu. Usilovali jsme o spojení několik let a jsem rád, že se to konečně povedlo. My se vnímáme jako turistický region, Tachovsko také, takže to pozitivní.
9: Das erweitert das Angebot enorm.
3: Vy sám využijete tu linku?
9: Selbstverständlich.
8: Samozřejmě už teď plánují výlet se svými rodiči a se svojí rodinou do Tachova.
9: Dann sehen wir uns das mal an Tachov.
3: Na cestu autobusem i s malou dcerkou se vydala paní Lenka.
10: Je to super spoj mezi Tachovem a Německem a těším se na to, že vlastně nemusíme využívat jenom auto a že můžeme jít i autobusem.
3: A budete to využívat spíš třeba na nákupy nebo na výlety s rodinou?
10: Obojí, určitě obojí a těším se, až bude i cyklovůz, na kterým dáme kola a pojedeme s rodinkou na výlety.
11: Linka bude jezdit každý den, bude jezdit třikrát denně, takže pracovní dny i svátky. Je tam trošku rozdíl v těch jízdních řádech o víkendu, protože o víkendu se jezdí až do Tiršenreutu, ve všední dny jenom do Bernau. A ještě je důležitý zmínit, že vlastně o víkendech a svátcích jezdí ta linka jako cyklobus.
3: Vysvětluje tachovský radní Matouš Horáček, zvolený za Volím Tachov.
11: Velkou přidanou hodnotu to má třeba pro školní zájezdy, protože doteďka byl vlastně problém třeba do toho Bernau se do toho historického parku dostat, protože je to samozřejmě zařizování autobusové dopravy do zahraničí a tady tím umožníme těm školám mnohem snáze to bernauského historického parku dosáhnout.
3: Autobusy budou jezdit do konce příštího roku. Plzeňský kraj spoje vyhodnotí a pak rozhodne, co dál. Z Tachova Martina Klímová, Český rozhlas.
12: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český.

Celine Dion. A dneska je 15. června, Mezinárodní den odpůrců vojenské služby. Představte si to. Gratulujeme Vítkům k svátku a další údaje z kalendária už za chvilku od Petra Jungmana.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 15. června. Svátek má Vít. To je jméno latinského původu, znamená živoucí, veselý. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. 15. června byli korunováni dva čeští králové v roce 1363, dvouletý Václav IV. A ten úplně první český král Vratislav II. Přesně před 940 lety v roce 1086. Královský titul obdržel za své služby císaři svaté říše římské Jindřichovi IV. A na Pražském hradě ho korunoval trevírský arcibiskup Egilbert. Československá mykologická společnost byla založena před 105 lety v roce 1921. Kdo by neznal jméno Smotlacha? Díky němu i ostatním členům se houbaření u nás stalo národním sportem. Na ruzyňském letišti poprvé přistál proudový dopravní letoun před 70 lety v roce 1956. Za velké slávy dosedl na přistávací runway sovětský Tupolev Tu-104 Aeroflotu. Návrh na zavedení přímé volby prezidenta u nás schválila česká vláda přesně před 15 lety v roce 2011.
3: Jak vás mohli vzít policii? Teď máte 11 prstů.
2: Reformu policie podepsal tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec ČSSD před 10 lety. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie se sloučili do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kulatou 80 by dneska oslavil slavný řecký zpěvák Demis Roussos. A já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
4: Stojím v dešti, v očích pláč.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Provoz na hlavním tahu v Plané na Tachovsku omezí oprava křižovatek. V Postřekově na Domažlicku pokračuje rekonstrukce kulturního domu. Fotbalisté Plzně začínají s letní přípravou a bude většinou oblačno, k večeru opět vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plané na Tachovsku dnes začíná oprava tří křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak řidiči budou muset využít krátké objízdné trasy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V rámci rekonstrukce dojde k obnově povrchu vozovky v celém úseku. Dále budou obnoveny komunikace pro pěší a provedené rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Nejvýznamnější změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které budou doplněny o světelná signalizační zařízení pro dynamické řízení provozu.
0: Práce potrvají až do druhé poloviny října. Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projedná vláda. Ministři by měli také rozhodnout, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve uvedl, že částka má zahrnovat inflační doložku a bude férová a předvídatelná. Vláda krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu jsou aktuálně ve stávkové pohotovosti. K záměrům je kritická také opozice. Postřekov na Domažlicku opravuje historický kulturní dům. Budova z počátku minulého století už neodpovídá současným požadavkům. Zlepšit by se mělo například sociální zázemí a vzhled, potvrzuje starosta Petr Andrle, zvolený za Společně za Postřekov.
3: V letošním roce jsme se dostali konečně k sálu kulturního domu, kdy jsme vyměnili střešní krytinu, upravili krov a vybudovali se tam dvě nové věžičky, které budou sloužit vzduchotechnice. No bohužel zatím jsme se nedostali ještě ke kompletní rekonstrukci hlavně sociálního zázemí, kdy to je větší akce a spíš budeme hledat vhodný dotační tituly. Sport.
0: Fotbalisty plzeňské Viktorie čeká dnes zahájení letní přípravy. Zatím bez českých reprezentantů, také bez rakouského golmana Wiegeleho, Iráčana Doskyho a Bosňana Memiče, kteří startují na světovém šampionátu. První přípravný duel se hraje Plzeň v sobotu 27. června proti druholigovému Artisu Brno. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, k večeru opět vyjasnění, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, večer zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Silničáři dnes pracují na hlavním tahu 1/19 u Žákavy na jižním Plzeňsku. Opravuje se dopravní značení. Omezení platí také na silnici 1/27 na Kladovsku u Čachrova. Tam se provádí údržba povrchové kanalizace. Na Šumavě se pracuje také na silnici 190 před Novou Hůrkou ve směru od Gerlovy Huti. Kvůli údržbě mostu je provoz převeden do protisměru. Omezení potrvá až do října. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Deset hodin a čtyři minuty v Plzni se chystá oslava dvou velkých výročí, 85 let provozu trolejbusů a 90 let od začátku jejich výroby ve Škodovce. O historickém vývoji i o nadcházejícím dnu trolejbusů přijdou do našeho dnešního dopoledního vysílání povídat dva hosté, kteří to budou. To se dozvíte už za malou chvilku. Přejeme hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.

0: Trolejbusové oslavy v Plzni 2026. To je téma pro naše dnešní dopolední hosty. Kateřinu Morovou ze školy Elektrik. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vítám také Reného Vávra za plzeňské městské dopravní podniky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Aby lidé vůbec věděli, s kým mají tu čest, než začneme mluvit o trolejbusech, oslavách, programu, historii a tak dále. Co konkrétně děláte ve svých společnostech, Kateřina?
1: Já ve společnosti Škoda Elektrik, která je součástí Škoda Group, se starám o marketing, o to, aby naše trolejbusy a jiné produkty, které vyrábíme, což jsou pohony a motory pro tramvaje, vlaky, byly vidět a aby jsme o nich věděli. Pořádáme akce pro lidi, pro zaměstnance, to je moje úloha a úkol. Mm-hmm. To z rozhlasu jsem před 5 lety přešla
0: přesně tak.
1: Do Škody Elektrik.
0: Ano, ano. Kateřina je naše bývalá zaměstnankyně, vlastně přes PR a promotion. René Vávro také vlastně dělá něco jako promotion, ale je to oficiálně tiskový mluvčí, nebo jak je to?
2: Ne, oficiálně jsem vedoucí marketingového oddělení, ale krom toho mám i na starosti komunikaci s médií. Mm-hmm. A v podstatě nebudu tady povídat moc dlouho, co všechno jako na marketingu děláme, je to opravdu hodně, ale krom jiného právě máme na starosti i organizace akcí pro veřejnost.
0: Mm-hmm. To znamená, že vy jste ti dva hlavní, kteří připravují trolejbusové oslavy v Plzni. Pochopil jsem to dobře.
1: Ano.
2: Dalo by se to tak říct, ale těch lidí, kteří je do toho zakomponovaných, je opravdu hodně. Mm-hmm.
0: Aby bylo co slavit, musí ta výročí samozřejmě být zveřejněna, to znamená, o jaká čísla, o jaké výročí jsou vlastně dvě, o jaká výročí jde?
1: Jde o 90 let výroby trolejbusů a 85 let provozu trolejbusů Škoda v Plzni. Mm-hmm.
0: Kdybychom měli zapomínat, nikdo z nás to nepamatuje samozřejmě, jak to tehdy bylo před těmi, řekněme, 85 nebo 90 lety. Nejdřív bych začal tedy u těch 90 let, to znamená výroba trolejbusů jako taková.
1: Před 90 lety vzniknul první historický trolejbus Škoda TR1, který se vyrobil a je to první trolejbus, který potom následně jezdil v Československu na lince v Praze.
0: Aha, to byla první trolejbusová linka vůbec v republice.
1: Škoda 1 TR.
0: Škoda 1 TR před 90 lety byl vyroben a vyráběl se tady v Plzni už nebo někde?
1: Škoda 1 TR se vyráběl v Plzni, ale neměl tady možnost testovacích jízd, protože nebyla tady trolejbusová trať, takže ten se testoval tak, že se testoval na tramvajové trati. Byl připojený jedním sběračem nebo tykadlem, jak tomu chceme říkat, k trolejovému drátu
0: tramvaje.
1: A potom měl za sebou vozík, který měl připojený ten druhý sběrač jako uzemnění kabelem k tomu sběracímu vozíku a ten byl vlastně připojený ke kolejnici tramvaje.
0: To mě napadá, jak na to museli tehdy Plzeňané reagovat, už to viděli tu první zkušení.
1: Přiznám se, že před 90 lety nemám ponětí.
0: Myslím, že už tehdy docela zírali na tramvaje, když to tak řeknu v uvozovkách, ale ten první trolejbus to muselo tady být trochu pozdvižení. První výroba tedy 90 let zpátky a provoz v Plzni před 85 lety. Jaká byla ta první linka? Co to bylo za stroje, které na ní jezdili?
2: Je to tak, to jsou spíš otázky na kolegy z dopravního oddělení, kteří by tady o tom dokázali povídat možná hodiny. A jak jste říkal, před 85 lety, teda v roce 1941, byl zahájen trolejbusový provoz v Plzni. A my jsme si připravili právě na oslavách speciální výstavní panely, kde se právě návštěvníci dozví nejen o tom, které vozy ten provoz zahajovaly, na jakých linkách, ale také, jak postupně se rozvíjela trolejbusová síť v Plzni, nebo jaké typy trolejbusů vůbec tady v Plzni jezdily. Na oslavách u vystavených i historických, i provozních budou provozních vozů budou naši kolegové, kteří určitě o tom budou povídat hodně, hodně dlouhou dobu, každého, koho to bude zajímat. Ale jeden rok jsem se tady poznamenal, je to rok 1957 až teda 1994, kdy v Plzni jezdili historické trolejbusy, nebo v té době ne, historické trolejbusy typu Škoda 9 TR. A jezdili v počtu 153 vozů. A byl to vlastně nejpočetnější typ vozů, který v Plzni jezdil. A právě i proto jsme se rozhodli, že vlastně Škoda 9 TR bude hlavním symbolem oslav.
0: Aha, a bude možnost se tím starým vozem také projet, nebo své podívat se do něj a tak dále, zavzpomínat, když to tak řeknu?
2: Nejenom to, my jsme vlastně připravili pro návštěvníky i porovnání díky spolupráci se Škodabus klubem. Ty nám tam vlastně poskytnou trolejbus 9TR, jak vypadá před rekonstrukcí. A vedle toho bude vystaven náš plzeňský trolejbus 9TR. Takže se budou moci návštěvníci krásně porovnat, jak to vypadá, když je trolejbus před rekonstrukcí a po rekonstrukci. A zároveň díky spolupráci s ostatními dopravními podniky se nám podařilo, že se do Plzně podívají 4 trolejbusy typu 9TR, kterýma se budou moci návštěvníci svést během dne. A myslím si, že je to opravdu unikátní, protože tolik trolejbusů 9TR v jednom městě na jedné akci snad ještě nebyl.
0: Mm-hmm. No na oslavě jako takové budeme zvát v těch dalších vstupech po písničce. Já jsem se tady poznamenal, že ta první linka byla Městské lázně Doubravka, že se jezdil na téhleté trase a že vlastně ty trolejbusy neměly tehdy žádné pořádné depo a že nocovali na křižovatce u Jána, kde byla točna, kde byla konečna. Což tady si dneska asi těžko můžeme představit, jak to tehdy tady v ulicích města vypadalo. No trolejbusové výročí, respektive trolejbusová výročí 2 budeme probírat s našimi dnešními dopoledními hosty zase za chvilku.

0: Kateřina Morová a René Vávro jsou našimi dnešními dopoledními hosty. Povídáme si o trolejbusových oslavách v Plzni, které nadejdou teď v sobotu 20. června. Všechno se už chystá a připravuje. Budeme odkazovat i na webové stránky a další podrobnosti ohledně téhle akce. Já bych se ještě vrátil krátce k té historii, protože nejvíc bylo vyrobeno těch vozů 9 TR, jestli jsem to dobře pochopil, ve Škodě Electric.
1: Za éru Škodovky bylo vyrobeno téměř 7,5 tisíce vozů 9 TR.
0: 7,5 tisíce vozů. A Plzeň jich tedy využívala v té zlaté éře, vy jste říkala 153?
2: Je to tak.
0: A dneska jich má, nemyslím tedy teď 9 TR, ale kolik má trolejbusů, jak si v provozu, abychom měli porovnání?
2: Tak aktuálně máme v provozu celkem 111 trolejbusů.
0: To je horká současnost.
2: Je to horká současnost.
0: Dobrá. Pojďme tady k té současnosti jako takové. Řekli jsme 20. června od 10 do 17 hodin. Kde se ty oslavy budou konat?
2: Tak oslavy se budou konat v areálu depo 2015, což je vlastně bývalé depo našich autobusů a trolejbusů. A ten hlavní program bude od 10 do 17 hodin.
0: Je to tak, že mohou lidé přijít kdykoliv během dne a o nic nepřijdou? Nebo se to představuju trochu jednoduše?
2: A v podstatě nepřijdou o nic, co budeme mít na oslavách vystaveného.
0: Ano.
2: A samozřejmě jízdy těmi historickými trolejbusy budou probíhat po celou dobu akce, ale určitě bych doporučoval přijít do 12 hodin, protože pak jsou tam navázané na to nějaké soutěže, bude tam speciální host odpoledne, takže určitě bych doporučoval do těch 12 hodin dorazit.
0: My tam odsud také budeme vysílat živě mezi 11. a 12. hodinou s naším přenosovým vozem. I tam se vlastně návštěvníci mohou podívat a třeba i povídat do rádia. Si myslím, že je docela atraktivní nabídka, ale vy máte samozřejmě také atraktivní nabídku, hlavně pro takzvané ty v uvozovkách, jak se jim říká, šatouši?
1: Šatouši.
0: Tak mluvil jste o výstavách, začněme třeba s nimi. Co tam bude k vidění?
2: Tak samozřejmě pro, jak říkáte, šotouše, bude určitě nejzajímavější program, který se bude odehrávat na velkém parkovišti areálu depo 2015, protože tam proběhne výstava nejen historických a provozních trolejbusů plzeňských městských dopravních podniků, ale budou tam vystavené i historické trolejbusy ze Škoda Bus Klubu. A zároveň tam máme pro návštěvníky takové překvapení, které úplně tak jako nesouvisí s trolejbusy. Bude tam vystavený autobus Škoda 706 RTO. A k němu bude připojený historický vlek Jelč, který se nám nedávno podařilo zrekonstruovat a vlastně poprvé bude k vidění právě na oslavách výročí. A ještě určitě Katka doplní, protože tam máme jedno hodně velké překvapení.
1: Já bych asi doplnila, že k té historii se nám podařilo ve spolupráci s dopravním podnikem Praha se domluvit a přivezeme nejdelší trolejbus vlastně v Evropě, který jsme vyrobili ve spolupráci se společností Solaris a ten trolejbus má 24,7 metrů na dílku.
0: Skoro 25 metrů.
1: Ten si budou moci návštěvníci prohlídnout po celý den a získat o něm všechny důležité informace.
0: Mě zajímá ta přeprava toho trolejbusu. To taky víte, jak to přepravíte.
1: Víme, jak to přepravíme. Přeprava trolejbusu je na tahačích jako na nadnozměrné vozidlo. Takže trolejbus nedojede po své vlastní ose sem, ač je na baterky a na ty baterky, ale on dojede necelých, nebo kolem 11 až 15 kilometrů, takže na ty sem opravdu nedojede. Bude přetažen tahačem.
0: Dobrá, to je jenom pro ty, kteří by třeba přemýšleli nad tím, jak se sem ten trolejbus vlastně do Plzně z Prahy dostane, tak už to víme. René mluvil o velkém parkovišti, jakože výstava a tak dále, ale něco bude i uvnitř depa.
2: Určitě využijeme vlastně i bývalou autobusovou halu v depo 2015, kde budou vystaveny právě, respektive bude vystavena trolejbusová výzbroj ze Škoda Electric a určitě bych tam návštěvníky pozval na jízdu trolejbusového modelu 15 TR, který je v měřítku 1:13.

0: Dobře, tak už víme, velké parkoviště, víme něco málo zevnitř depa 2015. Mluvil jste o těch jízdách, které budou probíhat. Na to je potřeba se nějak registrovat, nebo?
1: A registrace není nutná, v podstatě ty jízdy budou probíhat po celý den a startovat se bude v Černické ulici, což je kousíček od vstupu do areálu depo 2015. A na ty denní jízdy není potřeba žádná registrace, přeprava na této lince bude zdarma. A ty vozy budou jezdit v intervalu 10 minut a v podstatě na ně budou nasazeny nejen ty zapůjčené vozy 9TR, 4 vozy, ale další dva ze Škodobus klubu, konkrétně 15TR a 21TR.
0: Mm-hmm. Tak srdečně zveme a zvát ještě budeme. Náhoda tomu chtěla, tomu neuvěříte. Normálně v playlistu teď máme písničku, která se jmenuje Ten vůz už jel. Našimi hosty zůstávají Kateřina Morová a René Vávro.

0: chvilku si s našimi dnešními dopoledními hosty budeme povídat o trolejbusových oslavách v Plzni, které jsou naplánovány na tuto sobotu 20. června. Bude to velká sláva. Ještě jsme nemluvili o programu pro děti nebo rodiny s dětmi. To asi taky patří trochu na to nádvoří plzeňského depa, je to tak?
1: Jo, na nádvoří plzeňského depa bude velká dětská zóna, kde najdou spousty soutěžních stanovišť pro děti, můžou soutěžit o medaile, jiný další výhry. Bude tam skákací hra, klasické věci jako malování na obličej, dílničky, dostanou balónek s logem oslav. Můžou se tam samozřejmě celé rodiny občerstvit, po celý den je tam zajištěný občerstvení pro lidi. Taky můžou zakoupit si upomínkové předměty. Vytvořili jsme speciální edici upomínkových předmětů s oslavami z trolejbusy. Můžou jmenovat tričko, hrneček, ponožky a spousty dalšího zajímavého.
0: Dobrá, tak to bude tedy program pro rodiny s dětmi. My jsme ještě nezmínili další jaksi dopravní záležitosti, které jsou spojeny s tou oslavou. Už jsme mluvili o těch denních linkách, ale neřekli jsme ještě, kudy budou jezdit. To znamená, kde ty trolejbusy budou vidět ve městě.
2: V podstatě se bude jednat o okružní jízdu. Začne se, jak jsem říkal, v té Černické ulici u areálu depa 2015. A zajímavostí je, že ty vozy pojedou i přes vozovnu na Karlově, takže projedou naší vozovnou a potom budou pokračovat přes Gétovu ulici k hlavnímu nádraží a potom se stočí zpátky k tomu areálu depo 2015.
0: Mm-hmm. Chystá se i večerní konvoj, co to bude za konvoj, co v něm bude a v kolik jede?
2: A tak ten večerní konvoj, to je takové speciální zakončení celých těch oslav. A v podstatě v tom konvoji budou jenom vozy Škoda 9 TR, jak už jsem zmiňoval, ty 4 zapůjčené plus teda naše devítka. Mm-hmm. A ten večerní konvoj vyjede z Černické ulice ve 21.30 a pojede vlastně do Doubravku a do Božkova, kde budou i fotopauzy. A vzhledem k tomu, že je omezená kapacita těchto vozů, tak jenom na ten večerní konvoj je zapotřebí si pořídit vstupenku, která bude za 100 korun. A od dnešního rána si lidé mohou pořídit na portálu Plzeňské vstupenky.
0: Ještě se k internetu vrátíme. Vím, že jsme během písničky mluvili o jakýchsi svozových autobusech ještě, že svážíte návštěvníky do depa. To bude probíhat odkud a jak, prosím?
2: Ono v podstatě, jak jsem říkal, že ta denní linka bude jezdit po celou dobu akce, tak ono poprvé vyjede od depa 2015 v 10.15, ale předpokládáme, že spoustu těch návštěvníků dorazí vlakem. A aby měli jednodušší cestu právě do toho areálu depo 2015, tak už tam některé ty spoje budou výjíždět před tou 10. hodinou na trase vlastně hlavní nádraží depo 2015.
0: Mm-hmm. To znamená, že se lidé mohou přiblížit jaksi rychleji přímo k těm oslavám jako takovým. Od 10 do 17 hodin, ještě tady vidím, a to se teda musím zeptat úplně nakonec, jakou spojitost s tím má Jakub Kohák? On nějaký bývalý ředitel trolejbusu.
2: My jsme hodně dlouho přemýšleli, protože jsme na naše oslavy chtěli pozvat taky někoho známého a v podstatě tu spojitost, myslím si, že zrovna Jakub Kohák, což je známý režisér, herec, bavič a vzhledem k tomu, že už jsem ho na pár akcích viděl, tak jsme se nějak rozhodli, že by to nebylo špatné ho pozvat na naší akci, protože si myslím, že on dokáže udělat show a ať už má nějaký vztah k trolejbusům nebo ne, ale myslím si, že to se právě dovíme na těch oslavách, jestli opravdu nějaký vztah k těm trolejbusům má a já si myslím, že ano.
0: On si nějaký ten vztah určitě vytvoří během dnes, jak ho znám. Dvě akce jsem s ním moderoval a nezapomenu to do smrti, takže jen ať si Jakub Kohák oslavy užije stejně jako ostatní návštěvníci.
2: A já si myslím, že jestli doteď neměl rád trolejbusy, tak doufám, že po našich oslavách se je zamiluje.
0: Výborně. Odkažme ještě posluchače na webové stránky úplně nakonec toho našeho povídání, ať vědí, kam se mají podívat, než třeba na oslavy vyrazí.
2: Tak podrobný program a zajímavosti naleznou posluchači na našem webu pmdp.cz i na webu Škodovky škodagroup.com a k této akci byla vytvořena i událost na facebookových stránkách PMDP, kde nenajdu jenom program, ale právě ty zajímavosti, na které se mohou těšit na našich oslavách.
0: Říká René Vávro, spolu s ním přišla do studia i Kateřina Morová za Škodu Electric. Moc děkuju za vaše vyprávění a ať se všechno povede, včetně počasí. Máte ho zařízené mimochodem?
1: Máme, počasí jsme objednali, bude svítit sluníčko, bude krásně.
0: Výborně, ať se všechno povede. Děkuju za rozhovor a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Já také děkuji za pozvání, nashledanou.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
3: Chtěl bych napsat báseň.

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Skupina Činasky, 10 hodin 48 minut, narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysídlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes jednou z posledních původních německých rodaček v obci. Místní ji říkají chodící kronika. A právě jí věnujeme dnešní odpolední rubriku Náš příběh. Pozvánku uslyšíte v našem dopoledním vysílání už za chvilku.

0: Paní Garda Vojířová se narodila během druhé světové války v Krajkové na Sokolovsku a v obci žije dodnes. Jedna z posledních původních německých rodaček si pamatuje poválečné změny i dobu, kdy byla Krajková plná obchodů, hospod a krajkářských dílen.
1: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku, Motýlka, ale to má i tykadla, koukejte.
2: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
1: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
2: Narodila se v roce 1941. Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
1: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
2: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
1: V první třídě jsem zůstala sedět, protože jsem jenom rozuměla moje jméno. Když řekl Lorencová, tak jsem stala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No, tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
2: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
1: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma. Jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím englandštinou, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jedna říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich pinár Čech, jsem říkala, ich pinár Čechaj. Jo, no ty se je mkavonit, jeho no, vali arky, nám jsou tač pin vysí.
2: Více ze vzpomínek paní Gerdy Vojířové z Krajkové na Sokolovsku si můžete poslechnout v rubrice Náš příběh a to dnes, krátce po 14:30 odpoledne. Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: No a do 11. hodiny už příliš nezbývá, přesně 4,5 minuty. Budou tu další naše chystané zprávy. Přejeme hezké dopoledne.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli nočnímu požáru muselo v Plzně opustit dům 21 lidí. Malé a střední rodinné podniky mohou ode dneška žádat o zvýhodněné úvěry. A bude většinou oblačno, k večeru vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Škodu předběžně odhadnutou na 900 tisíc korun způsobil dnes včasně ráno požár v bytovém domě v Motýlí ulici v Plzni na Slovanech. Z domu se evakuovalo 21 lidí. Jeden člověk se nadýchal kouře a byl převezen do nemocnice, uvedl to mluvčí hasičů Petr Poncer. Byt ve čtvrtém patře začal hořet před 3 hodinou ranní a požár se podařilo zlikvidovat do půl hodiny. Pro lidi z domu byl přistaven evakuační autobus. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Rada Karlovarského kraje vybrala nového provozovatele takzvané online pohotovosti. Ta nabízí distanční spojení s atestovaným lékařem pro řešení méně závažných zdravotních problémů. Původní služba fungovala 1 rok a podle zástupců kraje se osvědčila. Zaregistrovalo se v ní 26 tisíc občanů, říká hejtman Petr Kubis z Hnutí ANO.
2: My jsme samozřejmě zadali před ukončením smlouvy veřejnou zakázku, kdy se nám přihlásili 2 uchazeči s tím, že jsme vybrali nového uchazeče a teď vlastně budeme v očekávání, jestli splní ještě jeden parametr, který jsme si nastavili, a to je vlastně přeposílání lékařských zpráv praktickým lékařům a následně potom bychom do 30 dnů uzavřeli s novým provozovatelem smlouvu.
0: Rodinné firmy mohou získat zvýhodněný úvěr ve výši až 120 milionů korun. Dnes pro ně začíná příjem žádostí v programu Expanze, který ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo už v únoru. Podpora se týká rodinných firm, které mají maximálně 250 zaměstnanců. Národní rozvojová banka jim proplatí až 50% úvěru s nulovým úrokem třeba na modernizaci provozu nebo budov. Šéf představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš podporu vítá.
3: Rodinné firmy jsou odolné, přestávají krize, jsou pevným základem naší ekonomiky. V okamžiku, kdy jim takovýhle program pomůže a zvýší schopnost inovovat, udržet, zvýšit konkurenceschopnost, tak je to naprosto významný, ale samozřejmě pro jakoukoliv firmu, nejen pro rodinou.
0: V Česku jsou podle Jaroše tisíce rodinných firm a na hrubém domácím produktu se podílejí zhruba z poloviny. Sport. První zápas na aktuálním mistrovství světa ve fotbale čeká dnes evropské šampiony ze Španělska. V 18 hodin nastoupí proti Kapverdám. O 3 hodiny později se utká Belgie s Egyptem. Přesně o půlnoci začne souboj Saudské Arábie s Uruguayí a zítra ve 3 hodiny ráno se proti sobě postaví Írán s Novým Zélandem. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, k večeru se opět vyjasní, nejvyšší teploty 18 až 21, na horách vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes velmi dobré a biozátěž 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Domažlicku na silnici číslo 193 v úseku Horšovský Týn Pocinovice, kde se střetlo nákladní auto s osobním. Na místě už zasahují policisté, projíždějte úsekem velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posluchačku z Domažlic tahá za uši slovní obrat, který dneska můžete slyšet na každém rohu. Jazykovědkyně soudí, že ho výrazně spopularizoval bavič Milan Pitkin. Tipnete si, o čem bude za chvilku řeč? Počkejte si na nový jazykový koutek.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Vovovo, o tom to je, chce se říct ve stylu Milana Pitkina k tématu, které teď s jazykovědkyní probere Vladimír Šťovíček.
1: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, kdy je náležité užít vazbu je to o tom. Tazatelka píše, tuto vazbu je správné užít v případech, kdy se jedná například o film, knihu, příběh, píseň a podobně. Dle mého mínění tato vazba ve větách, kdy se jedná o abstraktní vyjádření, není správná. Například politika je o, ekonomika je o, vztahy mezi lidmi jsou o. Konec citace. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych nejprve za dotaz poděkovala. Je vidět, že si posluchačka všímá dění v současném jazyce. Má pravdu v tom, že v posledních letech slyšíme čím dál častěji obrat je to o tom. A to ve všech kontextech. Výraz vznikl jako doslovný překlad anglické fráze it is about it, jedná se vlastně o latentní, skrytý anglicismus. Vladimír Just dokonce při hodnocení této fráze užívá slovo otomismus, kterým dobře vystihuje její nadužívání. Domnívám se, že k popularitě a rozšíření vyjádření je to o tom, výrazně přispěl také bavič Milan Pitkin. Dnes se s frází bohužel setkáváme také v jazyce politiků. Slouží zde často jako určité mlhavé vyjádření a velice mírné.
1: Teď taková otázka do pranice. Můžeme tedy říct, že by neměla být užívána u abstraktního vyjádření, jak píše posluchačka?
2: No, nemůžeme. Tato vazba není vyloženě chybná, ale je nadužívaná. Hodí se hlavně do neformálního projevu, měli bychom vždy zvážit její patřičné užití. Problémem této vazby je její vhodnost či nevhodnost v daném typu komunikátu. Pro její významovou šíři není vhodné ji užívat při přesném, výstižném vyjadřování v kultivovaném jazykovém projevu.
1: Dodává v závěru Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Díky za vaše náměty. Další posluchačskou poptávku přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz. Po jazykovém koutku teď Lionel Richie a písnička Hello a přání hezkého dopoledne.

0: Za okamžik nás čeká rubrika Plzeňské zajímavosti a v té se za chvilku seznámíme s nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků. Jak jsme slyšeli od našich dnešních dopoledních hostů, je to Škoda 9TR. Reportáž od Soni Weizenbacherové už za pár minut. Teď Marek Ztracený a písnička Stále věřím.
1: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Jak už jsme vás informovali, na tuhle sobotu 20. června se chystají oslavy 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Jejich součástí budou i jízdy historických trolejbusů a výstava trolejbusů v depo 2015. Tím nejstarším ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků je Škoda 9TR, škodovácký výrobek ze závodu Ostrov.
2: Tento trolejbus

0: 1961 tímto typem trolejbusu a potom znovu v roce 1994. Jel technicky totožným vozem?
1: No tak to rozhodně ne, protože tady zrovna je vidět velký progres v tom vývoji té Škodovky. Bylo mnoho a mnoho sérií s různými odlišnostmi. Třeba ty první vozidla měly jenom 3 brzdové stupně, od roku 69 už měly 7 brzdových stupňů, ale později teprve v 70. letech začaly být dodávány trolejbusy s pulzním měničem a vlastně už 400-vou plynulou regulací, což byl teda ten obrovský luxus potom už i pro ty cestující a veliká změna.
0: Trolejbusy Škoda 9TR popisuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Když porovnáte devítky s trolejbusy, které převážejí cestující v Plzni v současné době, je to velký skok kupředu?
1: Obrovský skok minimálně z pohledu nízkopodlažnosti, protože dneska je velký důraz kladen právě na to, aby se do vozidla dalo nastupovat bezbariérově. Elektrická výzbroj doznala velkých změn. Dneska jsou cestující zvyklí už na samozřejmost, jako je klimatizační jednotka, poptávkové otvírání dveří, abychom v zimním období zbytečně neplýtvali teplem vo vozidle. Samozřejmě i ten komfort pro toho řidiče je úplně jiný, takže řekl bych, že tam ten vývoj je opravdu velice znát.
0: Ještě máte ve firmě řidiče, kteří umí tenhle typ trolejbusu řídit?
1: Stále tu několik řidičů naštěstí máme, ale ubývá jich, takže i my relativně mladí se musíme už učit obsluhovat tyto historické stroje, abychom mohli do budoucna předávat zkušenosti našim nástupcům.
0: Dveře jsou zavřené, můžeme vyrazit. Jaká je kapacita tohoto trolejbusu, pokud jde o cestující?
1: Tento konkrétně má 28 míst k sezení, uvádí se 42 míst k stání, ale byly to různé série, různá provedení. Vzhledem k tomu, že ta vozidla byla vyvážena i mimo Českou republiku, zejména do území bývalého Sovětského svazu, ale i jinde po světě, tak velmi často byly požadavky na ty trolejbusy třeba i pro dálkovou dopravu. Zajímavostí byla třeba taková Jalta, se jednalo o nejdelší trolejbusovou trať na světě, která měřila až 70 km, a některé ty dálkové spoje právě byly využívány s vyšším počtem sedaček v interiéru, vozidla byla vybavena záclonkami, aby na cestující nesvítilo v letním období sluníčko. Takže těch provedení bylo skutečně celá řada, lišily se počty dveří a od toho se odvíjí ta přepravní kapacita. Tak, máme nafoukaný vzduch, komprezor na snížil táčky.
0: A ten klíč?
1: Nasadili jsme klíč takzvaný bošák, to je vlastně klíč, který slouží k ovládání osvětlení na tomto voze. Mnozí ho znají z mopedů, z motorek, je to takový ten klíč s tou kuličkou na konci, univerzální, ale každý trolejbusák ho tehdy musel mít.
0: Tak a kupředu vpřed.
1: Tak tady parkujeme na takové místečku a teď se poměrně komplikovaně vyjíždí, takže si tady trošku zamanipulujeme s volantem. Je taky zajímavé, jsou těch prvních devítek, to řízení bylo vzduchové a šlo velice stuhé. To je důvod, proč jsme měli velmi málo žen v řadách řidičů. Později bylo nahrazeno řízení vlastně hydraulickým, což je mnohem komfortnější a vidíte, že poměrně snadno už tady ten volant utočím. Kdyby jsme seděli u jednoho z těch prototypů, tak by to bylo řádově horší. Jsme vymanévrovali z odstavného stání a teď určitě všichni slyšíte krásně ten zpívající trolejbus. To je prostě nádhera.
0: Škoda 9TR je trolejbus, který cestující vozil po desítky let a mnozí pamětníci na něj dodnes s nostalgií vzpomínají a oceňují jeho charakteristický design. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Na trolejbusových oslavách v Plzni bude i Český rozhlas Plzeň. V sobotu po 11. hodině se vám živě přihlásíme přímo z místa jejich konání z areálu Depo 2015 a nabídneme hodinku zajímavostí a rozhovorů k výročí výroby trolejbusů a trolejbusové dopravy v Plzni.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kde se málem utopil, ať se na huconský šík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: se zřepnou třeba zítra. Komu je pro všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Už máme 8 minut po půl 12, přejeme hezké dopoledne. Na stavbu varhan nestačí být jen hudebníkem, musíte být trochu i architektem, technikem a možná tak trochu hodinářem. Právě někoho takového se hledalo pro nový nástroj do katedrály svatého Víta. Člověka, který dokáže propojit zvuk, prostor i naprostou přesnost tisíců detailů. Nástroj 21. století, který ale zní jako ze století 18., se dnes poprvé rozezní v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Dnes odpoledne v 17 hodin také varhanám požehná pražský arcibiskup.
2: Přes 135 milionů korun. Takovou částku vybral nadační fond pro svatovítské varhany v národní sbírce, která začala v roce 2017. Tehdy byl kardinálem Dominik Duka.
3: Výstava nových varhan se roztáčí v roce, kdy vzpomínáme narozením otce vlasti Karla IV. A tyto nové varhany mají být také tečkou tohoto velkého projektu, symbolickou, ale současně je to také do jisté míry tečka za hledáním identity české státnosti.
2: Na samotnou stavbu gotického svatostánku na Pražském hradě přispívali obyvatelé českých zemí od nepaměti. Při procházce katedrálou najdete třeba také netypické nápisy jako Banka Slávie nebo První vzájemná pojišťovna. Právě i tyto už zaniklé instituce přispěly na vytvoření vitráží. Tentokrát chtěli ale čeští filantropové a veřejnost obrazně prozářit svatovítskou katedrálu zvukem varhan. Ty nakonec vznikly ve Španělsku, v malé dílně nedaleko Barcelony. Před 6 lety si je vyzkoušel na místě také varhaník Josef Kšica.
4: Mě se hrálo dobře, je to bezkonkurenční stroj. Musím říct, že mě ten nástroj okouzlil velmi. Těším se, až bude stát v katedrále.
2: Nástroj dával dohromady 2 roky varhanář německého původu Gerhard Grenzing.
5: Nejtěžší moment byl, když jsme řešili výšku varhan s pracovníky památkové péče.
2: Autorem umělecké podoby je automobilový designer Peter Olach. Ten se inspiroval tvarem Panské skály, které se přezdívá také kamenné varhany. Když přírodní památka v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. A právě i proto zdobí svatovítské varhany metr dlouhé křišťály, které vznikly v české sklárně.
6: Spojení varhaních píšťal a křišťálu nebo skla je ojedinělé a tím budou i naše varhany po té výtvarné a architektonické stránce ojedinělé.
2: Řekl ve vysílání Českého rozhlasu diecézní organolog z arcibiskupství Pražského Štěpán Svoboda.
6: Oni samozřejmě budou ojedinělé i svým zvukem, protože v našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk a jako se liší řeči mezi sebou, tak se i liší mluva varhaních píšťal.
2: Převoz tisíců dlouhých píšťal ale zkomplikovaly v roce 2020 zavřené hranice, přes které se nebylo možné dostat kvůli pandemii COVID-19.
7: Zavřené hranice zkomplikovaly převoz nových varhan pro katedrálu svatého Víta do Česka.
2: Samotné přípravě kůru předcházela také náročná instalace nových elektrických rozvodů a oprava kamenného balkónu, kruchty. Zpevnit ji museli kvůli tomu, aby udržela varhany, které mají 4 manuály s pedálem a 96 rejstříků. Nejmenší píšťala měří 7 mm a ta nejdelší přesáhne délku 7 metrů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň.

Tak to byla Mňága až džor, no a naše dnešní babské rady prozradí, proč by ve vašem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled docela nenápadný polníček. Teď ale docela nápadně bude zpívat Petra Janu.

0: Babské rady.
1: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Nosím černý.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Řidiči v Plzni budou moct v parkovacím domě Atom využít předplatné na 24 hodin. V kabině plachetnice, která se v Chorvatsku srazila s katamaránem, se našlo tělo pohřešovaného člena české posádky. Plzeňští fotbalisté zahájili letní přípravu. A dnes čekejte velkou oblačnost, večer vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Příjemné poledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Lidé v Plzni si stále můžou předplatit místo v parkovacím domě Atom na Lochotíně. K dispozici je ještě necelá polovina parkovacích stání. Než se kapacita předplatitelů zcela naplní, řidiči si budou moct v krytých podlažích zaplatit i krátkodobé stání, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tola z hnutí STAN.
3: Otevřeme od 1. července od okamžiku zprovoznění toho parkovacího domu i možnost stání na 24 hodin. Ta bude spoplatněna za 80 korun. Takže kdo bude tam mít potřebu zaparkovat, tak se to dozví jednak z takového digitálního návěští u vjezdu do toho parkovacího domu, kolik je tam zrovna volných míst a může tam tedy zaparkovat za 80 korun na den.
2: Na šumavském Špičáku začíná letní sezóna. Každý den je přístupná rozhledna a otevírají se i turistické cesty z vrcholu Špičáku na Rozvodí a obě ledovcová jezera. Na děti tam čekají upravené naučné stezky Datlíkova a Zajícova s 10 novými tabulemi, říká mluvčí areálu Karel Samec.
4: Ty nové tabule jsou rozměrově větší než ty předchozí, mají i interaktivní prvky a určitě potěší děti i dospěláky. Mapují zdejší floru, faunu, vzdělávají, i si s malými či velkými turisty hrají, třeba na délku skoku divokého prasete nebo výšku jelena.
2: Každodenní provoz na Špičáku potrvá do poloviny září. Srážka plachetnice s českou posádkou s katamaránem poblíž chorvatského Splitu má 4 oběti. Při ponoru k potopené plachetnici potapěči objevili v kabině plavidla tělo pohřešovaného Čecha. Jeden ze 4 zraněných zůstává v péči lékařů Splitské nemocnice.
5: Moramo sagledat sve činjenice i
6: široko. Jak řekl chorvatským médiím Slaven Bušić z agentury pro vyšetřování dopravních nehod, vyšetřovatelé už mají nějaké informace, nechtějí ale dělat unáhlené závěry o příčinách srážky dvou lodí. Katamarán soukromého přepravce ráno dorazil do splitského přístavu a bude tu dál pokračovat jeho ohledání. V plném proudu jsou také přípravy na vytažení potopené plachetnice, která leží v hloubce 52 metrů a vyproštění těla posledního člena české posádky. Z Chorvatska Téa Veselá, Český rozhlas.
2: Během týdne se bude v Česku postupně oteplovat, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V pátek a o víkendu přesáhnou teploty i 30 stupňů Celsia. Hlavně ve větších městech meteorologové očekávají také tropické noci, během kterých neklesne teplota pod 20 stupňů. V neděli by pak mohla přibývat oblačnost, přehánky a někde i bouřky.
1: Sport.
2: Fotbalisté Plzně mají za sebou první společný trénink letní přípravy. Trenér Martin Hyský postrádal 7 hráčů, kteří se účastní v zámoří světového šampionátu, ale také rekonvalescenty Palusku s Jemelkou. V tréninkovém areálu v Luční ulici se naopak objevily nová posila Stefan Pirgič či zkušený záložník Patrik Hrošovský.
7: Ty první týdny se netěšíme úplně asi nikdo, ale co jsem vlastně přišel v zimě, tak ta příprava byla všechno na hřišti, tak věřím, že to bude taky teď, takže je to příjemnější. Já, když jsem byl mladší, tak ty přípravy byly daleko těžší a jsme v klubu, který má ambice, má zázemí, má všechny předpoklady k tomu, aby jsme bojovali s těma největšíma, s pražskýma, Sparta, Slavia. Takže věřím, že máme dobrý čas na to se připravit a bojovat do ty nejvyšší příčky.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte převážně velkou kupovitou oblačnost, k večeru se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 kolem 118. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na Benešovice. Levý jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
0: i v pondělí popoledni hrajeme na vaše přání, a to na telefonní lince 221 554 222. Tak se pokuste dovolat a třeba popřát nějakému Vítkovi k dnešnímu svátku. Stanislav Jurík vám přeje příjemný poslech.

0: Jako první dnes pan Václav ze Březí, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání, zdravím vás, rádio, všechny posluchače, kamarády, kamarádky. Písnička letí do Březí pro paní Věrko Klingrovou, která zítra oslaví krásné půlkalové narozeniny. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radost pravdučky, radost ze zahrádky a ať je stále taková vitální, jako je. To jí přeje manžel, celá velká rodina, připojují se známí a kamarádi. Dále, písnička poledí pro vaše věrné posluchačky, a to pro Zuzanku do Přeštěc, Vlastičku do Rokycan, Drahušku do Belnice, Marušku do Nepomuka na Vinice, děvčata Alenky a Aničku do Vojovic, Marušky do Makova a Maruška do Klikařova. A potom nesmím zapomenout na mého dobrého kamaráda, pana Vlastimila do Radkovic. A já vám moc tady děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Budeme se taky těšit, Václave, ať se daří, hezký den, na shledanou.

0: po uši.
1: A je tady první písemná gratulace v dnešním pořadu a ta přišla v tomhle znění. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky pro naší babičku paní Janu Buršíkovou z Černé Řeky, která dnes slaví své narozeniny. Babi, přejeme ti všechno nej, života splna užívej, ať si stále zdravá a krásná, ať mezi tebou a dědou je stále ta láska. To ti přejí manžel Honza, syn Honza s rodinou, syn Vašek s rodinou, syn Pavel, syn Milan a vnoučata Lukáš, Terka, Nelča a Váša. Moc děkujeme za zahrání, přáli bychom si písničku s názvem Má Jano. Tak gratulujeme.

0: Český rozhlas Plzeň vás zve na živé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tak to byla skupina Ace of Base, vy posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, aby jsme u další gratulace, která přišla písemně. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro paní Elišku Duvkovou, která dnes slaví své 85. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího přicházejí její sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a správcové Iva a Bára. A my k půlkulatinám vřele gratulujeme.

A už se dostáváme k další písemné gratulaci. K dnešním narozeninám posíláme písničku s názvem Být sluncem na tvých víčkách do krchleb pro Marii Fictumovou. Kdo rád žije, veselí se, slaví, nikdy nemá šanci být starý. Dnes máš svůj velký den, přejeme ti štěstí, zdraví i lásku a splněný každý svůj sen. Do dalších let vše nej, radost z pravnoučátek přejí kamarádi ze Staňkova i z Kolovče. A my rovněž gratulujeme a posíláme písničku.

0: sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: V písničkách pro vás je na řadě další telefonát. Pan Václav z Metzlova volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, nechal zahrát Mluvince mě si už dáš od Bebička Wagnera pro radost.
0: Jen tak Mamince pro radost. Dobře, posíláme.
1: Mamince pro radost. Děkuju.
0: Děkujeme. Nashledanou.
1: Nashledanou.

Tak a co budeme hrát? Teď to nám napsala paní Sylvie a to je to zase jako vždy od ní velmi často jako obsažný vzkaz. Na koncertech Evy Farné v Edenu jsem nebyla a ani na ten zítřejší se zřejmě nedostanu, ale Evu Farnou mám ráda a respektuji a ráda bych slyšela její seriálovou písničku Jaký to je ze seriálu Ošklivka Katka z roku 2008. Bude to vítkům k dnešnímu svátku, všem dnešním oslavencům narozeninovým, včetně mého bratrance Martina z Horní Dobrouče a taky k vám do rádia a všem posluchačům, napsala Sylvie. Děkujeme za tenhle vzkaz i za připomenutí koncertu Evy Farné v Praze.

písničkách pro vás ještě stihneme odvysílat další e-mail, na který jsem málem zapomněl, tak se omlouvám. Zdravím Český rozhlas Plzeň a přál bych si nechat zahrát pro svého přítele pana Mudráka do Kamenice u Holíšova. Písničku od Freddyho Mercuryho, ta by byla fajn. Písničku posílá Kouba a moc děkuje. Přesně takhle a doslova se to tady píče. Tak vybíráme třeba tuhle Too Much Love Will Kill You. No a Stanislav Jurík vám přeje hezké odpoledne a zítra se těší zase naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby trolejbusů Škoda a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června vás zveme do areálu Depo 2015 na oslavy trolejbusů plné historie, techniky a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na historické i moderní trolejbusy, slavnostní jízdy, soutěže a doprovodný program. Začínáme v 10 hodin. Více informací na www.skodagroup.com.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Na lékařskou fakultu v Plzni se letos hlásí 10x víc uchazečů, než je její kapacita. Babiš přivítal dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Doufá, že povede k definitivnímu ukončení konfliktu. A dnes čekejte velkou oblačnost, večer vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Zájemci o studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni dnes mají přijímací zkoušky. Na všeobecné lékařství fakulta přijme jen 300 uchazečů, na zubařský obor 50 a na navazující magisterský obor zobrazovací a ozařovací technologie 20 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Barbora Černíková.
5: Fakulta obdržela na příští akademický rok více než 3700 přihlášek. Plánujeme přijmout celkově na všechny tři obory 370 studentů. Vedle toho nabízí fakulta také studium všeobecné a zubní medicíny v angličtině, kde má být letos přijato celkem 130 studentů.
3: V souvislosti s přijímacími zkouškami upozorňuje univerzita až do pozdních odpoledních hodin na zvýšený pohyb lidí a aut, zejména v oblasti Aleje Svobody u kampusu fakulty i u sousedního areálu fakultní nemocnice. Holíšově na jižním Plzeňsku dokončili opravu přítoku do retenční nádrže Vacíkáč. Práce stály necelých 300 tisíc korun a zahrnovaly i drenážní odvodnění, říká místostarostka Hana Valachovičová, zvolená za Proholíšov s podporou starostů a nezávislých.
6: Není to přítokový rybníček, je to nebesák a my jsme ho nechali celý opravit, vydlážit a teď párkrát pršelo. Hrozně hezký zjištění, že konečně se nám Vacíkáč zavodňuje. Tam jsou půlci, bude to krásné místo pro odpočinek, vedle je park. Jak je to teďko opravený, udělaná krásná ta hráz z kamenu, je to opravdu taký romantický místo až.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přivítal dohodu o ukončení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň upozornil, že země zatím dokument nepodepsaly. Doufá ale, že oba státy dodrží sjednané podmínky a konflikt na Blízkém východě definitivně skončí. Spojené státy a Írán mají memorandum o porozumění podepsat v pátek ve Švýcarsku. Tato předběžná dohoda je prvním krokem k vyjednávání konečné mírové smlouvy. Její podpis by měl znovu otevřít Hormuzský průliv. Sport. Čeští fotbalisté mají za sebou na světovém šampionátu první trénink po volném dni, kterého se v Texasu zúčastnilo všech 26 hráčů. Druhé utkání ve skupině čeká Čechy ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Dnes do turnaje vstoupí evropští šampioni ze Španělska. Od 18 hodin se v Atlantě utkají s Kapverdami. Od 21 hodin bude hrát Belgie v Seattlu proti Egyptu. O půlnoci se proti sobě v Miami postaví Saudská Arábie a Uruguay.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte převážně velkou kupovitou oblačnost, k večeru se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor, dejte v Plzni v ulici Na Dlouhých, v odbočovacím pruhu, tam stojí porouchané nákladní auto, které překáží v provozu. A s omezením a možným zdržením počítejte na silnici 1/21 v Plané na Tachovsku ve směru na Plzeň. Probíhají tam práce na silnici, místem se projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem a provoz tam řídí semafory. Tvoří se tam kolony, i tam projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 8000ovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste se musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdovat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Northern Couloir. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn Couloir, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt. No. Protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionální horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, jo, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, s lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, vy jste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Já jsem začal lézt na průmyslovce.
1: Jo.
2: A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopni sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlické hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že hele, já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani toho. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malého kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šel jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru, jo? Chce růst a ten příběh můj je úplně ten samý, jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo, o týmové spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce, takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej, neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje, jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? Na, jako to nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední tři měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let, jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo, protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc. Jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví, jo. Opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví. Jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo? Ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakoli, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím. Takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda vašimi slovy až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to, všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mě prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně se věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takovej, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne. Tak jsem říkal, to není dobrý. No ale pak jsem lezl dál a zase jsem si uvědomil a byl jsem úplně ve stejném stavu. Pamatoval jsem si ten štand dole a teď, že jsou tady, ale co je mezi tím, jsem si neuvědomoval. No a taky, tehdy jsem se rozhodl, byl to obrovský boj, že jo, protože jsem v tom měl 1 000 000 korun vlastních, byl jsem na druhé expedici, byl jsem 200 metrů od vrcholu, to všechno člověka táhne nahoru, no ale pak jsem si uvědomil, že jsme dole viděli takovou mrtvolu a říkali jsme mu vysmátej horolezec, protože cenil zuby, byla vidět jenom lebka z péřovky vyčíhající. A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
2: To jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak tu vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena,

0: Anželka. A tak teď už jsou starý a
1: jako, ale tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty tři, tak...
0: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala, a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně. Jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
1: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, báli. Nebáli.
0: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě tomu bránila. Jako.
1: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapi ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
0: No tak záleží, jak ty chlapi si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale... Ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala. Jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro něho lehký nebylo teda.
1: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům. Protože člověk jako vy má... tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás. Můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
0: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mít 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný. Jo? A pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál. Tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdravotnictví za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Žijeme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
0: Díky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V plzeňské části Malesice bude nový hospic. Dohodu z Plzní schválili krajští zastupitelé. Srbský záložník Stefan Pergeč se zapojil do přípravy fotbalové Plzně. A zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne přeháňky nebo i slabý občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. V plzeňské části Malesice bude nový hospic. Zastupitelé plzeňského kraje dnes schválili smlouvu o spolupráci s městem Plzeň. Nové zařízení za zhruba 350 milionů korun vybuduje kraj, město mu dá pozemek a 50 milionů korun. Provozovat ho bude jako doteď nezisková organizace Hospic svatého Lazara. Hotovo by mohlo být v roce 2029, říká náměstek hejtmana Tomáš Soukup z hnutí ANO.
2: My momentálně už máme připravenou dohodu s útvarem koncepce a rozvoje na architektonické soutěži. Architektonickou soutěž bychom rádi vyhlásili ve třetím kvartálu tohoto roku. Předpokládáme, že cirka nějakých 9 měsíců, možná až rok by se projektovalo a v roce 2027 bychom rádi požádali o stavební povolení. V roce 2028, v roce 2029 by se stavělo a byli bychom rádi, kdybychom mohli co nejdříve nový hospic otevřít.
1: Ve Vejprnicích na severním Plzeňsku dokončují novou hasičskou zbrojnici. Celodřevěná stavba nabídne hasičům veškeré potřebné zázemí, včetně prostoru pro trénink mladých členů sboru. Pokračuje starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS.
3: Bude tam v podstatě kompletní zázemí pro hasiče od garážování techniky, klubovny, zázemí, šatny, koupelen, prádelny. Dokonce tam k tomu budou mít i plochu, kde trénují s dětmi na ty hasičské soutěže. Získali jsme dotaci 6 milionů korun od státu, 4 miliony od kraje a celková investice se vším bude kolem 35 milionů korun.
1: Zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS zvýšilo bezpečnost a spolehlivost na tratích. Provoz se ale zatím nezrychlil a nezvýšily se ani kapacity. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz určených na zavedení ETCS. Podle kontrolorů je proto současný stav nedostatečný. Zavádění systému se navíc spožďuje. Ministerstvo dopravy v reakci uvedlo, že hlavním cílem zavádění ETCS bylo zvýšení bezpečnosti cestujících. Izrael se z Libanonu nestáhne ani po podepsání příměří mezi Spojenými státy a Íránem, informoval o tom izraelský ministr obrany Yisrael Katz. Při případném útoku Íránu na Izrael kvůli událostem v Libanonu bude podle Katze země protiútočit. To, že Izrael není americko-íránskou dohodou vázaný, uvedl i izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Podle nepotvrzených informací má memorandum o porozumění zahrnovat i ukončení bojů v Libanonu. Sport. Fotbalisté Plzně zahájili přípravu na novou sezónu. Jako jedna ze dvou posil se do tréninku zapojil 23-letý Stefan Pergeč. Trenér Viktorie Martin Hiský si od srbského záložníka slibuje zkvalitnění hry ve středu pole.
4: Je to středový záložník, který je velmi dobře technicky vybavený, je schopný se dostat i do koncovky, má velmi dobrý zakončení, takže od něj si slibuju, že vytvoří obrovskou konkurenci a bude šahat po základní sestavě. Působil teď v srbské lize, kde hrál pravidelně, měl důležitou roli v železničáru Pančevo.
1: V nejbližších dnech se do přípravy Viktorie zapojí také další posila gambijský útočník Babu Karfal.
0: Počasí.
1: V noci čekejte jasno až polojasno, k ránu od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra se bude během rána a dopoledne od západu dál zatahovat. Odpoledne pak čekejte přeháňky nebo i slabý občasný déšť, ojediněle i bouřku. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v ulici U školky u odbočky do Topolové ulice. Na místě je policie, dejte tam pozor. Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 119. kilometru ve směru na Rozvadov, nedaleko sjezdu na Benešovice. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ty pěkné odpoledne. Jak se vám vede po víkendu? Už taky očekáváte další letní dny, tak nebojte, ve středu tady máme opět leto v plné síle. S vámi je pondělní Český rozhlas Plzeň a koukneme na to, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík říká, že jsou to vzácné alergie. Počkejte si na to u písniček, které nestárnou. Bude Marta Kubišová a teď už je tu Marek Ztracený. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň, letní hit Sunshine Reggae. S naším zítřejším dopoledním hostem si popovídáme o dárcovství krve. Doktorka Petra Šlechtová z transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň nám řekne, jaká je aktuální situace se zásobami krve v našem regionu a které krevní skupiny jsou teď nejvíce potřeba. Jak často může člověk krev darovat a má paní doktorka v paměti nějaký příběh, kdy darovaná krev zachránila někomu život? Budeme se ptát zítra dopoledne po 10. hodině. Tak určitě poslouchejte, za chvilku taky tipy pro volný čas a teď už vám přejeme pěkné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Detektivové pátrají po vrahovi hledače Vltavínů. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Může mít láska italského mladíka a dívky z čínské čtvrti šťastný konec? Premiéra romantického filmu Čínská dívka. A ČT Art. Špičkoví interpreti hrají v císařském sále zámku Troja. Premiéra koncertu Troja Festival, Josef Špaček, Lukáš Vondráček a jejich hosté. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová byla součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň a za 5 minut bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Festival Pojď sem na divadlo láká do divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde se ve velkém divadle od 19 hodin uskuteční taneční příběh podle Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha. V galerii na radnici města Kašperské Hory uvidíte výstavu fotoobrazů Šumava objektivem Pavla Semeráda. Výstava je přístupná do 28. června. Centrum baroka muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na přednášku Mezi Maashausem a komorou obrazem měšťanského bydlení v raně novověkých písemných pramenech. Přednáška začíná v 17 hodin. V Nemilkově na zámku si můžete prohlédnout výstavu obrazu Oldřicha Dvorského. Výstava potrvá do 24. července. Na zámku Štěnovice začíná kulturní léto, které bude až do středy. Dnes nabízí od 7:30 večer představení Návštěva na zabití. A v prostorách plzeňské kulturní a kreativní zóny Depo 2015 uvidíte výstavu prací Jana Lichtenberga. Výstava představuje průřez umělcovou tvorbou od digitálních artů přes malby až po koncept arty a jiné. Výstava je přístupná do 24. června. To byla tečka za kulturními tipy a vy se dobře bavte.

0: Českém rozhlase Plzeň Kex s písničkou Víš.
1: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
0: Narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes poslední původní německá rodečka v obci a místní říkají chodící kronika.
2: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku motýlka, ale to jsou nítě jako vlasy. Tak tenký nítě to jsou. Nejdřív to je vzorek, to máte potom takovou jehličku a to se dá na papír a takhle se všechno vyťukává tím malým jako špendlíkem, ten vzorek. Potom se veme látka, na to se dá ten papír, jak se to naťukalo, ten vzorek, to se kolem takhle přistehuje.

0: je a na tom papíru se to vyšívá.
1: To má i tykadla, koukejte.
2: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
0: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
2: Narodila se v roce 1941 a svého otce nikdy nepoznala.
0: Tatínek padl ve válce. Nevíme do dneška, nevíme, jestli padl, prostě nezvěstnej. Takže já jsem vyrůstala bez otce a proto jsme žili s babičkou a s dědou.
2: Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
0: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
2: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
0: První třídě jsem zůstala sedět, protože jsem jenom rozuměla moje jméno. Když řekl Lorencová, tak jsem vstala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No tak jsem si sedla. A pak byla pětka. No.
2: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
0: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu. Aby on se naučil německy. Protože ty tady bydleli s náma. Jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egrančtinu. Když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo? A ta babička jen říká, Ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich bin nára Čech, jsem říkala, ich bin nára Čechaj. Jo, no ty se je makovaniet.
2: Řeč, kterou slýchala od rodičů a prarodičů, si uchovala dodnes. Stejně jako vzpomínky na dobu, kdy byla Krajková převážně německým městečkem s pekaři, hospodami a krajkářskými dílnami.
0: 12 pekařů a všechno to skončilo válkou. Když jdu po Krajkově a vidím ty mezery, kde všude stály baráky.
2: Paní Gerda si pamatuje, kde stál který dům, kdo v něm bydlel i jak kdysi vypadala Krajková. Na rozdíl od kronik, ale umí své vzpomínky vyprávět s humorem. A právě proto stojí za to jim naslouchat. Z Krajkové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Jsem ty, některou plaveš, když proskočím tě srdce.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Po víkendu otevírá rozhlasové tržiště, tak věřím, že máte připravené vaše inzeráty. Určitě volejte 221 554 222 a můžeme začít. Jste první na řadě. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den, já bych prodala sazenice malin velkoplodých, jmenuje se to Robus. Dále bych prodala sekačku benzínovou i s pojezdem a koupila bych prosím vás porcelánovou madonku přívěšek a zlomkově zlato nebo stříbro bych to do toho mohla vložit. A je to na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuju za vaše služby, přeju hezký den, naslyšenou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou, posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď budeme poslouchat váš inzerát. Můžete začít.
5: Dobrý den, já bych prodal veteránské věci. Mám toho trošku víc, prostě může se to, komu se to bude hodit prostě. Abych kontaktoval telefonní číslo 606-277-154. Asi je to v Domažlicích.
3: Na Domažlicku 606-277-154 a věci na veteránská auta. Výborně, děkujeme.
5: Děkuji, naslyšenou. Děkuji moc.
3: A na Českém rozhlase Plzeň teď uslyšíme váš inzerát. Dobrý den.
6: Dobrý den. Chtěl bych nabídnout bubnovou sekačku a byla by ta cena dohody.
3: A telefon prosím?
6: 723 551 252.
3: Ještě jednou prosím, 723
6: 551 252.
3: Na konci 252, dobře. Je vám špatně rozumět, máte asi špatný signál. Děkujeme za zavolání, pokud se k nám dovoláte, tak určitě, prosím, vypněte vaše rádia, aby jsme se neslyšeli dvakrát, protože to vazbí. Tak můžete povídat teď vy.
7: Dobrý den, já bych prodal varhany elektrofonický Honer. Byly by za funkční, pochopitelně, je to jak na baterie, nebo na adaptér elektrický, i s kufrem, pochopitelně za 900 korun. A dále bych prodal, je to dávkovač krmiva a vody pro pejska a kočičku. A je to nepoužité, nové a bylo by to výrazná sleva za 600 korun. A dále bych prodal, jsou to různý měřící přístroje, byl by to jako celek, zhruba asi za 900 korun, plně funkční analogy jsou to.
3: Telefon, prosím.
7: Telefon 721 740-419. Já vám přeju
3: 721 747-419. Děkujeme za zavolání, ano. Naslyšenou. A ještě si dáme váš inzerát, povídejte.
8: No, dobrý den. My scháníme pod nájem v Klatovech 2 plus 1 nebo 3 plus 1. Nebo může být i třeba v rodinném domečku. A bylo by to v Klatovech a nebo úplně v nejbližším okolí. A naše telefonní číslo je 734 544 014.
3: Zopakuji 734 544 014. Mějte se hezky, děkujeme za zavolání. Naslyšenou, tolik tedy rozhlasové tržiště pro dnešní den, to další opět zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ze státního rozpočtu dostanou méně peněz, než mají letos k dispozici. Plzeňský kraj měl loni schodek přes 350 milionů. Původně byl plánovaný na 2,5 miliardy. Provoz na hlavním tahu v Plané na Tachovsku omezuje oprava křižovatek. Zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne přehánky nebo i slabý občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Informoval o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Změna je součástí novely mediálních zákonů. Vláda chce od příštího roku financovat obě média ze státního rozpočtu, pokračuje Klempíř.
3: Základní částka uvedená v zákoně, a tedy mandatorní výdaj státu, činí pro Českou televizi 5,74 miliardy korun a pro Český rozhlas 2,065 miliardy korun. Při stanovování částky jsme vycházeli z výročních zpráv roku 2024.
2: Česká televize by v příštím roce dostala z rozpočtu o miliardu méně než letos. Český rozhlas o 350 milionů. Podle Klempíře se bude rozpočet pro média upravovat, pokud kumulovaná inflace přesáhne 10%. Valorizace se bude počítat od letošního roku. Oba ředitelé se změnou financování nesouhlasí. Hospodaření Plzeňského kraje loni skončilo se schodkem víc než 350 milionů korun. V původním rozpočtu kraj počítal s deficitem přes 2,5 miliardy. Nižší saldo hospodaření je výsledkem úspor ve veřejných zakázkách a také přeložením některých investičních akcí do dalšího roku. Dnes to řekl náměstek pro ekonomiku a majetek Pavel Strolený z hnutí ANO. Zastupitelé dnes jednohlasně schválili závěrečný účet. Opozice ale v několika příspěvcích kritizovala, že kraj uskutečnil jen menší část kapitálových investic. V Plané na Tachovsku dnes začala oprava tří křižovatek na hlavním tahu. Na více než půlkilometrovém úseku je zavedená kyvadlová doprava. Na vedlejších komunikacích pak budou muset řidiči využívat krátké objízdné trasy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drokulová.
4: V rámci rekonstrukce dojde k obnově povrchu vozovky v celém úseku. Dále budou obnoveny komunikace pro pěší a provedené rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení. Nejvýznamnější změnou pro řidiče bude úprava průsečných křižovatek, které budou doplněny o světelná signalizační zařízení pro dynamické řízení provozu.
2: Práce potrvají do druhé poloviny října. Lékař z Pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl asi 250 převážně starších pacientů. Neoprávněně od nich vybíral peníze za vyšetření, které jsou hrazené zdravotními pojišťovnami. Informovala o tom vojenská policie. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud mu dal podmínku a pokutu 2 miliony korun. Sport. Tenistka Marie Bousková porazila v českém souboji na úvod turnaje v Nottinghamu Terezu Valentovou 2x6-3. Příště Bousková narazí buď na domácí Harriet Dartovou nebo jinou Britku Katie Bolterovou. Počasí. V noci čekejte jasno až polojasno, kránu od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. A zítra se bude během rána a dopoledne od západu dál zatahovat, odpoledne přejdou přehánky nebo i slabý občasný déšť, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda dvou osobních aut se stala v Plzni v ulici U školky u odbočky do Topolové ulice. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4,5 minuty po 15. hodině skončily zprávy s Kateřinou Jiřincovou a protože je po víkendu, tak se na Českém rozhlase Plzeň podíváme na sport. Fotbalisté Plzně zahájili letní přípravu a uslyšíte ohlasy z atletických nebo triatlonových závodů. Sportovní minutu jsou před námi a do té doby Lucie Bílá a Josef Vojtek. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den, jsou tady další červnové sportovní minuty z našeho kraje. Vladislav Janouškovec vám přeje příjemný poslech. V Zámoří začalo fotbalové mistrovství světa. Hráči Viktorie Plzeň zase zahájili letní přípravu. Pochopitelně bez fotbalistů, kteří reprezentují kromě Česka, také Irák, Bosnu nebo Rakousko. Trenér Martin Hyský přivítal rovněž novou posilu srbského záložníka Stefana Pirgiče.
2: Je to středový záložník, který je velmi dobře technicky vybavený, je schopný se dostat i do koncovky, má velmi dobrý zakončení, takže od něj si slibuju, že vytvoří obrovskou konkurenci a bude šahat po základní sestavě. Myslím si, že s tím každý ten hráč, který sem přichází, musí přijít a působil teď ve srbské lize, kde hrál pravidelně, měl důležitou roli v železničáru Pančevo.
1: Plzeňská rychlostní kanoistka Denisa Řáhová si zajela na mistrovství Evropy v Portugalsku hned 4 finálové jízdy. Nejlépe si vedla na trati 500 metrů, kde skončila čtvrtá.
3: Já jsem viděla, jak jsem šla do toho finiše, že jako myslela jsem si se na tom čtvrtém místě a říkala jsem si, tyjo, jako, že bych to mohla jako zkusit jako hecnout na to třetí. Ale popravdě pak v tom cíle už jsem měla tak černo, že jsem vlastně nevěděla, kolikátá jsem dojela. Takže tak. Tak jako já jsem měla cíl, že budu do 5. místa, takže určitě pro mě to je super výsledek, akorát je to takový to čtvrtý místo takový hořkosladký. No. Když takhle jako vidím, že to bylo kousek, ale zároveň vím, že už to víc jako nešlo.
1: Na stadionu plzeňského Petřína se uskutečnilo charitativní fotbalové utkání. Tým bez frází remizoval s hokejisty Škody Plzeň 9-9. Podstatná ale byla vybraná částka 100 000 korun pro 2 postižené děti. Fotbal si poprvé vyzkoušela bývalá tenistka Barbora Strýcová.
4: No, hrálo se úplně bombasticky, protože jsem to hrála poprvé, fotbal na velkém hřišti v Kopačkách. Takže to bylo všechno pro mě poprvé, ale je to pro skvělou věc a já jsem strašně ráda, že se sešlo tolik skvělých sportovců a lidí najednou, že pomáháme.
5: Byla to větší výzva než triatlon nebo maraton?
4: To zase úplně ne. Je to takový prostě na pohodu, ale je pravda, že já jak jsem úplně zmatenec na tom hřišti, tak mě museli ty hráči říkat, běž tam, ale bylo to moc prýma.
5: Ale byla tam jedna dobrá pozice, tam jste centrovala nebo střílela?
4: Tak oni si ke mně úplně moc nedovolí, protože že jo, ženská na hřišti, takže tam jsem měla celkem dost šancí, ale ani jednu jsem nedala.
1: Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Hustopeče a upevnil si vedení v mistrovství České republiky. Plzeňský pilot Václav Pech se Citroenem obsadil až 9. příčku. Po písničce už atletika, triatlon a národní házená.
0: Sportovní minuty. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Na atletickém mítinku Kladno hází se dařilo také atletům Škody Plzeň. Soutěž o štěpařek vyhrála nýřanská Petra Sičaková výkonem 60 metrů a 98 cm.
2: To hodnotím pozitivně, Kladno hází mám moc ráda, poslední roky se mi tady dost dařilo. Jsem zápasila s rozběhem zase, ale hlavně proto, že jsme to s trenérem měnili. Si 14 dní zpátky přidávali jsme dva kroky, takže furt to nemám v hlavě tak, jak bych potřebovala. A jenom při tom jednom pokusu mi sypli nohy a byla jsem dobře u čáry, tak, jak bych potřebovala. Ale ne zdaleka tak, jak by to ještě mělo být, protože to byl vlastně pomalej rozběh, jenom z toho bočního jsem to rozjížděla, tak doufám, že když mi to někdy vyjde zrychlejší, než to bude ještě dál za ten osobák těch 62.
1: V soutěži výškařů předvedl nejlepší výkon sezony 225 cm atlet Škody Plzeň Jan Štefela. Ten obsadil druhou příčku.
3: Jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp. Za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
1: V Brně se konalo mistrovství republiky v atletických vícebojích. Mezi ženami královala Adéla Tkáčová. Zástupkyně Škody Plzeň Adéla Hanáková vybojovala stříbrnou medaili. Mezi juniory zvítězil její oddílový kolega Bohuslav Čertík.
4: Já bych řekl, že druhý den se mi dost poved, kromě toho prvního dne. Tam jsem byl docela zklamaný z dálky, ale jinak bych řekl, že jsem spokojený.
1: Na mistrovství Evropy v triatlonu ve španělské Taragoně byla nejlepší Češkou Tereza Zimovjanová. Reprezentantka týmu Triatlon Plzeň dokončila závod na 15. příčce.
5: Jako není to nějaký průšvih, ale zároveň vždycky si říkám, že na té Evropě bych mohla zajet mnohem líp a podle mě poslední 3 roky jsem byla nějak 15, 14, 15 nebo něco takového, takže zase tam to kletbu Evropy nějak moc nepřekonala, ale asi to nebylo úplně špatný, protože jsem ráda, že jsem se na to nevykašlala ani na kole, ani na běhu, prostě jsem to tam pušovala, když to jako šlo.
1: Začalo finále první ligy národních házenkářů. Obhájci titulu Příchovice v něm padli ve Svinově 15-16. Více už trenér a zároveň příchovický hráč Lukáš Nohava.
6: Domácím hodně pomohl skvělý výkon brankáře Štěpána, což jim dodalo i klid v útočné fázi, že vlastně nemuseli nikam spěchat a my jsme celý zápas tak skadováněli jedno až dvougolovou ztrátu, což se nám teda nakonec v úplném závěru nepovedlo. Ale do domácí odvety určitě půjdeme s hlavou nahoře, rozebereme si chyby, určíme nějaký příčiny toho neúspěchu a pokusíme se eliminovat.
1: Druhé finále se odehraje v sobotu od 14 hodin v Příchovicích, které budou hostit i případný třetí duel v neděli. Sportovní minuty s datem 15. června jsou u konce. Hezký zbytek dne a úspěšný týden přeje Vladislav Janouškovec.

0: Český rozhlas Plzeň a ještě než budeme soutěžit, tak se podíváme, co je v Plzni nového. Při průjezdu Rolnickým náměstím v Plzni už řidiči nemusí dodržovat od cyklistů povinný odstup 1,5 metru. Každý má totiž svůj vyhrazený jízdní pruh. Pravda, cyklisté ho sdílejí s autobusy a kamiony. Jak se jim právě tahle novinka zamlouvám, tak to uslyšíte ještě do 15:30. Teď už ale jdeme soutěžit, můžete volat 221 554 222. Je tu pravidelná odpolední soutěž, no a hrajeme o rozhlasovou hru na CDčku Žebrácká opera od Václava Havla, kterou vydal Radioservis. V rozhlasové hře Žebrácká opera uslyšíte třeba Josefa Dvořáka, Viktora Prajze, Taťanu Medvěckou, Tomáše Tepfra a spousty dalších. No a připomínám, že s námi můžete soutěžit jednou za 14 dnů. Tak volejte.
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Slyšeli jste číslo 221 554 222, tak si zavolejte o žebráckou operu od Václava Havla. Je to rozhlasová hra, je opravdu pěkná, takže se můžete na to pěkně poslechnout. Povídejte. Tady Český rozhlas Plzeň a Richard Jendovský. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pavla.
0: Pavlo, odkud voláte?
2: Z Přeštická.
0: Z Přeštická. A Václava Havla určitě znáte?
2: No to znám.
0: Tak si dáme jenom takový letopočty trošku. Zeptám se vás, kdy napsal. Tak jste to měla ráda, že jo? Letopočty určitě v dějepise.
2: To víte, že jo.
0: Jako každý. Kdy napsal Václav Havel Žebráckou operu?
2: Nejsou nějaký možnosti.
0: Jsou 1972, 1982 nebo 1992?
2: Já bych řekla 72.
0: A řekla jste to naprosto správně. Václav Havel napsal Žebráckou operu v roce 1972 a rozhlasová hra na CDčku je vaše. Tak si ji určitě užijte a za chvilku si ještě domluvíme předání ceny. Mějte se pěkně a gratuluji.
2: Taky.
0: Naslyšenou. No a co budeme hrát dál? Mám tady pro vás kapelu Slza a bude to písnička Na srdci.

0: zima.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: O kom říkáme, že je to syčák a proč?
1: Že hodně syčí.
2: Protože nás zlobí.
3: Protože se vytahuje.
4: Protože dělá bordel.
5: Protože hodně nahlas křičí.
6: Protože je drzý.
7: Že je zlý.
8: Že je zlobivý.
9: Že krade.
10: Že se nechová podle pravidel slušného chování.
11: Že neposlouchá mámu.
12: Že něco provádí.
13: Že ubližuje dětem a velkým dospělákům nějakým.
14: Že furt mluví hodně.
15: Že ve všech slovech říká s.
16: Protože vystrkuje jazyk a hrábe v zemi.
17: Ahoj, rádio!
18: Český rozhlas Plzeň.

0: vámi je Český rozhlas Plzeň a to byl Michal Penk. Cyklisté v Plzni se teď dostanou z Lobes na Doubravku bezpečněji, a to díky novému cyklopruhu přes Rolnické náměstí. Auta i lidé na kole pojedou souběžně ve svých pruzích. Doprava má být proto plynulejší. Tohle řešení chce město rozšířit i na další místa.
1: Zastavila jsem pana Davida na kole. Co říkáte na pruh pro cyklisty na Rolnickém náměstí?
2: Když to nebylo, tak to bylo dost nepříjemné, takže určitě to z pohledu cyklisty bude teďka bezpečnější.
1: A nebude vám vadit, že za vámi pojedou autobusy třeba, protože to je sdílený pruh?
2: Vadit mi to nebude, protože to je, by byla situace, jako byla, dokud tam nebyl a autobusy jezdí ve špičce v podstatě, takže to vlastně nějaká míra pravděpodobnosti.
1: Zatímco na sociálních sítích někteří lidé říkají, že ochranný pruh nebude bezpečnější pro cyklisty a že cyklisté v něm budou zdržovat autobusy, cyklisté, které jsem oslovila, nové opatření vítají. Třeba i pan Michal.
3: Viděl jsem to jenom na internetu a jako je to asi fajn, jako že je to lepší změna s tím autobusem a to není úplně ideální asi, no, ale aspoň ty řidiči vidí, že tam ty cyklisty si můžou pohybovat jako víc.
1: Jako posun kupředu vnímá ochranný pruh i spolek Plzeň na kole, říká jeden z jeho členů Daniel Soutner.
4: Právě proto, že to propojuje, to, co tady vlastně úplně chybělo, tady ta zatáčka i byla jako užší, takže trošku se to rozšířilo. A právě to zvýraznilo tu možnost tudy na kole projet tady po této spojce. A jak už jsme tady viděli, tak před chvílí tady někdo jel nahoru a vídám tady lidi, takže je to využívané.
1: Nevýhodu vidí jenom v tom, že pruh není fyzicky oddělený.
4: Byť si umím představit ještě další, odvážnější, lepší řešení, ale jak už jsem říkal, je to kompromis v rámci toho prostoru, který tady je.
5: Kdyby tady ten pruh pro cyklisty nebyl, tak auto, které chce předjet cyklistu, by muselo předjet z toho cyklistu s odstupem 1,5 metru.
1: Vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
5: Teď, když tam cyklista má ochranný pruh, tak auto ho mine pohodlně a každý má svůj bezpečný prostor, jak cyklista, tak auto. Jen autobusy a nákladáky, které jsou o něco širší, než je ten pruh pro auta a nevejdou se tam, tak ty tedy, když natrefí na cyklistu, tak musí za ním dojet stejně, jako to bylo dřív, než jsme tuhle úpravu udělali.
1: Objížďka stezkou podél řeky Úslavy není pro cyklisty moc výhodná.
5: Většina cyklistů, která by jela podél řeky, by to jela takzvaným závlekem, to znamená, ta trasa by byla delší a to bychom právě v tom dopravním prostoru, kde jezdí cyklisté i dopravně, měli eliminovat.
1: Podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleše Tolara z Hnutí STAN se budou podobné opatření dělat i na dalších místech v Plzni. Třeba ve Smetanových sadech u křižovatky s Klatovskou třídou. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Vypadá podobně jako kardiostimulátor a pomáhá pacientům s inkontinencí moči i stolice. Díky spojení s elektrodou stimuluje nervy pod křížovou kostí a potíže zmírňuje i zcela odstraňuje. Život už změnil stovkám Čechů. Více řekneme na Českém rozhlase Plzeň u příležitosti Světového dne kontinence ještě do 16. hodiny.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 16. hodina, za 11 minut si dáme další zprávy a po nich humoriáda s Petrem Jablonským. Začíná Světový týden kontinence. Zkušenost s únikem moči nebo stolice má podle odhadu lékařů až 40% Čechů. Pacientů ale může být ještě více. Mnozí z nich totiž své problémy tají před praktikem i rodinou. Život jim přitom může změnit mini-invazivní zákrok, při kterém jim chirurgové operují neurostimulátor. Ten dokáže potíže zmírnit nebo dokonce zcela i odstranit.
1: Došlo to až do toho stádia, že jsem vůbec nevycházela ven, strašně jsem se za to styděla, ani rodině jsem to neřekla.
2: Popisuje 75-letá Dagmar své trápení s úniky stolice. Nakonec se obrátila na svého gastroenterologa, který upozornil na metodu sakrální neuromodulace. Při ní se zavede pod kůži malý stimulátor. V oblasti křížové kosti je spojený s elektrodou, která vysílá slabé impulzy. Ty pomáhají obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem.
1: Ten efekt byl okamžitý.
2: Libuje si pacientka, která je dnes zcela bez potíží. Ve fakultní nemocnici Bulovka začali tuto metodu testovat před více než 15 lety. Zákrok tu už udělali asi 80 lidem. Další právě leží na sále v plné anestezii. Nejprve zavádějí chirurgové do oblasti pánve elektrodu. Její účinek na nervy si ověřují pohledem na svěrač a palec u nohy.
3: Se to stahuje a pak ten palec.
2: Pozoruje reakci pacientky na stimulaci nervů proktolog Petr Šlauf.
3: Takže byste neměli být v otvůrku S3, to znamená třetího křížového obratle, kde většinou ty výsledky jsou nejlepší.
4: Ta noha se mírně hýbe.
5: Tam dochází k flexi vlastně toho palce.
2: Popisuje lékařka Dita Benešová.
5: Tohle je vlastně nejdůležitější, najít to správné místo a to správnou polohu. A teď vlastně budeme schovávat tu elektrodu do toho podkoží a potom vyvedeme skrz kůži a napojíme na ten dočasný neurostimulátor.
2: Ten bude mít pacientka v opasku. Po dobu 14 dnů bude sledovat, jestli stimulace funguje správně. Pak ji vší chirurgové stimulátor trvalý.
3: Jako když mají lidi kardiostimulátor na tom hrudníku a paní to bude mít tady.
2: Ukazuje na bok nad hýžděmi chirurg Petr Šlauf.
3: Takže můžeme zašít?
2: V Česku už zákrok pomocí této metody podstoupili stovky pacientů. Častěji trápí tyto potíže ženy.
3: Můžou to být buď to třeba poporodní poranění, nebo to může být u žen po více porodech, výřezu konečníku, po odstranění dělohy, kdy dojde poklesu svalů pánevního dna, ty vlastně stlačují ty nervy, které zásobují ty svěrače.
2: Sakrální neuromodulace pomáhá také při potížích s hyperaktivním močovým měchýřem. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny a je dostupný v 8 specializovaných centrech v Česku. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Věděli jste, že v dolním kyjovském lese v Malesicích u Plzně se nachází rozsáhlé mohylové pohřebiště ze střední doby bronzové? V severním cípu lesa je 59 mohyl, v jeho západní části najdeme 12 mohylových náspů a ve třetí jižní části se nachází 10 mohyl. Mohylové náspy mají výšku na nejvýš 1 metr. Nejsou nijak nápadné, jsou to jen vyvýšeniny v terénu, ale jsou zde pochováni lidé, kteří na tomto území žili dávno před vznikem města Plzně.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Řidiči v Plzni budou moct v parkovacím domě Atom využít i předplatné na 24 hodin. O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím přes 400 zemědělců. Lhůta končí zítra. A zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne přeháňky nebo i slabý občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Lidé v Plzni si stále můžou předplatit místo v parkovacím domě Atom na Lochotíně. K dispozici je ještě necelá polovina parkovacích stání. Než se kapacita předplatitelů zcela naplní, řidiči si budou moct v krytých podlažích zaplatit i krátkodobé stání, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar z Hnutí STAN.
2: Otevřeme od 1. července od okamžiku zprovoznění toho parkovacího domu i možnost stání na 24 hodin. Ta bude spoplatněna za 80 korun. Takže kdo bude tam mít potřebu zaparkovat, tak se to dozví jednak z takového digitálního návěští u vjezdu do toho parkovacího domu, kolik je tam zrovna volných míst, a může tam tedy zaparkovat za 80 korun na den.
1: Částečná uzavírka omezuje dopravu u Pocinovic nedaleko Nýrska. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje tam začala s opravami přes 400 metrů dlouhého úseku vozovky a opěrné zdi stříbrného mlýna, která silnici pomáhá stabilizovat. Dopravní omezení se bude ještě měnit, vysvětluje mluvčí správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Do poloviny září bude probíhat částečná uzavírka. Provoz bude veden kyvadlově a řízen přechodným světelným signalizačním zařízením. Poté bude na krátkou dobu, zhruba na 14 dní, opravovaný úsek uzavřen a znovu zprovozněn bude 8. října, kdy bude celá stavba dokončena.
1: Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo víc než 400 pěstitelů ovoce, informoval o tom Státní zemědělský intervenční fond. Ve srovnání s doteď rekordním rokem 2024 je zatím hlášených škod méně. Tehdy šlo o 630 zemědělců se škodami na celkové ploše 9400 hektarů. V rekordním roce škoda na ovoci dosáhla téměř 1,5 miliardy korun. Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě dnes a v úterý. Sport. 20-letý český tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. Týmovou soutěž bude v září hostit Londýn. Menšík bude v týmu společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem. Počasí. V noci čekejte jasno až polojasno, k ránu od západu přibývání oblačnosti, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. A zítra se bude během rána a dopoledne od západu dále zatahovat, odpoledne přijdou přeháňky nebo i slabý občasný déšť, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda osobního auta se stala mezi Čachrovem a Javornou na Klatovsku. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením. Nehodu motorky máme hlášenou u Sušice směrem na Dlouhou Ves. Tam je policie a probíhá tam vyšetřování. A porouchané vozidlo omezuje provoz v Klatovech v Plzeňské ulici. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
5: Krásné odpoledne.
4: Svět se v hezčí změní se scénkami i soutěžením. Pěknou zábavu a hodně štěstí.
0: Humoriáda.

0: Jakub Smolík a jeho holka s bílou halenou. Já tady mám hosta v bílé mikině a na tom je nějaké grafity originální. Je to Petr Jablonský, nebudeme to rozebírat.
1: Škoda, že nejsme v televizi, to stejně z toho posluchači nic nemají.
0: A tak webkamery tu jsou, můžou se juknout, jak vám to sluší, než mi řeknete, jak se máte, co děláte.
1: No tak mám se dobře, začíná léto, takže to je velice pozitivní. Už se těším na ty teploty, má být konečně, teď už v prostřed týdny mám dojem. Ano, to tropy. No tak já mám rád tropy, já jsem jižní typ, takže to bude super.
0: Tak bez vás, jinak co se týká vašich vystoupení, někde vás uvidíme v létě?
1: Můžete mě vidět třeba teď nejblíž, mám dojem 30. června na střeše obchodního centra Harfa v Praze, kde budeme hrát hru Normální debil 2, jo, kde já teda nehraju toho debila, ale hraju tam asi 31 postav, takže se můžete podívat, kromě mě uvidíte ještě Davida Suchařípu a další kolegy, takže můžete se přijít podívat.
0: Ano. Uvidíme Davida Suchařípu vás a prodavačky z obchoďáku možná.
1: No tak, teď nevím, jak se to...
0: Prodavač... Je to v Harfě na střeše.
1: Jo, takhle, jakože se přijdou...
0: No, určitě.
1: Tak prodavačky se tam taky můžou přijít podívat, dobře. Samozřejmě.
0: Tak, teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům na začátek.
2: No tak, dámy a pánové, tady je Olda Kajzer, já vás zdravím společně s Jirkou Lábusem, víš, Jirko? No tak samozřejmě zdravíme tady z našeho pořadu teda, a my se koukneme do našeho pořadu teda v tomto pořadu, a ten pořad se jmenoval Možná přijde i kouzelník, že? To se možná taky pamatujete, že to bylo takový...
0: Určitě.
2: No jistě, to si pamatuju, já si to taky pamatuju. No a my vám ale nenabídneme nás dva, my tam možná budeme někde vzadu přicmrdávat, víte, Jirko? No tak to takový blbý slovo, tohleto přicmrdávat, tohleto, ale dobře, tak řekněme přicmrdávat, no ale hlavními hvězdami bude Jirka Vimr a Karel Černoch a poslechneme si scénku, která se jmenovala Tanečník.
3: Černoch!
4: Ten už tady byl dvakrát.
3: Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný?
5: Zavolej Černoch.
3: Karle!
5: Dobrý večer.
3: No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava.
5: Já už jsem tu po třetí, ale...
3: Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho, vyndej peněženku. Ruce vzhůru. No, tak si něco dělejte, pro boha.
5: Karle, dělej ze sebou něco.
6: Pamatuj se, člověče.
3: Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít.
5: Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku.
3: Máte vybrat.
5: Ne, já nechci vymrát. Já potřebuji partnerku. Bez partnerky to fakt nejde, jak můžu tancovat bez partnerky. Uznejte to.
3: Máte vymrát.
5: No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vymr přece nemůže dělat partnerku.
3: Ale Vymr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte vymrát.
5: Jestli byste dovolili...
3: Vy už vůbec nemluvte.
5: Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vymr, to je přece...
3: Máte Vymra! Řekl jsem Vymra! Však vy si zvyknete. Z partnerku tak máš Vymra!
5: Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče?
7: A co, přijel jsem ze Skotska.
5: A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo?
7: No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, jo? Budeme tančit.
5: Promiňte, ale já ze Skotama netančím.
7: Ale ze Skotkama jo, snad.
6: Tak si nějak dohodněte. No, nebo pustíte je ještě okamžitě.
7: Počkejte, to jsou vaše garde dámy.
5: Ne, garderoběři.
6: Nenapadat.
8: Nebo padat.
7: Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku.
5: Jo.
7: Totiž než přijdeme k samotnému tanci, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo?
4: Ano, já jsem Karel.
7: Jiřina. Tak. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo?
5: No tak to už vůbec ne teda.
7: No tak děvče, no.
5: No tak to radši žena, ale nějaká divná teda.
7: Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka.
4: Ano.
7: Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hrome, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne?
5: No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tanečníci se nám seznamují. Jiří Wimr, Karel Černoch.
2: Ale tak já myslím, že to byla taková hodnotná, opravdu hodnotná zábava, že nám to opravdu jako hodně dalo, že jo? No tak počkej, tak hodně dalo. Wimr dal. No to, počkej, veřejnoprávní médium, takhle mluvíš, ne, já jsem takhle nemyslel, přece co nám... Hodnotného vymrdal, jako Jirka vymrdal. No tak už opravdu, tak to musíme, prosím vás, pusťte reklamu nebo něco, to je příšerný, to, já se omlouvám, on to nemyslel takhle, víte, ne, vůbec ne, tak to je čeština, no, čeština, jména blbý, já se omlouvám všem citlivějším posluchačům, já si jdu radši dát pivo, to tak jdu taky radši s Bohem.
0: Tak, tolik Kaiser Lambus, nám zůstává na Ačku dvojice.
1: Kdyby to asi kluci řekli možná takhle. No.
0: Určitě, Wimr Černoch nám zůstává, Ačko, Bčko, Hlust Vysihák, čili Lubomír Lipský, Miroslav Humula, dokonce i Helena Růžičková. Tak si vyberte A nebo B, posluchači. Humor mezera A, humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04 731 800 900. A teď vás sklidní Petra Janů.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, Petr Jablonský i Pavel Kučera vás zdraví společně z dnešního studia Humoriádníků. Zveme na náš telefon 731 800 900. Zavolejte, hlasujte, chcete dvojici Jiří Vimr, Karel Černoch anebo Lubomíra Lipského jako hlust vysiháka známého přísného vrátného. Tak, ještě se zeptám Petra, co on a tanec, když už je scénka tanečník tady?
4: Ano, no musím říct, že nic moc, já jsem poměrně dost velký dřevo, jednou jsem si to vyzkoušel v muzikálu a musím říct, že teda jako už bych asi děkuji moc, ale už mi nenabízejte muzikály.
3: Ani Star Dance.
4: Ale musím říct, že zrovna v tom představení, o kterém jsme mluvili, tak jako tam je hodně pohybu a i se tam tančí, takže nadřel jsem to prostě. No.
3: Takže nějaký ten pohyb ze sebe vyloučí.
4: Máme dokonce tam tančíme na Michaela Jacksona třeba na Thriller.
3: Ty brďo.
4: No.
3: Děláte moonwalk, tu chůzi pospátku?
4: Tak trošičku to tam jako naznačujeme tam nejrůznější kroky. Ano,
3: dobře.
4: No, tak to ať si posluchači nechají jako překvapit, jak přijdou na střechu na harfu 30. června.
3: Lákadlo. Tak lákáme vás, pojďte hlasovat. Dobré odpoledne, halo, halo.
5: Krásné dobré odpoledne, pane Kučera, zdraví vás Ondra, i zdravím i Petře Blunského, taky ahoj Petře.
4: Ahoj Ondro, zdravím.
5: Já hlasuji pro Ačko, protože mě zajímá pokračování, jak to dopadne.
3: Ano, co je pod sukní s kockou, že? No tak jo, dobře, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou. Dobré ahoj. Odpoledne. Haló.
6: Tady František, já bych nad Vltavou, zdravím vás, pánové, oba.
3: No dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
6: A kdybyste byli tak hodní a mohli tam dát Karla Černocha s Vimrem.
3: Máme zapsán váš hlas, mějte se hezky.
6: A měl bych přáníčko, kdyby byla možná písnička s nima. Ve dvou se to lépe táhne bezvadná, kdybyste byli tak hodní. Díky.
3: No, tak písničky na přání máme jindy, my tu máme taky hezkou Hledá se žena, se to jmenuje Od mandra žeje, jen co spočítáme hlasy v tomto hlasovacím kole. Tak, kdo bude dál s námi na telefonu? Dobré odpoledne.
7: Krásné odpoledne, Pavle a Peťo, já vás pozdravím.
4: Hezké odpoledne.
7: Toho nejlepšího imitátora v Čechách, čau Peťo.
4: Děkuju.
7: Já bych chtěl osobně Ačko.
3: Ačko, myslel jsem
4: tak
3: si
4: jo,
3: to. Tak
4: děkujeme.
3: Jo, máme zapsáno, naslyšenou. Dobré odpoledne i vám.
8: Zdravím, tady Liber Feltus, zdravím pana Kučeru, zdravím taky pana Jablonského. Líbí se mi, jak krásně imituje ty hlasy, jo.
4: Děkuju.
8: A hlasuju pro Ačko. Mm-hmm. Doufám, že jsem to řekl správně. To by mělo být pokračování.
3: Dobře,
8: toho
3: máte to správně.
8: Mm-hmm. Výborně, super, děkuji.
4: Nasledanou.
3: Krásný den, dobrý den i vám.
9: Dobrý den, zdravím Humoriádu a já bych si přál Bčko.
3: Dobře, máme zapsáno.
9: Máme ještě jeden dotaz. Kdy v té Humoriádě zaznívá ta soutěž o knihy a DAB rádio? Několikrát jsem to slyšel, že po celý červen to bude v Humoriádě, ale nikdy jsem to neslyšel ve vlastní Humoriádě.
3: Tak
9: to, vlastně?
3: To jste přeslechnul. Dávejte pozor, no. Určitě to uslyšíte, jo?
9: Aha, dobře, děkuji.
3: Tak jo, mějte se hezky, pokud budete soutěžit, přejeme hodně štěstí a my už máme sečteno, podtrženo a pokračujeme v pořadu. Možná přijde i kouzelník z Zdenka taneční.
4: Tak to je výborný.
3: To je bezva.
10: Seznámili jsme se dobře. Karel, Jiřinka.
11: Ano.
10: A teďka, jako si pro mě půjdete k tanci, jo?
11: Já.
10: Jo? Čili já jako sedím,
11: já.
10: Jo?
11: Já. Smím prosit.
10: Cože, co?
11: Smím prosit.
10: Co se?
11: Smím prosit.
10: No, kdyby to šlo. Něžněji. Jsem dáma, která se
11: má. Aha.
10: Jo, za.
11: Smím prosit?
10: Ano. Už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu ano. A už promenádujeme, ano. Jo? No a taková ta konverzace, že jo?
11: Ano.
10: S dámou.
11: Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky. Já bych řekl, že...
10: Karle, s vámi je mi hezky vždycky.
11: Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje, ale je zde hezky, že?
10: Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen ťukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo?
11: No jak pokračujte, já už dál
10: no,
11: ne, nevím.
10: No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Ze zření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak...
11: Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala?
10: No ale dá, třeba něco.
11: A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala?
10: Moc jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, jo. Čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte.
11: Máte nádherný dudy.
10: Teď jste mě teda přimrazil.
11: To jsou pravé skotské?
10: No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Tu už prošli rukama mnoho. Humoriáda.

0: Tak jsme tady zpátky v tuto chvíli pro toho posluchače, který se nás ptal, kdy je soutěž, tak je to právě teď, ať to všichni slyšíte. 731 800 900, to je náš telefon, na které můžete získat za prvé jednu z knih z edice Humoriády podle vašeho výběru, a nebo... To není nebo, to je i šance v losování o digitální rádio. Tak jsem se soustředil na příjem telefonu. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady Láďa z Košťálova.
0: Láďo, zdravíme vás.
2: Dobrý den.
0: Otázka je připravená.
1: Já vás taky.
0: Ano, týká se dnešního skvělého hosta Petra Jablonského. Tak Petr se poprvé se svým imitátorským uměním představil v televizním pořadu. Za A, šance, za B, možná přijde i kouzelník.
3: To a teď těžký, jo?
0: Jsem se lek teď.
3: No, on to nečekal, Kučera.
0: I Luděk je tady.
3: Tady Luděk. No.
0: No, tak co vy?
1: Poprvé to bylo v šanci.
0: No, výborně.
3: Je, hurá.
0: Dostal šanci. A využil ji naplno, náš posluchač.
2: Gratulujeme.
0: Gratulujeme. Ano. Kterou knížku jste si vybral?
1: Děkuji. Byla by to ta poslední od paní Švormové.
0: Děkovačky Libuše Švormové, tak výborně.
1: Ano, ano.
0: Gratulujeme, v pátek poslouchejte losování, třeba k tomu bude ještě ono zmíněné DAP rádio. Tak
1: Děkuji.
0: Držíme palce. Krásný den, naslyšenou.
2: Hezký den.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Petře, bude nějaká vzpomínka na ten pořad Šance tehdy v 99.
2: Ano, bylo to v 99. V říjnu. Já jsem si vlastně takhle nadělil, nebo vyšlo to shodou v okolností přesně na moje 20. narozeniny. Takže 15. října 99. To se prostě
0: mladý
2: to se nezapomene.
0: A samozřejmě
2: já od té doby slavím víc než ty narozeniny, tak ten vstup do toho showbiznesu. Pamatuju si, že jsem byl strašně nervózní, měl jsem ohromnou trému. Měl jsem se jenom představit Pepovi Dvořákovi, který mě uváděl. A já jsem tam šel s takovou, pamatuju si, rukou pevně sevřenou, jako k tělu, jo, a dělal jsem jako, že všechno dobrý, všechno super.

0: najít.
1: A které hlasy si tam použil, vzpomeneš si?
2: No tak právě toho Havla, že, a on si pozval jaksi ty další, že, jaksi, no to znamená, byl tam taky Miloš tam byl, jo, no, ještě s Jardou Baštou, Jardou Bašta tam byl.
3: Taky Petra Busková samozřejmě, no, takže, a už přesně nevím, bylo tam asi 8 hlasů.
1: Celé spektrum.
0: Takže, no, opravdu, ani, abych někoho na někoho nezapomněl, no vaše Klauzu tam samozřejmě byl, no.
1: Tak dobře.
0: Jo, takže tam byli všichni ti politici.
1: To je vzpomínka na pořad Šance, ve kterém začínal Petr Jablonský na obrazovkách. Teď se podíváme do našeho seznamu, co dáme dál posluchačům.
0: Co dáme dál? No tak já bych možná ještě toho Luďka pozval, protože vzhledem k tomu názvu té scénky, on se to jmenuje hypochondr, přátelé, o mně se někdy říká, že jsem tak jako lehce, jenom lehce hypochondr, a není to pravda, jo. Já už se jenom těším, víte, až si na ten hrob nechám napsat. Víte, co tam má vždycky napsáno hypochondr, to je známý, to budete vědět. Nevíte, co má hypochondr napsaný na hrobě?
1: Ne, jo. Nespomenu si to.
0: Ne?
3: Já jsem vám to říkal. No, tak to si tam dám. A teď si schválně poslechnu, co o té hypochondrii říká Petr Novotný.
4: Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví, a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo estetický, a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou, nebo říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě, jsem říkal, a nyní náš host Josef Aloj Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho malem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Doda takhle přísně jsem neřekl, hele, děti, jo? Já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Náhlovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo? A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta Soninka, rozumíte, ona má 5 let, no, to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začal od toho tínku, prosím tě, no, tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Náhlovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby. Děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusnou u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Novotný v legendárním pořadu televize Nova Novoty a my se vracíme sem k nám do studia. Petr Jablonský je zde přítomen, nabídneme posluchačům další možnosti. Petr Novotný pokračování, anebo nastoupí Spejbl a Urvínek a další.
3: Je, no? To byste posluchači mohli pro nás hlasovat, já se chci slyšet.
5: Ale Hulvajc, tak nežadon, že tady žebráš.
3: No nežebrám, já hezky pro.

0: hlasujte. A tak dobře, tak hlasujte, no.
1: Tak jste to slyšeli. Řeknu vám, jak na to. Humor mezera A, to je pro Petra Novotného. Humor mezera B je SMS pro Spejbla a Hurvínka. Další na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, pokračujeme výběrem společně s vámi Petr Novotný nebo z Pejbla Hurvínek. Dobré odpoledne.
2: A tady je zase pejskař ze Dvora Králové nad Labem a věčnej humorista. Zdravím pánové.
1: My vás.
2: Zdravím Petra a Pavla.
1: Díky.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. To vypadalo, jako kdybych zdravil prezidenta, přitom to je schoda křesních jmen Petra a Pavel.
1: Děkujeme.
4: Jsme tu všichni.
3: Samozřejmě, díky.
1: Povídejte.
2: Tak si dáme Petříka.
1: Zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím též pana Pavla i pana Petra.
1: My vás.
5: Dobrý den. A když tak hezky Hurvínek zažadonil, ale on, i kdyby nezažadonil, tak dávám hlas určitě jemu.
6: Je, ty máš dobrý vkus.
1: Ocenění je tady, tak jo, děkujeme pěkně.
6: Díky.
1: On ten Hurvínek byl takový na city, to zahrál hezky, že?
3: Ano, ano, já jsem ještě vlastně trénoval pana, respektive Hurvínka pana Skupy. Aha. Ten byl takový trošku hodnější ještě, že?
6: Takový. Ano, takový letu, tě pořád na všechno ptal, tak hloupě toho taťuldy, co je tam to a proto, nic jsem jako nechápala, takže...
3: tak je to pravda, no, hurvajc, no, nicméně, slovo mají posluchači, no tak.
1: Dobrý den.
7: Dobrý den, Standa Zeměk vás, pánové, oba dva zdraví.
1: Na starek, dobrý den.
7: A? Paule a pane Jablonsky, já bych to radši dokončit Novotnýho.
1: No, je to na vás. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Lida z Otrkovic. Zdravím vás oba dva.
3: Dobrý
8: a
3: den.
8: Já bych si přála toho Hurvínka.
1: No dobře, píšeme si hlas.
6: No, Lida má taky vkus.
8: On je hodně šikovný.
1: Tak jo, děkujeme.
6: Děkuju.
1: Na 100 let mu to jde celkem dobře, že jo?
6: No, jde mi to výborně. Doufám, že se o tom přesvědčíme.
1: Dobré odpoledne.
9: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
9: Hlasuju pro Petra Novotnýho.
1: Máme zapsáno. Mějte se hezky.
3: Děkuji.
1: Naschledanou. Tak, teď bude Hurvínek asi trochu zklamán.
6: No, jsem nevyhrál.
1: Petr Novotnýho převálcoval doslova.
6: A já to Petrovi přeju.
1: Jo.
6: On je taky docela vtipný. Vytaťuldo.
3: Ale to samozřejmě, my se rádi podělíme. Třeba příště zase vyhrajeme my. Tak, pojďme Petra Novotného.
1: Ano, nebude to dlouho trvat, protože už za chvíli můžou posluchači hlasovat a Hurvínek se do hry vrátí. Teď Petr Novotný.
3: Jo.
10: To je vůbec zajímavý. V hospodě se dívají na televizi, jak ty chlapi odejdou, víte, na ty vesnici od těch rodin večer, aby neprožili náhodou nějaký konvenční, rozumíte? A do hospody zhasnou a čumějí na televizi. Ale já tam byl taky. Mezi nima já jsem projížděl a ve tmě, že to je trapný, ale já jsem se chtěl podívat sám na sebe. Televizní pořad jsem chtěl vidět a tak jsem zastavil v taký vesničce a ve tmě mě nikdo neviděl. Já jsem tam seděl inkognito, jsem koukal na televizi, na svůj pořad. Co já tam o sobě slyšel? Tam jsem neměl chodit. Oni normálně do té obrazovky rovnou. Jsi blbý! Ještě mě bral kolikrát za svědka, to je vůl, co? Co říkal, ano, vyhlášený. Jsem mu odkejval všechno, jasně, no. Pak mě tam poznali, jo, pak věděli už, že jsem, jo, protože pak tam bylo takový dusno trošku, až oni si to domorodci nemohli srovnat furt v hlavě, že jsem tu na a hen tam nají taky a ani mi tak nevěřili, že jsem to já. Mi kladli takové zvláštní kontrolní otázky, já jsem moc neuspěl, mi moc nevěřili, pač to, na to se nedalo odpovídat, na co se mě ptali, to byste museli slyšet. První otázka byla, jestli ten oný železný a ty lunetík, jestli jsou to dobrý chalani. No to neodpovíte na takovou otázku. Druhá otázka byla, aby se mi potvrdil, že ta Ksena je naozaj taká superbaba. A třetí otázku jsem zvládnul, ta byla lehká. Jestli znám Ilonu Čákovou, a to jsem řekl, ano, znám. A jedna mi říká, ty, nemachruj. Já nemůžu, já už jsem to jednou říkal, že mě život stále zkouší, jo, já si nemůžu dovolit ani chvilku, já musím být skromný, já si nemůžu zamachrovat ani chvilku, hele. Opravdu, a já bych rád, já jsem takový, ale nemůžu. Mě třeba tuhle můj osobní donašeč prásknul bezvadnou informaci. Říkal, hele, příští týden ve čtvrtek, bacha, jo. Literární noviny. Chystá se tam o tobě velký článek. Bacha, jo. Víš, jak se jmenuje? Fenomén jménem Novotný. Já jsem si říkal, pozor. Článek o mně. Fenomén jménem Novotný. Já nemohl dospat, já 3 dny byl úplně jak blbej. Ve čtvrtek ráno naše pošťačka, ta nevěřila vlastním očím. Ta v 6 hodin ráno vylezla k nám na kopec a fenomén už stál před barákem. Čekal jsem na literárky. No. Byl tam o mně takovýhle článek. Víte, jak se jmenoval? Optimistěnko přichází. Byl velký, pěkně jsem to tam chytnul, to už jste pochopili z názvu. Optimistěnko. Můžete 3x hádat, jak mi teďka ty moji kamarádi v tom údolí Svíni, kde se pohybuju, říkají. Optimistěnko, no tak, nuž to, od ničeho, no. Váš optimistěnko, zděs i želáje karoší věčer, no, dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak optimistěnko, nám tu vystoupil optimistěnkové urády a se připraví na další souboj humoriády. Vracíme do hry, tentokrát proti sobě Lubomíra Lipského se Spejblem, tak si vyberte závěrečný souboj.
3: A Hurvínkem
1: souboj.
3: Taky,
1: že? Samozřejmě, nebude chybět. Ve studiu Petr Jablonský je zvědavý, jak to dopadne to hlasování. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon máme 731 800 900. A teď si poslechneme jednu tak trošku žárlivou písničku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak ještě pár hlasů pro ilustraci vezmeme k nám do vysílání. Připomenu aktuální hlasování Lubomír Lipský nebo Spibl a Hurvínek. Dobrý den.
2: Krásné pondělí, Pavle, tady Veronika Rakovník, zdravím i pana Petra Jablonského.
3: Dobrý den.
2: Vzpomínám si, jak loni byl v Rakovníku a bylo to prýma, bylo to úžasný.
1: Líbilo se.
3: Děkuju.
2: Bylo to, ještě mám knížku, jsem přečetla během jedné noci, od té doby jsem nepřečetla. O Naděnce Konvalinkové. Jak jsme dostávali ty knížky, když jsme byli...
1: Dobře, koho jste si vybrala, Veroniko? Pojďte nám říct.
2: Prosím vás, já nebudu... Hurvínka a Spejbla.
1: Děkujeme, hezký den přejeme.
2: Mějte se hezky.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva z Prahy.
1: Zdravíme.
4: Já bych ptala Ačko.
1: Děkujeme za váš čas. Mějte se hezky.
4: Nashledanou,
1: naslyšenou. Tak tolik pro ilustraci zastánci obou dvou táhlů.
5: A jak to nakonec dopadlo?
1: No, Hurvínku, zklamání bude pro tebe. Až příště přijď zase.
5: Tak příště, Lustvy si jak je taky dobrý.
1: Že jo, tak
3: no,
1: si ho poslechneme.
3: Dáme si.
6: Ona pestrost ve stravě strašně důležitá,
7: tak.
6: Ale tak je důležitá střídmost ve stravě a hlavně pití střídmost.
7: Tak. O čem máte ten červený nos?
6: Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
7: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte?
6: Ta porad polehává.
7: Nemocná?
6: Ne, líná.
7: Já jsem jako myslel, jak to je se spaní, víte, jestli spíte dobře.
6: Jo, zmím, jo. Ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
7: A zkoušel jste to počítat před spaním?
6: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
7: A teprve pak jste usnul?
6: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
7: to je.
8: Kolik vás tu ještě je?
7: Dobrý den, sestřičko.
8: Dobrý.
7: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
7: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
6: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
6: 160 let.
8: To je on?
7: Já nejsem dolar.
8: Myslela, že vy jste tady s tou rukou.
7: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
7: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
7: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
6: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
6: No.
8: Tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme dovnitř. Kde ho máte?
6: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
7: Ježi, prosím, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je.
1: A to je finále a tečka za dnešní humoriádou, kde byl hostem báječný Petr Jablonský. Děkujeme.
3: Já děkuju za pozvání, přeju vám krásné léto všem, kteří posloucháte a možná se teda uvidíme na letní scéně Harfa.
1: Určitě, anebo někde u vody.
3: Přesně tak.
1: Nebo ve vodě.
3: Ano, mějte se krásně, nashledanou.
1: Hezké léto, přeje Pavel Kučera, nakonec my se ještě uslyšíme už brzy, už ve středu. Dobrý poslech na našich vlnách Českého rozhlasu i dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hospodaření Plzeňského kraje loni skončilo schodkem přes 350 milionů korun, je to méně, než kraj předpokládal. Provoz vlaků mezi Blovicemi a Nepomukem přerušil padlý strom. A zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne přehánky nebo i slabý občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Schodkem víc než 350 milionů korun skončil závěrečný účet Plzeňského kraje za minulý rok. Dnes ho jednohlasně schválili krajští zastupitelé. V původním rozpočtu přitom kraj počítal s deficitem přes 2,5 miliardy. Nižší saldo hospodaření je výsledkem úspor ve veřejných zakázkách a také přeložením některých investičních akcí do dalšího roku, říká náměstek pro ekonomiku a majetek Pavel Strolený za ANO.
2: Byly to vesměs dokončovací věci ve školách. Já když se jenom tak vzpomenu, tak to byla stavební průmyslovka, která se překládá do roku 2026. Jsou to věci týkající se zateplení a případně energetického zabezpečení. A jednak se některé výběrové řízení třeba opakovaly kvůli tomu, že tam nebyly splněny ty naše podmínky, to má, že se tam všechny peníze neutratily.
1: Opozice v několika příspěvcích závěrečný účet kritizovala s tím, že kraj uskutečnil jen menší část kapitálových investic. Pád stromu zastavil provoz vlaku na jižním Plzeňsku. V úseku Blovice Nepomuk je proto zavedená náhradní autobusová doprava. Větve poškodily trakční vedení poblíž zastávky Srby. Na místě jsou hasiči a pracovníci správy železnic, doplňuje mluvčí Martin Kavka.
3: De facto všechny spoje, které jedou v tomhle úseku, tak vlastně neprojedou. Ten provoz je tam opravdu zastaven v tom úseku Blovice Nepomuk. Co se týká náhradní dopravy, tak to si řeší dopravci. Tady je předpoklad obnovení 17:30.
1: Vláda schválila zrušení financování médií veřejné služby z poplatků. Nahradit je mají příspěvky ze státního rozpočtu. Česká televize by tak v příštím roce měla od státu získat 5 miliard 740 milionů korun. To je o 1 miliardu méně, než plánuje letos vybrat na poplatcích. Český rozhlas by pak příští rok měl od státu dostat zhruba 2 miliardy korun, což je oproti letošku o 400 milionů korun méně. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že změny způsobí větší tlak na efektivitu médií. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 39 korun za litr, oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38 korun a 92 haléřů. Cena benzínu naopak mírně vzroste, a to o 2 haléře, na 41 korun a 51 haléřů za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Sport. Bez českých reprezentantů rakouského gólmana Vigeleho, Iračana Doskyho, Adua z Ghany a Memiče z Bosny, kteří jsou na světovém šampionátu, zahájili fotbalisté Plzně letní přípravu. Přestože může nastat varianta, že Karviná nebude smět startovat v pohárech a Viktorie převezme její pozici v play-off Evropské ligy, trenér Martin Hyský spíše počítá s druhým předkolem stejné soutěže. To se bude losovat už ve středu.
4: Řeknu upřímně, že by to samozřejmě pro nás byla velká úlevá výhoda, jako i takže do čtvrtého, takhle to je, jako to není nic, co by nebylo logický, si myslím, ale ta situace je takováhle a my se koncentrujeme, že začínáme pouť evropskýma pohárama ve druhém předkole Evropské ligy.
1: První přípravné utkání před novou sezónou se hraje Viktorie v sobotu 27. června proti druholigovému Artisu. Počasí. V noci čekejte jasno až polojasno, k ránu od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 9 a 6 stupňů. A zítra bude během rána a dopoledne od západu dál zatahovat, odpoledne přijdou přehánky nebo i slabý občasný déšť, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré a bylo na jedničce tady mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehodu osobního auta došetřují policisté mezi Čachrovem a Javornou na Klatovsku. Místem s opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Příjemné pozdní odpoledne z Plzně, přesně v 17 hodin 5 minut startuje zpravodajský souhrn Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. V tom dnešním spondělním datem 15. června otevřeme velkou novinkou v dopravě, protože Tachovsko s Bavorskem nově spojuje pravidelná přeshraniční autobusová linka. První cestující už vyrazili z Tachova do Bernau a nás zajímalo, jaký je o toto spojení zájem. Plzeň pomalu ožívá oslavami, jelikož se zdejší trolejbusy vyrábějí už úctyhodných 90 let. A my vám povíme detaily k chystanému víkendovému programu.
0: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.
5: A čekají nás samozřejmě i další reportáže z celého plzeňského kraje i aktuální předpověď od našeho meteorologa. Teď už Michal David a hned po něm kompletní přehled dnešních událostí.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Kateřina Jiřincová.
2: Dobré odpoledne. V plzeňské části Malesice bude nový hospic. Zastupitelé Plzeňského kraje dnes schválili smlouvu o spolupráci s městem Plzeň. Nové zařízení za zhruba 350 milionů korun vybuduje kraj. Město mu dá pozemek a 50 milionů korun. Provozovat ho bude jako doteď nezisková organizace Hospic svatého Lazara. Uvedl to náměstek hejtmana Tomáš Soukup z hnutí ANO s tím, že hotovo by mohlo být v roce 2029. Tachovsko s Bavorskem nově spojuje přeshraniční autobusová linka. Na jím spuštění se představitelé Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Podrobnosti dodává tachovský radní Matouš Horáček.
3: Linka bude jezdit třikrát denně, pracovní dny i svátky. Je tam trošku rozdíl v těch jízdních řádech o víkendu, protože o víkendu se jezdí až do Tyršenreutu, ve všední dny jenom do Bernau. O víkendech a svátcích jezdí ta linka jako cyklobus.
2: Víc uslyšíte už za pár minut. Na šumavském Špičáku začíná letní sezóna. Kvůli ochraně přírody ji můžou provozovatelé areálu zahájit nejdřív 15. června. Každý den je přístupná rozhledna a otevírají se i turistické cesty z vrcholu Špičáku na rozvodí a obě ledovcová jezera. Na děti tam čekají upravené naučné stezky Datlíkova a Zajícova s 10 novými tabulemi. Řekl to mluvčí areálu Karel Samec. Každodenní provoz na Špičáku potrvá do poloviny září. Cyklisté v Plzni se teď dostanou z Lobes na Doubravku bezpečněji, a to díky vyhrazenému jízdnímu pruhu přes Rolnické náměstí. Jak nový cyklopruh funguje, vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
4: Teď, když tam cyklista má ochranný pruh, tak auto ho mine pohodlně a každý má svůj bezpečný prostor. Jen autobusy a nákladáky, tak ty tedy, když natrefí na cyklistu, tak musí za ním dojet.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme v našem vysílání zhruba za půl hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní den v kraji. Tachovsko s Bavorskem nově spojuje přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude několikrát denně z Tachova do Bernau a zpět, o víkendech až do Tischenreuthu a zpět. Na spuštění linky se představitelé Tachova dohodli s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. První jízdu si v neděli vyzkoušeli desítky zájemců.
1: Žijeme Bernau.
2: První cestující si u řidiče kupují jízdenky.
1: Jsem senior.
2: A v jaké měně můžou platit?
3: Koruna. Jedeme se tam podívat. No, první jízda, tak to jedeme zkusit.
2: Paní Marie, a vy třeba využijete to?
3: Určitě, když budeme vědět, jak to pojede. Podívat se a tak udělat si výlet.
2: A první obnovený autobusový spoj je do Bernau a Tischenreuthu se právě teď rozjíždí.
4: Přeshraniční doprava tady zanikla v roce 1938.
2: Historii připomíná archivář Josef Ryš. Chyběla tady vlastně ta linka?
5: Ja, natürlich.
2: A jak tedy vítáte teď to obnovení?
4: Dnes je úspěšný den. Naše propojení trvalo stovky let a tady to je velký krok k opětovnému zblížení.
2: Na cestu se vydala i ředitelka destinační společnosti Český les Lenka Křížková.
6: Samozřejmě význam je to zásadní, protože pro nás je velmi důležitý, aby nám do krajiny lidé byli schopni i jezdit veřejnou dopravou. To na jedné straně převeze německé turisty přímo do Tachova k zámku a ke Světcům a na druhé straně český turisté se zase jednoduše dostanou na německou stranu.
2: Obnovené spojení je důležité i pro okres Tischenreuth, říká místopředseda okresního úřadu Matthias Grundler.
7: Má to symbolickou hodnotu. Usilovali jsme o spojení několik let a jsem rád, že se to konečně povedlo. My se vnímáme jako turistický region, Tachovsko také, takže je to pozitivní.
8: Das erweitert das Angebot enorm.
2: Vy sám využijete tu linku?
8: Selbstverständlich.
7: Samozřejmě už teď plánují výlet se svými rodiči a se svojí rodinou do Tachova.
8: Dann sehen wir uns das mal an Tachov.
2: Na cestu s autobusem i s malou dcerkou se vydala paní Lenka.
9: Je to super spoj mezi Tachovem a Německem a těším se na to, že vlastně nemusíme využívat jenom auto a že můžeme jít i autobusem.
2: A budete to využívat spíš třeba na nákupy nebo na výlety s rodinou?
9: Obojí, určitě obojí a těším se, až bude i cyklovůz, na kterým dáme kola a pojedeme s rodinkou na výlety.
10: Linka bude jezdit každý den, bude jezdit třikrát denně, takže pracovní dny i svátky, je tam trošku rozdíl v těch jízdních řádech o víkendu, protože o víkendu se jezdí až do Tischenreuthu, ve všední dny jenom do Bernau. A ještě je důležitý zmínit, že vlastně o víkendech a svátcích jezdí ta linka jako cyklobus.
2: Vysvětluje tachovský radní Matouš Horáček, zvolený za Volím Tachov.
10: Velkou přidanou hodnotu to má třeba pro školní zájezdy, protože doteďka byl vlastně problém třeba do toho Bernau se do toho historického parku dostat, protože je to samozřejmě zařizování autobusové dopravy do zahraničí a tady tím umožníme těm školám mnohem snáze to bernauského historického parku dosáhnout.
2: Autobusy budou jezdit do konce příštího roku. Plzeňský kraj spoje vyhodnotí a pak rozhodne, co dál. Z Tachova Martina Klímová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plzeň, den v kraji. We'll be right back.

0: naživé vysílání z velkolepé oslavy trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června od 10 do 17 hodin v depo 2015 oslavíme 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Po celý den vás provede živými vstupy se zajímavými hosty moderátor Richard Jandovský. Celý den si můžete prohlédnout i náš nejmodernější přenosový vůz Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na oslavě trolejbusů v Plzni.
1: Teplotní skok, který změní plány na nadcházející víkend. Příliv studeného vzduchu ze severozápadu definitivně vystřídá horká vlna z jihu. Jestli už zítra, to zjistíme za pár minut.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Skupina Turbo 5 minut před půl šestou.
1: Počasí.
0: Jsme v polovině června, s jakým počasím vstoupíme do té druhé? To už je otázka na meteorologa Pavla Kopečka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme si říct nejdříve, jaká bude noc. Přinese nějaké přeháňky?
2: Ne, tak určitě žádné srážky nebude, neočekáváme. V noci bude málo oblačnosti, zpočátku tedy nějaké oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, ale k ránu opět bude oblačnosti od západu přibývat, ale ještě by se to mělo obejít bez srážek. Teploty poklesnou na 9 až 6 stupňů a vítr bude dát jenom slabý západní směru do 4 metrů za sekundu.
0: Ten zítřejší den bude nějakým zlomovým, myslím teda tím od té studené vlny k tomu, co nás čeká, ty tropy, které už avizujeme, že o víkendu v plné parádě udeří?
2: Tak zítra to ještě nebude úplně to pravé ořechové, protože na obloze očekáváme, že bude od západu oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer pak očekáváme nějaké lokální přehánky, po případě občasný slabý déšť a výjimečně se může objevit i bouřka slabší. Teploty vystoupají maximálně na 20 až 23 stupňů, takže zatím žádné tropy, ale během víkendu určitě tropické teploty nastanou.
0: My už na to avizujeme od tohoto víkendu, který je za námi, protože vlastně teploty budou, dá se říct, dvojnásobné, jaké jsme zažívali v sobotu a v neděli. No, tak uvidíme, jak to všechno ještě bude. Tolik meteorolog Pavel Kopeček, děkuji a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Trolejbusy se v Plzni vyrábějí už úctyhodných 90 let a po městě jezdí 85 let. To je dost velký důvod k oslavám. Ty se chystají na víkend a už za chvíli vám povíme podrobnosti.

0: Bylo půl šesté, vaším pondělním společníkem zůstává Český rozhlas Plzeň. V Plzni se chystá oslava dvou velkých výročí. Týkají se výroby a provozu trolejbusů. O historickém vývoji i o nadcházejícím dnu trolejbusů si v dnešním dopoledním vysílání s moderátorem Stanislavem Juríkem povídali Kateřina Morová ze Škody Electric a René Vávro z plzeňských dopravních podniků.
1: Aby bylo co slavit, musí ta výročí samozřejmě být zveřejněna. O jaká výročí jde?
2: Jde o 90 let výroby trolejbusu a 85 let provozu trolejbusu Škoda v Plzni.
1: Nejdřív bych začal tedy u těch 90 let, to znamená výroba trolejbusu jako taková.
2: Před 90 lety vzniknul první historický trolejbus Škoda TR1, který se vyrobil a ty

0: roce 1941 byl zahájen trolejbusový provoz v Plzni. A my jsme si připravili právě na oslavách speciální výstavní panely, kde se právě návštěvníci dozví nejen o tom, které vozy ten provoz zahajovaly, na jakých linkách, ale také, jak postupně se rozvíjela trolejbusová síť v Plzni, nebo jaké typy trolejbusů vůbec tady v Plzni jezdily.
1: Já jsem se tady poznamenal, že ta první linka byla Městské lázně Doubravka, že se jezdilo na téhleté trase a že vlastně ty trolejbusy neměly tehdy žádné pořádné depo a že nocovali na křižovatce u Jána, kde byla točna, kde byla konečna, což tady si dneska asi těžko můžeme představit, jak to tehdy tady v ulicích města vypadalo.
2: Zajímavé. O dalších historických datech a o kompletním programu víkendových oslav trolejbusové dopravy v Plzni se dozvíte v rozhovoru s Kateřinou Morovou a Renem Vávro, který si celý můžete poslechnout v našem internetovém audio archivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Při průjezdu Rolnickým náměstím v Plzni už řidiči nemusí dodržovat od cyklistů povinný odstup 1,5 metru. Každý má totiž svůj vyhrazený jízdní pruh. Pravda, cyklisté ho sdílejí s autobusy a kamiony. Jak se jim právě tahle novinka zamlouvá, povíme už za chvilku.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte.

0: nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.
1: Nešahej na mě a Pokáč v pondělním dni v kraji na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 9 minut po půl šesté. Cyklisté v Plzni se teď dostanou z Lobez na Doubravku bezpečněji, a to díky novému cyklopruhu přes Hronické náměstí. Auta i lidé na kole pojedou souběžně ve svých pruzích. Doprava má být proto plynulejší. Tohle řešení chce město rozšířit i na další místa.
2: Zastavila jsem pana Davida na kole. Co říkáte na pruh pro cyklisty na Rolnickém náměstí?
3: Když to nebylo, tak to bylo dost nepříjemné, takže určitě to z pohledu cyklisty bude teďka bezpečnější.
2: Zatímco na sociálních sítích někteří lidé říkají, že ochranný pruh nebude bezpečnější pro cyklisty a že cyklisté v něm budou zdržovat autobusy, cyklisté, které jsem oslovila, nové opatření vítají. Třeba i pan Michal.
4: S těm autobusem a to není úplně ideální asi, no, ale aspoň ty řidiči vidí, že tam ty cyklisty si můžou pohybovat jako víc.
2: Jako posun kupředu vnímá ochranný pruh i spolek Plzeň na kole, říká jeden z jeho členů Daniel Soutner.
5: Právě proto, že to propojuje, to, co tady vlastně úplně chybělo, tady ta zatáčka i byla jako užší, takže trošku se to rozšířilo. A právě to zvýraznilo tu možnost tudy na kole projet tady po této spojce. A jak už jsme tady viděli, tak před chvílí tady někdo jel nahoru a vídám tady lidi, takže je to využívané.
6: Kdyby tady ten pruh pro cyklisty nebyl, tak auto, které chce předjet cyklistu, by muselo předjet z toho cyklistu s odstupem 1,5 metru.
2: Vysvětluje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
6: Teď, když tam cyklista má ochranný pruh, tak auto ho mine pohodlně a každý má svůj bezpečný prostor, jak cyklista, tak auto.
2: Objížďka stezkou podél řeky Úslavy není pro cyklisty moc výhodná.
6: Většina cyklistů, která by jela podél řeky, by to jela takzvaným závlekem, to znamená, ta trasa by byla delší a to bychom právě v tom dopravním prostoru, kde jezdí cyklisté i dopravně, měli eliminovat.
2: Podle náměstka primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleše Tolara z Hnutí STAN se budou podobná opatření dělat i na dalších místech v Plzni. Třeba ve Smetanových sadech u křižovatky s Klatovskou třídou. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Pondělní vysílání Den v kraji se ještě vrátíme na chvíli k trolejbusům. Škoda 9TR je nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků. Už za chvíli po písničce si připomeneme začátky trolejbusové dopravy ve městě.

0: 6:45, 3 minuty, posloucháte Den v kraji. Už to dnes zaznělo, že Plzeň si letos připomíná 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů ve městě. První trolejbus, úplně ten první, vyjel na svoji pravidelnou trasu v Plzni 9. dubna roku 1941.
1: První trolejbusová linka jezdila od městských lázní na Doubravku a ještě v témže roce byla doprava rozšířena o druhou linku, která jezdila potom od městských lázní na Ústřední hřbitov.
2: Ony trolejbusy bývaly u městských lázní, u Jána i k vidění. V té době vlastně nebyla vozovna a oni tam parkovali.
1: Je to tak, na té spodní konečné vozy nocovali a byla tam prováděna i ta základní údržba až do doby, než byla otevřená vozovna pro trolejbusy.
2: Což se stalo kdy?
1: My jsme v roce 1943 slavnostně otvírali tramvajovou vozovnu na Slovanech, která teda mimochodem byla v dočasném období přizpůsobená i pro parkování až 12 trolejbusů, takže se tam dalo pomocí přivěšeného minusového drátu vedle tramvajových kolejí a trolejí zajet trolejbusem i ze Slovan. Ale po rekonstrukci stará tramvajová vozovna v Cukrovarské ulici, která vlastně sloužila následně pro trolejbusy, byla otevřená až v roce 1949.
2: A kteréže trolejbusy tady v Plzni jezdily jako úplně první?
1: Na těch prvních linkách se objevovaly trolejbusy řady 3TR. Konkrétně na té první lince byly 3 vozidla. Na druhou linku, kterou jsem zmínil, která následně jezdila na Ústřední hřbitov, byly další 3 vozidla, takže ten vozový park nebyl příliš velký, ale byl to obrovský moderní posun od těch smradlavých autobusů, který do toho kopce jezdili předtím.
2: Z historií trolejbusové dopravy v Plzni nás seznamuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Kolik historických trolejbusů má firma ve sbírce?
1: Aktuálně můžeme nabídnout 5 vozidel. My se teďko nacházíme v nejstarším z nich, to je trolejbus typ 9R. A když se rozhlédneme kolem sebe, protože se nacházíme v depu na Karlově, tak můžeme vidět vedle i trolejbus 14R. Máme vlastně od letošního roku 2. zástupce, ono je to provedení 14 RM, je to modernizovaná verze té 14. Pak tu máme trolejbus 15R, to je ten kloubák dlouhý. A pak máme ještě trolejbus 21TR ACI, což je vlastně už moderní nízkopodlažní vozidlo, leč už také historické, protože v běžném provozu se s ním nesetkáme.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 17 hodin 53 minuty, do 18. hodiny máme pro vás ještě skupinu Boty a duet Karla Gotta s Darinou Rolincovou. Zítra se z našeho vysílání dozvíte, proč první plzeňský obvod pro podzimní volby snížil počet volebních okrsků. Také pro vás budeme mít jednu dobrou zprávu. Po dlouhé rekonstrukci se otevírá most v Liblíně. Řidiči tak už nebudou muset na několika kilometrovou objížďku. A povíme i o opravě historické zdi u bývalého hřbitova v Janovicích na Klatovsku. To nejdůležitější zdění v regionu pak zrekapitulujeme v magazínu Den v kraji v 17 hodin. Ondřej Kapic se těší na slyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O kompenzaci škod po jarních mrazech požádalo zatím přes 400 zemědělců. Lhůta končí zítra. Dopravní omezení u Pocinovic poblíž Nýrska potrvá do začátku října. Zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne přeháňky nebo i slabý občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Příjemný podvečer. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Škody po jarních mrazech zatím nahlásilo přes 400 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha asi 7200 hektarů. Nejvíc zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024. Tehdy mrazy zasáhly ještě o 2200 hektarů a třetinu zemědělců víc. Pokračuje Češpiva.
2: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a višně.
0: Pěstitelé můžou informaci o škodách podat ještě do konce zítřka. Hlášení má zatím jen zmapovat situaci. O dotacích se bude podle fondu rozhodovat až podle místních šetření. Částečná uzavírka omezuje dopravu u Pocinovic nedaleko Nýrska. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje tam začala s opravami přes 400 metrů dlouhého úseku vozovky a opěrné zdi Stříbrného mlýna, která silnici pomáhá stabilizovat. Dopravní omezení se bude ještě měnit, vysvětluje mluvčí správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Do poloviny září bude probíhat částečná uzavírka. Provoz bude veden kyvadlově a řízen přechodným světelným signalizačním zařízením. Poté bude na krátkou dobu, zhruba na 14 dní, opravovaný úsek uzavřen a znovu zprovozněn bude 8. října, kdy bude celá stavba dokončena.
0: V Holíšově na jižním Plzeňsku dokončili opravu přítoku do retenční nádrže Vacíkáč. Práce stály necelých 300 tisíc korun a zahrnovaly i drenážní odvodnění, říká místostarostka Hana Valachovičová, zvolená za Proholíšov s podporou starostů a nezávislých.
4: Není to přítokový rybníček, je to nebesák a my jsme ho nechali celý opravit, vydlážit a teď párkrát pršelo a hrozně hezký zjištění, že konečně se nám Vacíkáč zavodňuje. Tam jsou půlci, bude to krásné místo pro odpočinek, vedle je park. Jak je to teďko opravený, udělaná krásná ta hráz z kamenu, je to opravdu taký romantický místo až. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se znovu po roce dostal do nominace evropského týmu pro Laver Cup. Exibiční turnaj se bude konat koncem září v Londýně. Společně s Italem Kobolim, Španělem Alcarazem a Němcem Zverevem bude Menšík bojovat proti výběru zbytku světa. Loni v San Francisku evropský tým na světový výběr ale nestačil.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno až polojasno, k ránu od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. A zítra se bude během rána a dopoledne od západu dál zatahovat, odpoledne přejdou přeháňky nebo i slabý občasný déšť, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až jihozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 123 až 124 ve směru na Rozvadov. Vozidlo stojí v odstavném pruhu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
5: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Vynikajícím a trošku opomíjeným textařem dechové muziky je pan Vladimír Sýkora. Vyzdvihnout a připomenout jeho tvorbu bude úkolem dnešního pořadu. Jako první zazní původně orchestrální veselská polka Karla Vacka, k níž v roce 1987 dopsal Vladimír Sýkora text a nazval ji Na veselských lukách. V rozhlasovém studiu ji v této zpívané verzi natočila jako jediná plzeňská kapela Lesanka Václava Palečka. Zpívá Jiří Dinebír.

Vladimír Sýkora se narodil 7. března 1930 v Heřmani u Písku. Ve svých 10 letech se začal učit hrát na housle a později se věnoval také studiu zpěvu. Rodiče z něj chtěli mít učitele, ale po maturitě v roce 1949 odešel do Prahy, kde se věnoval práci technického kreslíře. Nyní si poslechneme tango z pera skladatele Slávy Tkačuka, které textař Vladimír Sýkora nazval 100 rudých růží. Se studiovým orchestrem Eduarda Kudeláska zpívá Jan Ježek.

Praze vystupoval Vladimír Sýkora s různými tanečními orchestry jako konferenciér a zpěvák a také začal psát své první písňové texty. Zpočátku to byly texty především na tehdy populární zahraniční šlágry. Některé z nich naspívali i přední zpěváci taneční hudby. Pro Ivetu Simonovou otextoval například slavnou píseň Moje srdce housle jsou. Následuje svatební valčík, ke kterému napsal hudbu jihočeský skladatel Áda Doško a zaspívají nám ho Ivana Zbořilová a Marta Adámková za doprovodu pražské kapely Strahovanky Františka Adámka.

S Ádou Doškem napsal Vladimír Sýkora celou řadu úspěšných písní, které natočili především jihočeské kapely, jako například Budvarka, Iglovanka nebo česká kapela Zdeňka Růžičky. A právě Áda Doško mohl za to, že se Vladimír Sýkora zamiloval do dechové hudby a od té doby se plně věnoval textování výhradně tohoto žánru. Ze spolupráce těchto dvou pánů si poslechneme ještě písničku V háji zeleném, kterou nám zahraje Pražská třináctka řízená Miloslavem Říhou se solisty Jiřím Staňkem a Stáňou Topinkovou Forštovou.

Vladimír Sýkora spolupracoval též s plzeňskými autory. Se skladatelem Antonínem Bulkou napsal mimo jiné polku Odtroubili jeleni, kterou svěřili na konci 80. let k natočení plzeňské Lesance. Antonín Bulka mě v roce 2024 požádal o naspívání novější verze této písně, o kterou jsme se postarali s plzeňskou dvanáctkou Jaroslava Tachovského. A tu vám teď nabízím k poslechu.

Vladimír Sýkora měl jeden zajímavý celoživotní koníček. Sbíral písničkové dvoulisty z let 1915 až 1948 s notovým zápisem písniček té doby, které pravidelně vycházely tiskem. Za svůj život jich nastřádal neuvěřitelných 19 tisíc. Na řadě je tango, opět z dílny Ády Doška a Vladimíra Sýkory Už listí zlátny. S Veselkou Ladislava Kubeše zpívají Milan Černohous a Ivana Jelínka.

Poslední text Vladimíra Sýkory, který si v dnešním pořadu poslechneme, bude na hudbu skladatele Antonína Ulricha a zaspívá nám ho Zdeněk Matouš za doprovodu smyčcového orchestru řízeného autorem hudby. Písnička se jmenuje Ach, ach, ach. Na ochranném svazu autorském najdeme 248 zaregistrovaných textů Vladimíra Sýkory, který svoji textařskou činnost ukončil v roce 2001 a zemřel 11. srpna roku 2008 ve věku 78 let. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozeznívá chodská lidová muzika. Ve špalíčku lidových písní vás totiž právě dnes pozveme na jeden pěkný folklorní festival, který proběhne už tuto sobotu v Klenčí pod Čerchovem. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Dudácká muzika národopisného souboru Postřekov nám otevřela dnešní folklorní půlhodinku a je také jednou z těch, se kterou se už tuto sobotu můžete potkat na moc hezké akci. Tradiční folklorní festival Výhledy 2026 v Klenčí pod Čerchovem. Začátek je v 17 hodin na Staré poště a kromě chodských muzikantů a tanečníků i řemeslníků se tam v programu představí i další hosté z Čech i Bavorska. Vystoupí třeba pěvecké sbory ze Šenze a Flossenburgu. Z českých hostů pak třeba soubor Mariánek anebo plzeňský malý lidový soubor, tedy plzeňský Mls, který nám ve Špalíčku zahraje právě teď.

folklorní festival Výhledy 2026 v Klenčí pod Čerchovem. To je akce, na kterou vás zveme v dnešním Špalíčku. Tradiční folklorní festival na Staré poště v Klenčí pod Čerchovem vznikl jako připomínka odhalení pomníku spisovatele Jindřicha Šimona Bára. Ovšem v rámci letošního festivalu bude připomenuté 150. výročí narození klenečského rodáka, hudebníka a skladatele Jindřicha Jindřicha. V doprovodném programu se představí tradiční řemesla z Chocka i Bavorska a ještě něco. Do soutěže o hodnotné ceny bude zahrnutý každý, kdo donese koláč pro osmičlenou porotu, která pak vybere tři nejchutnější. Ve Špalíčku nám teď zaspívá klenečský mužský pěvecký sbor Haltravan, který samozřejmě v programu akce také nebude chybět.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, ve kterém vás dnes zveme do Klenčí pod Čerchovem. Už tuto sobotu vás tam rádi přivítají na folklorním festivalu Výhledy 2026. Od 17 hodin bude otevřený areál Staré pošty, kde budou probíhat ukázky lidových řemesel, bude možné donést vzorky koláčů do soutěže a nebo se občerstvit. Od 18 hodin pak bude probíhat pestrý folklorní program. Kromě jmen souborů, která tady dnes už zazněla, samozřejmě vystoupí i chodské soubory, konkrétně Kanzoneta, Kuželkůc, národopisný soubor Postřekov, Haltravan a také Konrádyho dudácká muzika, která nám zakončí dnešní folklorní půlhodinku na vlnách Českého rozhlasu. Tak přijměte pozvání do Klenčí pod Čerchovem, určitě nebudete litovat. No a třeba to můžete spojit i s nějakým pěkným výletem po okolí. Hezký večer přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňské části Mále sice bude nový hospic, dohodu s Plzní schválili krajští zastupitelé. Podle šéfů České televize a Českého rozhlasu by obě média musela kvůli změně financování omezit výrobu. A zítra bude zpočátku zataženo, odpoledne slabý občasný déšť, teploty do 23 stupňů. Pohodový večer vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. V plzeňské části Mále sice bude nový hospic. Zastupitelé Plzeňského kraje dnes schválili smlouvu o spolupráci s městem Plzeň. Nové zařízení za zhruba 350 milionů korun vybuduje kraj, město mu dá pozemek a 50 milionů korun. Provozovat ho bude jako doteď nezisková organizace Hospic svatého Lazara. Hotovo by mohlo být v roce 2029, říká náměstek hejtmana Tomáš Soukup z hnutí ANO.
2: My momentálně už máme připravenou dohodu s útvarem koncepce a rozvoje na architektonické soutěži. Architektonickou soutěž bychom rádi vyhlásili ve třetím kvartálu tohoto roku. Předpokládáme, že cirka nějakých 9 měsíců, možná že rok by se projektovalo a v roce 2027 bychom rádi požádali o stavební povolení. V roce 2028, v roce 2029 by se stavělo a byli bychom rádi, kdybychom mohli co nejdříve nový hospic otevřít.
0: Plzeňské fakultní nemocnice chybí krev. Transfuzní oddělení proto mění pravidla a zkracuje povinné pauzy mezi odběry u krevní skupiny A-. Muži můžou darovat krev znovu už po 8 týdnech od posledního odběru, ženy pak po 12 týdnech. U lidí s jinou krevní skupinou se pravidla nemění. Veškeré detaily k odběrům i objednávkový systém jsou dostupné na webových stránkách Transfuzního oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou médií. Reagovali tak poté, co vláda schválila návrh na převedení jejich financování pod státní rozpočet.
3: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
4: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
3: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého. Pokračuje studentka Aneška.
5: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
3: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra se bude během rána a dopoledne od západu dál zatahovat. Odpoledne přijdou přehánky nebo i slabý občasný déšť, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Mírný západní až jeho západní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na silnici 27 na příjezdu do Plzně od Klatov, daleko kruhového objezdu v Sukově ulici. Průjezd je možný se zvýšenou opatrností. A porouchané vozidlo stojí také na dálnici D5 kolem 124. kilometru ve směru na Rozvadov. I tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: A dáme si jitrnici.
2: Se špejlem.
1: Se špejlem? Já myslel se špílem. Tak jak je to s tou špejlí v jitrnici?
2: No, je to docela zajímavé, že až v roce 1930 se v našem jednom jazykovědném časopise řešilo, jak bychom správně měli říkat tomu tenkému klacíčku, kterým se zavírá jitrnice nebo salám.
1: Kterému dnes říkáme ta špejle.
2: Přesně. Tehdy totiž uváděli různé varianty a vyzývali čtenáře a odborníky, aby se k tomu vyjádřili. A ta špejle tam vůbec tehdy nebyla.
1: A co tam bylo?
2: Byl tam ten špejl.
1: To bylo v Haškově povídce, myslím. O muži, který dovede udělat špejly k jitrnicím.
2: Tak a ty špejly jsou tam s tvrdým i, protože je to ten špejl bez špejlu. Přesně. No a taky se tam uváděl moravský špilek, nebo slovenská špajdla, nebo papček. No ale ta špejle, ta tam skutečně nebyla. A tak jsem prošla slovníky a v příručním slovníku jazyka českého, ten je zhruba z poloviny 20. století, je na prvním místě pořád ten špejl, ale už je tam na druhém místě jako možnost i ta špejle.
1: A kdy začala převažovat ta špejle?
2: Ta začala zhruba v poslední třetině 20. století, aspoň podle slovníku. A dnes, když si vezmeme slovník cizích slov, který už tu máme taky nějakých 25 let k dispozici, no tak tam už je jenom ten ženský rod. A špejl nám zmizel.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Povedz mi, že zlé chvíle vždy zostanú len na chvíľu. Povedz mi, že pretrváme ako platne z vinílu.
1: 18 vecí, ktoré sa ťa nespýtam. Spievala o nich Mirka Miškechová. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
2: Hodina.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. Českou televizi i Český rozhlas chce platit ze státního rozpočtu. Basketbalový Nymburk získal v nejvyšší domácí soutěži už 21. titul. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas by mělo podle jejich ředitelů výrazný dopad na provoz obou těchto médií. Reagovali tak krátce poté, co vláda schválila návrh na převedení financování televize i rozhlasu pod státní rozpočet.
4: Televize a rozhlas by v případě přijetí zákona museli propustit dohromady až 700 lidí. Podle ředitele České televize Hynka Chudárka je návrh téměř likvidační. I pro Český rozhlas by šlo o významný zásah, pokračuje jeho ředitel René Zavoral.
5: Rozhodně bychom se museli bavit o omezení výroby, tvorby pořadů, tvorby pro děti a mládež, sportovního vysílání, některé věci v oblasti regionálního vysílání.
4: Podle Zavorala současný poplatkový systém zaručuje nezávislost obou médií. Za ní poslední dva týdny taky pochodovala z Olomouce až do Prahy skupina studentů z tamní Univerzity Palackého, pokračuje studentka Aneška.
6: Vlastně ve chvíli, kdy jsme začali chodit s banerama, tak nás lidi jako začali poznávat a byli takový jako jo, přesně, prostě za kulturu.
4: Pochod studenti zakončili před úřadem vlády, kde ministrům symbolicky zazvonili budíky, aby je probrali. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Karlovarského kraje dnes odpoledne schválili záměr převodu letiště v Karlových Varech do státního majetku. Letiště by pak měla využívat armáda České republiky. Dopravní terminál by si ale měl zachovat civilní provoz. Pražská policie zadržela 4 výrobce a prodejce pervitinu. Drogy podle kriminalistů vyráběli nejdříve v Praze, později v chatových oblastech ve celém středočeském kraji. Detektivové u nich našli také 700 tisíc korun v hotovosti, říká mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
7: Jeden z podezřelých na sebe připoutal pozornost tím, že při běžné silniční kontrole začal policistům ujíždět. Postupně vyhazoval sáčky s drogami a zastavili ho až varovné výstřely. Následně jsme zjistili, že má 2 platné zákazy řízení motorových vozidel a nalezli jsme u něj i střelnou zbraň.
2: Třem mužům a jedné ženě hrozí podle policie trest až 10 let vězení. Sport. Basketbalista Nymburka dnes večer získali svůj 21. titul v nejvyšší domácí soutěži. V rozhodujícím 7. utkání finále porazili Pardubice v Praze na Královce 91-74.
3: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na jasno až polojasno, kránu na západě může být i oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. A zítra čekáme v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a přehánky ojediněle až večer. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 24 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Oteplování pak čekáme také v dalších dnech a v závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na příjezdu do hlavního města z dálnice D1 v Brněnské za Průhonicemi opatrně na 4. kilometru u středových svodidel leží ztracená mobilní toaleta. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Radek Jaroš. Dobrý den, Radku.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Elitní český horolezec, který jako první Čech a 15. člověk na světě vystoupal na všech 14 osmitisícovek bez použití kyslíku. V roce 2014 dokončil výstupem na K2 korunu Himaláje a v roce 2019 korunu světa, která označuje zdolání nejvyšších vrcholů všech kontinentů. Ze svých cest a expedic se sbíral nespočet zážitků a fotografií, které postupem času zachycuje do knih. Jeho poslední kniha se jmenuje K2, poslední klenot mé koruny Himaláje. Moje první otázka je, kdybyste si musel vybrat jednu horu, jeden vrchol, který byste musel zdolat znovu, jaký by to byl a proč?
2: Asi Everest. Já jsem se dokonce, měl jsem takový v uvozovkách sen, že se rozloučím s tou himalajskou korunou tím, že vystoupím na Everest severní stěnou, což byla vlastně moje i první cesta a první expedice do Himalájí, vedla přímo na Everest hned a lezli jsme severní stěnou Nortnův kuloár. A tak jsem trošku uvažoval, že buď to touhle cestou, anebo vedle je ještě přímější směr Horbajn kuloár, takže se tam vrátím na Everest těmahle cestama. Ale už to pravda nebude.
1: Mm-hmm. A naopak vrchol, který byste nechtěl vylíst, nebo na který byste nepáchl ani za milion?
2: Ježiš, tak to by musela být nějaká běsnící sopka,
1: ano, ale
2: kam
1: tak
2: se nedá vylézt, no, protože každá hora je krásná něčím. A ty problémy, který člověk při zdolávání má, tak patří vlastně k tomu dobrodružství. A já mám to štěstí, že při mý expedici žádný nedošlo k nějakému fatálnímu úmrtí nebo i zranění mýho spolulezce nebo něco takového. Takže já mám všechny ty hory spojený s nějakým samozřejmě bojem, strádáním, ale všechny jsou krásný.
1: Já se teď vrátím zpátky trošku do historie. Na dráhu profesionálního horolezce jste se vydal až kolem 18. roku vašeho života. Čemu jste se věnoval předtím, nebo co, nebo kdo vás potom k těm horám jako přivedl vlastně?
2: Tak profesionální horolezec to bylo až mnohem díl ještě, to bylo v roce 2002, pár let předtím jsem si udělal živnostenský list na horolezectví, takže a opustil jsem vlastně, dejme tomu, moji firmu, kterou jsme vybudovali, 4 horolezci, kde jsem teda do dneška společníkem a začal jsem se věnovat plně lezení. V 18. jsem začal s horolezectvím jako takovým, lezením skalním a s lezením ve Vysokých Tatrách a do té doby jsem hrál vrcholově volejbal. Já jsem hrál volejbal od 7. třídy a v době jako nejvyšší soutěž, kterou jsem hrál, tak byla ta nejvyšší, co mohla být, Liga dorostu, a to byl můj vrchol. Je pravda, že jsem nebyl žádný výjimečný nebo žádný ESO v týmu.
1: Ještě teda kromě toho sportu, byste měl firmu. A ta firma byla, ta se věnovala čemu? Nebo co dělala ta firma?
2: Předtím zase, já jsem začal lézt na průmyslovce. Jo. A firmu jsme založili po mý vojně a byli to horolezci 4 a dělali jsme výškový práce samozřejmě. Ale láska k lezení tu do mě vlastně dostal, dá se říct, můj táta, i když byl spěrač, ale chodil po skončení své kariéry strašně moc do hor, jo, a chodili jsme na běžky spolu a vlastně i třeba v době mý puberty, tak jsme byli schopní sami dva vyrazit třeba na přechody, buď to Jeseníky, Orlický hory na běžkách, anebo letní přechod Západních Tater, Roháčů. Takže já jsem si oblíbil hory prostě tímhle způsobem.
1: A musí být člověk trošku jako maximalista a musí mít lásku k tomu extrému, aby se jako rozhodl, že ale já teď polezu jako prostě na nejvyšší body světa. To člověk v sobě jako musí mít, to přece nemá každý, ne?
2: Já nevím, každý jsme nějaký, u mě to, jako když jsem začal s lezením, tak jsem se tomu věnoval strašně moc a ono to přicházelo tak nějak samo a když budu upřímnej, mně nepřišlo, že dělám něco výjimečného, jo? Že jezdím na 8000 a že lezu a tak mně to nepřišlo jako nic zvláštního. Spíš někdy teď možná zpětně, jo? Kor ještě navíc jako, že já jsem ze začátku byl první 4 expedice účastníkem nějakého, vlastně účastníkem a o nic jsem se nemusel nic moc starat, jo. Vždycky to dával dohromady ten hlavní organizátor. No ale po 4. expedici, která zároveň byla 3. neúspěšná, tak jsem se rozhodl prostě, že to chci vzít do svých ruk a že potřebuju prostě, že to chce jiný drive a že chci jezdit s lidma, kterým absolutně věřím a radši v malým týmu a hned se to vyplatilo, protože jsme vyrazili ve 3 lidech na poslední 8000, kde Češi ještě nestáli na vrcholu a my jsme se tam 2 dostali, jo, takže musí mít člověk jako drive, to je jasný.
1: To určitě, ale přece jenom na těch horách spoustu lidí ještě dneska přichází o život. Tak jakoby je to extrémní sport.
2: O život přichází a budou přicházet, to se nezmění ani technikou, ani to. Navíc tam chodí v současné době mnohem víc lidí, kteří na to nejsou vlastně ani fyzicky, ani mentálně připravení a nebudem říkat, že ty lidi, co lezou teď na 8000, tak drtivá většina, který tam používají vejškový nosiče a mají natažený fixní cesty, to nejsou horolezci, jo, takže to už je takový ohraný téma, ale samozřejmě potom jsou obrovské množství strašně dobrých kvalitních lezců, který prostě lezou ty svoje hory těma horolezeckýma cestama a tam to riziko vždycky je a bude, no, to je jasný. Je pravda, že já jsem byl svýho času, jsem rád používal citát, který jsem údajně řekl Ernest Hemingway, že jsou jenom 3 sporty, motorismus, horolezectví a box. Ostatní jsou jenom hry.
1: Když jsme u těch citátů, tak vy hostujete přednášky pro firmy i veřejnost. Jak taková přednáška pro vysoce postavený manažery třeba probíhá? Co jim tam jako radíte? Na co se ptají?
2: Tak ptají se většinou, já to mám postavený vlastně na tom svým příběhu, jo? Protože na začátku je nějaký sen malýho kluka, pak je ten kluk už velký a prvně teda vybuduje firmu. Já jsem zároveň s budováním firmy na výškový práce, tak jsem měl firmu na šití. Šil jsem spacáky a péřový bundy a takový. No pak toho bylo moc a měli jsme děti, tak jsme je tu jednu firmu teda upozadili nebo zrušili. No a pak jsem začal jezdit do těch hor, do těch Himalájí a ono je to prostě i manažerská práce. Prostě cesta na vrchol, jo? Takže každá firma, která to myslí vážně v tom svým biznisu, tak míří taky vzhůru. Jo? Chce růst a ten příběh mu je úplně ten samej. Jo? A stejně tak je to prostě jak v tom biznisu, tak v těch mých horách je to o zodpovědnosti, že jo? O týmový spolupráci, o zodpovědnosti jednotlivce. Takže vlastně ty příběhy jsou podobný a vlastně ten můj příběh je samozřejmě pravdivý a prožitej. Neučil jsem se to jako teorii na vysoké škole, takže mám co předat.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je elitní český horolezec Radek Jaroš.
2: Je pro vás důležité například udržitelnost jako těla, mysli, takhle, jako že se člověk jako udržuje. Jestli vy vlastně se celoročně musíte nějak připravovat, ne? To nejde tak, že byste se
3: jo,
2: měsíce před tím výstupem začal připravovat.
3: Jo. Je to tak, že říkalo se, že osmitisícovky se neptají, co člověk dělá poslední 3 měsíce, ale co dělal celý život. Jako jo. Takže je pravda, že já tím, jak jsem byl, řeknu, vrcholový sportovec od 15 let jo, a předtím sportovec, tak jsem samozřejmě dřel a vlastně trénuju do dneška, jo. Už před sebou ty 8000 vrcholy nemám, ale fyzická námava, fyzický pohyb je pro mě vlastně takový, když to přeženu, náboženství, jako jo. Protože zvlášť v dnešním světě je to strašně znát, jako ten svět se změnil a změnili se lidi. A teď řeknu i objemově, jako jo, protože když člověk je někde u moře v Chorvatsku a to, tak to není vůbec hezký pohled na nás lidstvo, jako který si žijeme všichni jak prasata v žitě a máme se krásně, nadáváme, že to stojí za houby, ale všichni se máme krásně a na těch postavách je to taky znát, jo. A na tom vývoji já nevím, no tak jsou různý vědecký výzkumy, že civilizace maximálně vydrží 5000 let, což se mi zdá teda až moc, jako.
2: Je to takový optimistický odhad.
3: Jo.
2: Kdybych se já, nebo kdokoliv z nás smrtelníků teď rozhodl, že chce vylíst na 8000, co proto musí udělat v dnešní době?
3: V dnešní době je to samozřejmě na jednu stranu jednoduchý. V dnešní době si takovýhle člověk najme, musí se fyzicky připravit, to je na něm, jo. No a pak si najme nějakou agenturu, která mu zařídí vlastně všechno. A k dispozici tam má ty vejškový nosiče, natažený lana a to. Ale to samozřejmě není horolezectví. Jo, opakuju, to není horolezectví. A pokud se chce stát horolezcem, tak tomu musí mít nějaký svůj, nějak to v hlavě porovnat, jo. Jak se člověk stane hercem, nestane se jim, samozřejmě je to, nevím, jaká vedla vaše cesta, že jo, je to nějaký sen, je to rodinná tradice a to, ale nepřijde to samo, je zatím strašně moc práce, jako. A když chce být člověk kvalitní herec, tak prostě tomu musí obětovat strašně moc. A to samý tomu horolezectví, jako jo, to je fyzická příprava, technická, materiální, ale hlavně jsou to dny strávený prvně na skalách. Dneska může to nahradit na začátku umělá stěna, pak skalní příroda, jo, skály v přírodě, Adršpach, Prachov, pak Tatry, Alpy a pak vyšší hory a to je horolezectví, jako jo. A to, že tam člověk leze se svým parťákem ve dvou, vedle můžou lézt další party nebo další dvojice horolezců, jo, ale to je horolezectví. To, že někdo vyšplhá po lanech, není horolezectví. Takže nahoru na kopec se člověk dostane dneska snadno a jakkoliv, ale nebude mít ten horolezecký zážitek.
2: Rozumím, takže kdybych se opravdu já rozhodl, že chci za 3-4 měsíce vylíst na Mont Blanc nebo na Mont Everest, tak musím zaplatit nějakou částku té firmě, která mě tam teda, vašimi slovy, až skoro dotáhne, nebo mě tam jako vyšoupe, budou mi stát za zadkem a kopat mě nahoru?
3: Jsou to dvě varianty. Ta nejsnažší je tahleta a ta druhá je sehnat nějakého kámoše, který není dobrý herec, ale je dobrý horolezec a s ním rozjet prostě tu linku horolezectví a zbláznit se do lezení.
2: V roce 2012 během výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny na většině prstů u nohou. I přes rychlou zdravotní pomoc jste přišel o 11 článků prstů. Spoustu lidí by to asi odradilo, ale vy jste se za 2 roky vrátil na tu K2 a dokončil ji. Jak se leze na K2, prosím vás, bez prstů? Můžete mi to nějak popsat? Jak je to možný?
3: Jednoduše.
2: Jednoduše?
3: No. Zrovna tu K2 jednoduše, protože furt tam byla ta fyzička, furt tam byla ta vůle a ty horolezecký boty jsou tak tvrdý, že připodobním to všichni asi měli na nohách sjezdový boty lyžařský, takže ví, jak je tvrdá ta podrážka. Takže tam nedochází k žádnému odvalu přes ty prsty. Mm. Takže vlastně ten handicap tam není vůbec, když to řeknu, cítit. Ale je to cítit při normální chůzi, je to cítit při jiných věcech. A teď já mám čerstvý zážitek. Já jsem byl minulý týden na masáži a masíroval mě borec nohy důkladně a byl takový šikovný a teď říká, hele, vy tady na holení kosti a to, vy máte tady sval, který nikdo nemá. Mě prošly prostě stovky lidí jako pod rukama a vy máte sval, který tady nikdo nemá. A já říkám, no tak vylezl jsem hodně hor, jako asi to bude tím a to. A pak jsem si až teprve později uvědomil, zase v souvislosti, když jsme se bavili s někým, jak je možný chodit, že já nemám, že jo, na levý noze 9 článků, tak jako a dá se říct, že nekulhám a nemá to žádný vliv na mě. A pak jsem si uvědomil, jak je to tělo geniální, že ten sval, který tam mám na té levý noze, že je vlastně věc, kterou si to tělo vybudovalo jako náhradu k těm prstům, nebo prostě, aby správně zapojilo ten zbylej aparát, tak prostě jsem si vytrénoval nový sval, který nikdo jiný nemá.
2: To je neuvěřitelný.
3: Je to neuvěřitelný, ale je neuvěřitelný, že to jde a že to může dokázat každý. Jako jo. Já se přiznám, že já teď mám po třetí operaci pravého kolene před 5 rokama a už nemám ani chrupavku, ani meniskus a jako je spoustu věcí, kterou dělám s bolestma a mám to koleno fakt nateklý, ale furt něco dělám. A bylo období, kdy jsem jako trénoval málo, ta noha se strašně uvolnila, úplně jsem cítil, jak mi tam vypadává to koleno. Jako. No a teď zase jsem začal trénovat víc, hodně si věnuju cyklistice a celou zimu jsem chodil do posilovny, prostě to koleno, svaly se zpevnily, ta noha se skoro vyrovnala tý druhý a tělo funguje a to zase tak, jak u vozovkách za mlada. A přitom fakt je hodně použitý a hodně, hodně poznamenaný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je Radek Jaroš.
2: Já se ještě vrátím do hor. Spousta horolezců popisuje, že v extrémních horských podmínkách zažívají z nedostatku kyslíku například halucinace. Hypoxie neboli výšková nemoc se projevuje tím, že tělo začne z nedostatku kyslíku doslova umírat. Vybavíte si nějaký moment, který byl pro vás v té zóně smrti jako opravdu nejvýraznější, nebo takový, který se vám opravdu zaryl do paměti, že ho nikdy z té hlavy jako nedostanete? Protože na těch horách vy jste musel vidět a zažít opravdu hodně.
3: Mně se stalo taky jednou, že jsem měl halucinace a naštěstí zase ten zbylej mozek byl v takovém stavu, že si uvědomil, že je to průšvih. Jako jo. A vlastně jsem si uvědomil, pak jsem si uvědomil, protože jsem slyšel hlasy, s někým jsem se bavil a takový, a pak jsem si uvědomil, že tam nikdo není. A pochopil jsem, že je čas návratu. Jo, byl jsem 200 metrů od vrcholu Daulagiri a pochopil jsem, že jestli půjdu dál, tak se možná dostanu na ten vrchol, ale už se nedostanu dolů. Takže jsem to otočil a sestoupil jsem. Takže třeba tenhle zážitek mám. No a na Everestu, což byla má první vylezená 8000, první expedice na Everest byla neúspěšná, ale druhá za 4 roky už byla úspěšná. No a tam jsem se taky dostal 300 metrů od vrcholu do takového stavu, že jsem si uvědomil, že si nepamatuju, jak jsem se sem dostal. Viděl jsem ten bod tam dole pode mnou, kde do té doby jsem si ho pamatoval a od něj sem ne.

0: A my, aby jsme si to ulehčili, tak jsme mu říkali vysmátej horolezec. No ale já jsem si řekl, já nechci být vysmátej horolezec. A vzpomněl jsem si ještě na tehdy 3letou dceru, kterou mám doma, a 300 metrů od vrcholu Everestu jsem se otočil k sestupu.
1: To mě teďko, to jste mě hezky nahrál, protože mě i zajímá, jak to vaši vášeň pro hory ta rodina zvládá, jak vlastně třeba děti, jestli se vás nebojí žena, manželka.
0: A tak teď už jsou starý a,
1: tak jako, ale a tak, velký. Jasně, ale tak tenkrát, když jim byly ty tři, tak...
0: Jasně, no. Andrejka, dcera, která je mimo jiný scénaristka, tak se dala jiným směrem, že jo? A krásně to popsala vlastně v knížce Hory má panenko, kterou napsala, a tam hned v úvodu je napsaný jako nějakým způsobem, že jako i tu knížku psala kvůli tomu, aby pochopila, proč ten fotr běhá, potí se, smrdí a dře od rána do večera a tohleto, když se přitom dá prožit život krásně po kavárnách a podobně, jako jo. Takže tahle ta knížka je plná fakt jako vtipných, protože je hodně vtipná příběhů a taky mých, jsou to moje příběhy, které jsou taky vtipný, ale i dramatický. No a teď jsem utekl z otázky a vlastně jsem...
1: Ptal jsem se, jestli se o vás někdy jako vaši blízcí jo, báli. Nebáli.
0: No samozřejmě, že se báli, jako jo, takže Andrea ta to řešila tak, že vždycky, když jsem byla malá a já jsem odjel, tak ona onemocněla na protest. Jo, takže od mládí se takhle nějak podvědomě to, tomu bránila. Jako.
1: A vaše třeba partnerka vás pouštěla, protože znám i případy, kdy ty chlapy ty ženy prostě jako nepustí do těch hor, protože se o ně opravdu bojí.
0: No tak záleží, jak ty chlapy si to zase doma udělají, že jo? A já prostě, je pravda, že moje žena tehdejší teda tak říkala, jako hele, mně to přišlo normální, protože já se teda tomu divím, ale ona říkala, když jsme se seznámili, tak ty jsi mi řekl, že jsi horolezec a že jednou vylezeš na Everest. A tak s tím musela počítat a počítala, jo. Takže mě v tom nebránila, ale rozhodně to pro mě lehký nebylo teda.
1: Úplně poslední otázka na vás je, nebo ne otázka, spíš jestli máte něco, nějaké motto nebo radu, kterou byste chtěl říct takhle na mikrofon do světa našim posluchačům, protože člověk jako vy má tolik zkušeností a tolik zážitků, že by byla škoda, abyste takhle něco ještě jako z vlastní vůle jako nechtěl říct. Tak je to teďkon pro vás, můžete říct cokoliv, nějakou radu pro mladýho, ale pro kohokoliv, pro jakýhokoliv člověka.
0: Tak já doufám, že několik věcí, které jsem řekl, že si ty lidi můžou z toho uchopit, jo, a jít za tím svým snem, který mají, protože každý může snít o něčem jiným, že jo. Někdo chce být prostě spisovatel, někdo chce být herec, někdo chce být hasič a někdo chce být sportovec, někdo umělec, jako je to super, že to takhle. A jde to, jo, to je to hlavně nejdůležitější, že záleží jenom na nich a na vůli a na čase, který tomu dají, a nesmí se nechat odradit od toho svýho snu hned při prvních neúspěších. Jak jsem řekl, já jsem mý 4 himalajské expedice na začátku, tak byly 3 neúspěšný, jo, a pro mě to neznamenalo konec, naopak začátek. Prostě mě to vždycky jako nakoplo ještě k větší touze a vlastně poučil jsem se z nějakých chyb a šel jsem dál, tak tohle je jedno z těch, co bych chtěl zkázat dál. No a druhý teda to, že velký průšvih vždycky, když se vrátím z té vysmáté Asie, kde jsou všichni prostě vyřechtaný a veselí a družný a chudí a nemají vůbec nic, ale vůbec, jo, jako, že opravdu, když mají jednu krávu, tak je to hodně, když mají jedny boty, většinou chodí i bosí, ale furt jsou šťastní a furt se smějou. A my přijedeme sem do Evropy, konkrétně ještě do Česka, kde máme úplně všechno. Prostě nemáme tady žádný ohrožení, trošku teď, že jo, z východu zase, ale i to se podceňuje. Máme se tady všichni největší sociální rovnost, máme tady prostě nádherný zdraví.

0: za tak málo peněz a furt si toho nevážíme a furt jsme naštvaný a furt říkáme, že to tady stojí za houby. Že jsme na jednom z nejlepších míst na světě a je dobře, že mladí lidi dneska cestují a že poznávají, jaký je ten svět a že se vrací sem a že to tady doufám změní, protože teď to tady není úplně ono.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem do rozhlasu do Osobností Česka. Děkuji moc.
0: Díky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Opozice kritizuje návrh zákona, kterým chce česká vláda převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Fotbalisté Španělska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, zejména v Čechách přehánky. Maxima kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Opozice ve sněmovně kritizuje návrh zákona, kterým chce vláda převést financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Kabinet dnes návrh schválil. Česká televize by tak od příštího roku přišla proti letošnímu zhruba o 1 miliardu korun. Český rozhlas přibližně o 400 milionů. Šéf opoziční ODS Martin Kupka označil postup vlády za mafiánskou praktiku a zestátnění veřejnoprávních médií. Podle předsedy mediálního výboru sněmovny Františka Talíře z KDU-ČSL využije opozice všechny možné prostředky k tomu, aby přijetí návrhu zabránila.
3: Tohle je přímý útok na nezávislost veřejnoprávních médií. Převedení pod státní rozpočet znamená vytvoření prostoru, aby každý rok při skládání jejich rozpočtu měla vláda prostor nějakým způsobem vyjádřit ředitelům, že jim nesedla tahle reportáž, jim vadí tenhle redaktor.
2: Ředitelé obou médií už upřesnili, že v případě prosazení zákona bude muset Česká televize propustit až 500 a Český rozhlas až 200 lidí. Škody po jarních mrazech zatím v Česku nahlásilo 411 pěstitelů ovoce. Podle mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Evy Češpivy je poškozená plocha přes 7 000 hektarů. Nejvíce zasažení jsou pěstitelé jablek. Škody ale nejsou tak rozsáhlé jako v rekordním roce 2024.
4: Stejně jako před dvěma lety, nejvíce, tedy 20% zemědělců je z Královéhradeckého kraje, nejméně naopak z Opavského regionu. Téměř polovina se týká jabloní, následují slivoně a vyšní.
2: Povodí Ohře vyhlásilo zákaz odběru vody pro osobní účely z některých potoků na Lounsku. Podle mluvčí společnosti Dany Zikešové to je kvůli hydrologickému suchu, které nezmírnil ani déšť v posledních týdnech. Omezení platí do odvolání a vodohospodáři ho stále kontrolují.
5: Jde o 14 potoků a říček na Lounsku, mezi nimi třeba Chomutovka, Hasina, Mělecký, Dobroměřický nebo Smolnický potok. Zákazy se týkají odběru vody pro zalévání zahrádek, napouštění bazénu nebo třeba mytí aut. Loni vyhlásilo povodí Ohře první zákazy 30. června v Karlovarském kraji, rok předtím 11. července v Lounském okrese. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Španělska vstoupili do mistrovství světa překvapivou remízou s Kapverdami 0-0. Před několika málo minutami začalo utkání Belgie-Egypt.
1: Počasí.
2: V noci čekáme další ubývání oblačnosti a zítra přes den v Čechách polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy s deštěm. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělá přehánka až večer. Maxima zítra většinou kolem 23 stupňů, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze pozor, je uzavřený příjezd od dálnice D1 z Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru osobní vozidlo narazilo do silničářů, kteří přejeli pro překážku v levém pruhu. Na místě jsou záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní trasu country ostavníku otevřel Vláďa Vodvářka s partou taxmenů, tak jak je v roce 1995 sehnal dohromady Jarda Čvančara a společně s nimi jsme zamířili do Nashvillu, tedy podobně jako krátce před nimi Vašek Limberg s Janou Škábovou, Vlastou Vicky Dinterovou a kompletními paběrky Marko Čermáka.

Nashville, Tennessee, z papírky Marko Čermáka a pak pouze Nashville, který z nedokončeného torza Zdeňka Rytíře a Michala Tučného vykouzlil a před 3 lety uložil do úvodu kolekce Michalových písniček Jindra Polák se skupinou Jelen. A v Nashville zůstaneme i ve vzpomínkách na hvězdu nashvillské Grand Ole Opry, která debutovala v hitparádě písničkou Life to Go už v roce 1958. Právě dnes by oslavil rovnou 90 Stonewall Jackson.

Michal Tučný a dlouholetá stálice zpěvníku Greenhornu Waterloo z roku 1979. Písnička slavného autorského tandemu John D. Laudermilk, Mary John Wilkinová, která o rovných 20 let dříve usadila Stonewalla Jacksona na 5 týdnů do hitparádového trůnu.

Pomozte vyhnat osamělost a vrátit pocit štěstí, který jsme znali dřív. Tak trošku náborový pobyvek Stamp Out Loneliness, kterým se v roce 1967 vrátil naposled tehdy 35-letý údajný potomek slavného jižanského generála Thomase Jonathana Jacksona Stonewall Jackson mezi hitparádovou elitu. Záhy v souladu s originálem, ale s velkým nadhledem otextoval Milan Dufek s Tondou Hájkem a o dva roky později uvedli Rangers. Come on.

0: Tragický příběh disc-jockeye s iniciálemi BJ byl v roce 1964 po Waterloo druhou a poslední jedničkou Stonewalla Jacksona. Záhy zakotvila paměti Mirka Hoffmana a ten je o 20 let později přece jen přenesl do našeho gramofonového světa v romantické verzi Tam u dvou borovic.
1: Když mě život

trochu Saharu a to už potom vím, co přijde dál. Půjdu si vzít elixír a ruce, nohy i svůj knír, přitáhnu si k tělu trochu víc.

0: hoort wel borrelwit. Dan moet wel, dan moet wel, dan moet wel borrelwit. To je místo jediný, kde neschází mi nic.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Klasika to Matý Hall a já Smil špínu rosou průhlednou, kterou kdysi dávno zpíval Ladislav Vodička s country beatem, námětově silně podobná písničce Mil jsem si ruce v kalné vodě, I washed my hands in muddy water, která byla v polovině 60. let další trefou Stonewalla Jacksona do elitní desítky.

0: Marylou.
1: Vzpomínka na zámořské putování, které v polovině 90. let přivedlo nenapodobitelného Josefa Dobeše mimo jiné i do Nashvillu. K elitě katalogu Stonewall Jackson patří i Kouř podél trati, který byl v roce 59 kombinací singlu se slavným Waterloo.

Já, ty a pes jménem Boo z roku 1971. Interpretačně autorská premiéra floridského rodáka Rolanda Kenta Lavoyho, známého jako Lobo, tak jak ji ve stejné době zachytila mezi 44 hitparádovými účastmi diskografie Stonewalla Jacksona. U nás ji stejně suverénně nabídl o 10 let později Karel Zich.

Letos 33-letí harcovníci Libora Musila a jejich cesta na Nashville nás nasměrovala zpátky tam, kde jsme před necelou hodinou začínali. A je nejvyšší čas poděkovat všem, kteří jste i dnes byli se mnou a popřát vám hezký zbytek večera a příjemný

0: jak Nashville.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, zprávy.
1: Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu ohlásili výstražnou stávku kvůli rušení poplatků. Fotbalová Karviná byla kvůli korupční a sázkařské kauze vyloučena z nejvyšší soutěže. A počasí zítra zpočátku polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, hlavně v Čechách přeháňky, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 26. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu veřejnoprávně ohlásila výstražnou stávku. Reaguje tak na návrh zákona o změně financování obou médií, který dnes schválila vláda. Podrobnosti iniciativa ohlásí tento týden ve středu. Podle dřívějších informací by stávka měla být v pondělí 22. června. Lanovka na Pražský Petřín bude bezbariérová. Pražský dopravní podnik začne připravovat úpravu tří stanic lanovky. Dnes to schválila Rada hlavního města. Práce budou stát zhruba 80 milionů korun. Hotové by měly být v roce 2030. Jejich součástí bude i celková rekonstrukce stanic, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
2: Počítám s tím, že pokud v září dojde k tomu slavnostnímu znovu obnovení provozu, tak představíme i vizi, jak by do budoucna ta stanice a současně i stanice nebo Zízek a Petřín mohli vypadat.
1: Ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku vzniká areál s bydlením pro seniory. První hotový dům má 15 jednolůžkových a také 3 dvoulůžkové pokoje. Na podzim by pak mohla začít výstavba dalšího bytového domu se 14 byty a také 15 domků, kde seniori mohou bydlet sami nebo v páru. Podle nezávislé starostky Velkých Bílovic Lenky Grofové by vše mělo být hotové do 2 let.
3: Chtěli bychom tam samozřejmě vybudovat i zeleň a takový altán pro venkovní setkávání těch uživatelů, nejen toho domova, ale i těch domů a bytů. A každý ten domeček má i takovou jako malou terásku.
1: V soutěži Vesnice roku Olomouckého kraje vyhrály Velké Losiny na Šumpersku. Obec porotu zaujala dlouhodobým rozvojem, investicemi do sportovního a volnočasového zázemí, přístupem k cestovnímu ruchu nebo spolkovým životem, říká předseda hodnotící komise Dušan Svozílek.
4: Ta prohlídka od začátku byla v neskutečném tempu a v neskutečné atmosféře a náladě všech, kteří se chtěli prezentovat, a jak místní občané, spolky, ale i organizace. Já bych řekl, že to bylo fakt komplexní. Celkově jak od zeleně, tak ty památky, tak spolkový život, škola, a v podstatě při vyhlašování to byla jediná cena, na které jsme se všichni shodli na poprvé. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky vyloučila Karvinou z první ligy, a to v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou. Za ovlivnění tří zápasů navíc musí zaplatit pokutu 10 milionů korun. Asociace na svém webu uvádí, že klub může startovat ve druhé lize. Rozhodnutí je nepravomocné a Karviná se proti němu může odvolat. Basketbalisté Nymburka v rozhodujícím sedmém finále nejvyšší domácí soutěže porazili Pardubice 91-74. Sérii vyhráli 4-3 na zápasy a získali už 21. prvoligový titul. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice jasno až polojasno, kránu na západě republiky až oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni. Zítra bude v Čechách polojasno až oblačno, postupně až zataženo, od západu místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a ujedinělá přeháňka až večer. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až 26. Oteplování pak čekáme i v dalších dnech. V závěru týdne pak maxima často nad 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Následky nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna. V Brněnské ulici na 4. kilometru automobil narazil do vozidla silničářů. Průjezdné je to pouze připojovacím pruhem. Kolona je na více než 30 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Pokud rádi vzpomínáte společně s rozhlasovým archivem, je ta následující hodinka čas přesně pro vás. Pamatujete? Večerní Stránky na dobrou noc. Nebo taková četba na pokračování. Ovšem v dobách, kdy jste si ještě ani náhodou nemohli poslechnout online žádný díl dopředu ani na zpátek. Tak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Život staré Prahy, přiblížení obyčejů katovského řemesla a skvělé vykreslení tehdejší doby v příběhu nejznámějšího českého kata Jana Mydláře a jeho potomků. Výborná kniha. To je pouze jedno z mnoha pochvalných hodnocení, které jde na vrub knihy Josefa Svátka. Ostatně jsou to právě čtyřdílné paměti katovské rodiny Mydlářů, které patří spolu s Tajnostmi pražskými a románem Vězeň na křivoklátě k jeho nejúspěšnějším titulům. Rozhlas četbu na pokračování z Mydlářových kronikářských pamětí natočil už v roce 1967. Režii měl tehdy mladičký Ladislav Rybišar a z Mydlářova životopisného ohlédnutí četl Pavel Michal.
2: Byť pořád ještě Švéda poblíž hranic království českého a při tak nebezpečném sousedství nemohl nikdo v Čechách pokojně spáti. Také v Praze proskakovaly stále řeči, že se Švédové pod svým pověstným generálem Benérem chystají poznovu na hlavní město české udeřiti a proto každý z Pražanův jen s obavou budoucnosti vstříc hleděl. Přibylť ovšem v létě roku 1637. nový císař Ferdinand III., který byl teprve před rokem na trůn dosedl, do Prahy a dal zde sbírati četné vojsko, jež by ve válce se Švédy s novou horlivostí pokračovalo a od hranic země české jej zahnalo. A skutečně se také nejvyššímu vůdci vojska císařského, generálu Galasovi, podařilo, že Švédy ze Saska a z Braniborska až do Pomoří zahnal. Ale přece neměl nikdo v Praze víry ve dlouhé udržení pokoje a že nepřítel země naší již nenavštíví. Generál Benner sebral na jaře roku 1638 čerstvou armádu proti císařským a s tou generála Galasa v několika bitvách a potýčkách porazil, takže tento musil v ústupu do Čech spásu hledati. Z toho povstal ve městech pražských poplach veliký a každý viděl již Švédy na hlavní město české táhnouti a zde krutěji hospodařiti, než jak se bylo dálo za vpádu Saského před 7 lety. Byl strach před Švédy mnohem větší a také oprávněnější, neboť krutití synové severu počínali si v zemi nepřátelské co nejdivočeji. Hospody a krčmy pražské byly nyní po celý den přeplněny, neboť sem byly přinášeny novinky o nepřátelích a pochodu vojsk jejich. Zde se člověk dověděl, co vlastně císařští chystají a jaký osud konečně i Prahu očekává. Zašel jsem někdy též do krčmy u Zelené žáby v Platnéřské ulici, kde dobrá chmelovina lákala okolní sousedy i cizince k posezení a kde měšťané po celý den horlivě o věcech válečných rokovali a noviny z celého města i z venkova napjatě poslouchali. Zde jsem se jednoho dne dověděl také, že prý švédský generál Benner táhne se 40 000 muži švédského vojska přímo na Prahu a že se již v okolí města Litoměřic octl, takže ve 2 nebo ve 3 dnech také již před hradbami pražskými státi může. Skutečně dal také generál Galas, který se byl s hloučkem vojáků svých do Prahy uchýlil, veškeré brány pražské zavříti a zdi městské osaditi, přičemž také měšťané museli ke zbrani sahnouti, aby slabé houfy vojska císařského sesílili. Následkem toho panoval v Praze poplach veliký, který dosáhl nejvyššího stupně, když se Švédové před Řížskou a Strahovskou branou objevili. Poslal jsem jednoho z lidí svých na výzvědy na druhou stranu řeky, ale ještě než se zase do katovny vrátil, již bylo od Hradčan slyšeti střelbu z kusů nepřátelských, což bylo důkazem, že Švédové chystají útok na hradby městské. Později jsem se od posla našeho dozvěděl, že švédské vojsko leží táborem od Ovence až k Bílé hoře a že generál Benner dal generála Galasa vyzvati, aby město vzdal, načež tento ovšem prý dal odpověď odmítavou, takže nepřátelství bylo bez prodlení zahájeno. Švédové počali na město páliti z kusův, ale byly to podle všeho kusy jen lehké, protože kule mnoho škod na domech nenadělali. K útoku na zdi pak se vůbec neodvážili, poněvadž neměli Žebříkův a hradby Hradčanské i Malostranské dostatečně vojskem i měšťanstvem byly osazeny. Tak to trvalo asi týden a nedocházelo k žádnému rozhodnutí. Švédové stříleli sice den co den ze svých kusů na město, ale ran jejich si již takřka nikdo nevšímal, poněvadž to nebyly rány z těžkých kusů v obléhacích, které by ovšem byly nerovně větších škod ve městě způsobily. A když pak konečně zpráva přišla, že se císařský generál Hatzfeld blíží se značným sborem vojenským ku Praze, aby Švédy o tu dodehnal, tu již dokona každý jásal nad blízkým vítězstvím císařských, které i Praze mělo zase svobodu zjednati. Švédský generál Benner, jenž byl od svých vyzvědačů, taktéž dostal o tom zprávu, že se císařští se značnou sílou ku Praze blíží, upustil pojednou od obléhání města a přepraviv se s vojskem svým přes Vltavu, obrátil se ku Brandýsu nad Labem, aby východní Čechy pustošiti mohl. Takž byla Praha zase osvobozena od nepřátel a uprchlíci vraceli se opět do města, kteréž v několika dnech nabylo dřívější své živosti a poskytovalo obvyklého pohledu v ulicích a na náměstích. Avšak rozradostněné obyvatelstvo zapomnělo na obsádku císařskou, která si nyní jedinou zásluhu toho přičítala, že Prahu od nepřítele osvobodila a za to nyní od měšťanstva hojnou odměnu na penězích očekávala. Jak důstojníci, tak žoldnéři přihnali se hned druhého dne po odtáhnutí Švédů na staroměstskou radnici, aby od primátora a konšelů žádali odměnu za statečné chování své a naléhali na to tak spurně, že by si ani Švédové po dobytí města takto nebyli počínali. Jakmile se však pan primátor Jindřich Řečický na radnici dostavil a ostatní konšely kolem sebe schromáždil, dal si jednoho z povykujících důstojníků do radní síně před konšely povolati, kde mu bylo přímo řečeno, že město žoldnéřům císařským žádné odměny dáti nemíní, poněvadž obhajováním města pouze svou povinnost konalo. Na to důstojník Onen, jenž byl rytmistrem u jízdního pluku Šlikova, pohrozil konšelům, že prý si posádka císařská na svou pěst odměnu za obhájení města proti nepříteli zjedná, v čemž mu žoldnéři bouřlivě přizvukovali. Zakrátko na to doslechli jsme se, kterak žoldáci ve všech městech pražských domy bohatých měšťanů vybíjejí a všechno v nich loupí, tak jako by byl cizí nějaký nepřítel ve městě. Brzo bylo slyšeti též výstřely z ručnic, což bylo svědectvím, že se měšťané kořistícímu žoldáctvu se zbraní v ruce vstříc staví a jen tak zhola od nich napadati se nedávají. Vyslal jsem jednoho z pomocníků svých, aby se v ulicích pražských ohlédl, jak to dopadá s tou šarvátkou měšťanů se žoldnéři, a Hoch se brzo vrátil se zprávou, že císařští žoldnéři vpadli do domů bohatších měšťanů a strašně v nich řádí, takže by si snad ani Švédové takto zbojnicky nepočínali, kdyby byli skutečně měst pražských dobili. Generál Šlik by měl dáti odstrašující příklad žoldnéřské zběři této, zvolal jsem, a pokud pana primátora Řečického znám, postará se již asi o to, aby veřejní tito škůdcové byli podle zásluhy potrestáni. Ano, ano, přisvědčoval pomocník. Zaslechl jsem o tom ve městě, že se pan primátor vydal s několika pány konšely na Hradčany ke generálovi, aby si na žoldnéřstvo stížnost vedl a za potrestání lupičů a vrahů jej žádal. Naslouchal jsem ještě chvíli, zdaž se bude střílení ve městě opakovati. Ale pozvolna nastávalo ticho v ulicích, a když jsem asi po hodině spatřil přes most klusatí několik kornet jízdy do starého města, již jsem také byl přesvědčen, že generál Šlik vyhověl vyzvání pana primátora a vyslal lid jízdný, aby řádění žoldnéřů ve starém městě a na novém městě pražském překazil a hlavní viníky loupení a vraždění toho jal. Zanedlouho zavedli rejtaři Šlikovi zase pořádek v ulicích a celá četa lupičů byla při skutku zjímána a do vězení na radnici staroměstské vsazena. Ještě téhož dne zasedl na radnici soud vojenský a počal s vyšetřováním původu odboje a vyhledáním o něch zbojníků, kteří se při vybíjení domu byli též vražd dopustili. Avšak vojenským soudcům bylo tehdáž jednati sviníky nanejvýš zatvrzelými, kteří podobné zbojnictví byli asi už mnohokrát prováděli a také teď všecku vinu svou popírali, aby hrozící jim oprátce ušli. To mi oznámil pan městský písař, který ještě v pozdní večer toho dne do katovny přispěchal a mne s lidmi mými vyzval, abychom se bez prodlení domu Čírny v radnici odebrali. Přichystejte se jen, mistře Jene, podotýkal opět pan písař, na padouchy tak zatvrzelé, jakých se vám ještě snad nikdy pod rukou nedostalo. Zvláště onen rytíř, který je hlavním původcem dnešního krveprolití a loupežného řádění, je pravý syn ďáblův, jemuž podobného v drzosti a zlovolnosti jsem ještě nikdy před soudem neviděl. Ten první bude vám na skřipec vydán a podaří-li se vám toho k vyznání přinutiti, pak bude s těmi ostatními práce mnohem snadnější. Hoj, bude mi to pravou pochoutkou podobného lotrasa pod ruku dostati, zvolal jsem vesele a máchl přitom pravicí, jako bych již u skřipce stál a pilové housličky tento osvědčený vynález otce svého natahoval. Pan městský písař vyzval mě ještě jednou, abych si již jen co nejrychleji domů Čírny pospíšil, ať soud vojenský bez přetržení na radnici zasedá. Ve čtvrt hodině byly všechny přípravy skončeny a již jsme spěchali zadním vchodem do radnice a dolů domů Čírny, kde jsem dal v peci oheň rozdělati, do kotlíků oleje k vaření nalíti a skřipec i ostatní nástroje natáhnouti.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1859 vyhověla žádosti svých 10 dětí a začala psát vzpomínky na svůj pohnutý život tehdy 55-letá Antonie Kavalírová. Obětavá, zbožná a taky pracovitá vdova po zakladateli sklářské hutě v Sázavě. Vzácný babičin literární památník zdědil Josef Jan Frič a ten se rozhodl tenhle výjimečný záznam rodinných událostí publikovat. Hned po prvním vydání v roce 1929 se tohle dílko stalo literární raritou. Autentický jazykový skvost lidového písmáctví je půvabný nejenom svým obsahem, ale i formou. V rozhlase nám ho představili v četbě na pokračování Karel Pospíšil a herečka Antonie Hegrlíková.
2: Když roku 1858 moje matka Anna odjela za Josefem Václavem Fričem, mým otcem, do internace Sedmihradské, požádala dopisem starou maminku na Sázavě, aby sepsala svůj životopis pro památku dětem. To bylo babičce Kavalírové 54 roku. Své paměti sepisovala babička snad rok, snad dvě léta, pilně, den co den. Slýchal jsem o tom nejednou vyprávět. Sedávala v myšlenkách v besídce při řece u Sázavského mlýna a psávala pak u stolku v hořejší seknici s vyhlídkou na zámek a okolní kopce. Psala hned naráz, bez jedinké chyby. Její čistá, prostá duše netušila věru, jaký poklad dává do rukou svým dětem, jako bych slyšel její hlas. Moje dobrý děti, k čemu si s tím mým starodávním škrábáním berete takovou práci? S jejími slovy posílám teď v únoru roku 1929 její knížku do světa. Doktor Josef Jan Frič.
3: Moje dobrý děti, vy mě žádáte, abych vám napsala můj životopis. Je to velká obtíž se pomalu už v 60 upamatovat, co se mi zlého a dobrého v tom mým už dlouhým věku přihodilo. A přece bych vám tu radost pro památku a pro příklady tuze ráda učinila. Léta utíkají, ani člověk se nenaděje. Začínám právě psát. V roce 1859, 7. května, 55 roků stará. Je krásný počasí, prší a zas je krásný čas u nás na Sázavě. Obilí se na všech stranách zelená, stromy v zahradách, na kopcích a v stromořadích tuze krásně růžově a bíle kvetou. Je to radost, když po takový dlouhý zimě toho krásného měsíce května dočkáme. V tom krásném květu vidíme dobrotu, kamkoliv se jen ohlídnem, a divy vidíme od Boha. Sázava. Sázava je krásná skalnatá krajina. V Sázavě, kdo byl, jistě se mu u nás líbí. Naše místečko, sklářská fabrika a mejn, je v krásném položení a o samotě na rovině. Kopce, skály a lesy jsou kolem jako šance u pevnosti. A naše sídla, sklárna a mejn, jsou jako v zahradě. Plno štěpných stromů. Všecko nám Bůh krásný okazuje, milé děti. Ale jak to užijeme, to máme náramnej strach. Předně. Jak Bůh popřeje ourodu dál, to nevíme. Jestli všecko šťastně sklidíme, to je u Boha. A tou hroznou vojnou, jak lidi strašejí, to je ukrutný. Každej strach chytrne. V Včera u nás prohlíželi koně. Povídá se, kdo má mladý a čerstvý koně, že je musí dát císaři pánu. Tak nevíme, jak to dál bude. Povídá se, že moc našeho vojska padlo ve válce a hned zas, že moc sardínů padlo. Lidé moc povídají a moc lžou. A noviny snad málo pravdu řeknou. To mi přichází just tak, jako když já jsem byla 5 nebo 6 roků stará. Slýchám povídat, že byla 30 let francouzská vojna. Co já pamatuju, toho času byla jsem arci malý děvče a bydleli jsme s mýma rodičema v nějaký Hraňboži. Nejblíž město bylo jménem Lipnice, je tam starý hrad a hned pod ním je to město Lipnice. Můj dobrý otec měl příjmení Adler a jméno Josef a matka Anna. Ostávali jsme při huti, co se pracujou sklenice a můj dobrý otec taky právě to dělat uměl. Byl tam asi 5 roků. Ten čas tam byl klásmistr příjměním Sévald. Byla okolo císařská silnice. Náš byt stál asi 30 kroků při té silnici. To pamatuju dobře, když chodívali vojáci do naší síně pro kousek chleba a stála v síni štoudev s vodou. Každej se napil a zas sticha odešli a to bylo ve dne a v noci. Ten klásmistr rozdal ten čas moc chleba těm vojákům a kořálky jim dal jen, co by se nevopili. Jak to dlouho trvalo, to už nepamatuju. Přitom taky pamatuju, že nesměl být v úkol ve vsi žádnej pes a žádnej kohout a nesměl žádnej večer svítit. Když jsem se maminky ptala, proč večer nesvítí, ona řekla, milý dítě, nesmíme svítit. Nevidíš ani u pána, ani nikde ve vsi světlo. A ptala jsem se, proč to, maminko? Matka mi řekla, milá holka, když ty tomu nerozumíš, to je proto, když by se trefilo a přišel sem nepřítel, anebo jak se říká Francouz, třeba z v noci, aby nevěděl, kde je vesnice. Všecky by nás třeba pobil a naše stavení zapálil. A když neuvidí světlo v noci, tak nevidí, kde je jaký stavení anebo dům. Tak proto je to. Budeš si to pamatovat, Toničko? Tonička bylo moje jméno. Snad bych to byla tak dobře nepamatovala, ale vidím to jako ve snu, jak ty vojáci okolo nás chodili a tak sticha mluvili, skoro šeptali. A už tak každej uvyk sticha mluvit, skoro každej šeptal. Jak se to dál za té vojny s Francouzem dělo, to nevím. Otec můj dobrý cítil, že mu ten velký oheň do očí při té těžké práci v huti tůze škodí, takže myslil a cítil, že by mohl mít k starosti tůze slabý zrak. Větším dílem mají ty starý sklenáři, kteří dlouho při tom ohni pracují, celý oči vypálený a dál nic a tůze málo vidějí. Napadlo mým dobrým rodičům, aby někde nějaký obchod si zavedli, třeba s těma sklenicema, protože tomu nejlepší rozuměli. Mysleli v některém městě, ale kde, bylo těžko vědět. Poptávali se a radili se, kde jaký dobrý přítel byl. Od koho se dověděli, nevím, že v městě Příbrami u Svatý hory by bylo tůze dobře pro takového obchodníka, který by měl na prodej všecky druhy sklenic. Kdo byl radši jak můj otec? Snažil se, aby začas peníze dohromady srazil. My se připravovali na tu cestu k té Svatý hoře do Příbrami. Otec tam dřív došel a opatřil tam místo, kde jsme ostávali. Za krátkej čas otec dojel s jedním vozem do Těchobuze pro moc druhů sklenic. Těchobuz to byla huť za Vožicí k Pacovu. Byl tam klásmistr, tomu to patřilo, příjmění jeho bylo Hofman, byl mý matky bratranec. Pan Hofman otce rád viděl a dal mu udělat, co potřeboval. Otec mu zaplatil a s Bohem odjel. Přijel šťastně domů. Všecko si otec do pořádku uved a sklenice taky rejsoval, jak kdo chtěl na holbách jména a jiný, jak kdo potřeboval.

Naši dobrí rodiče se vynasnažili a starali, aby nás děti mohli nechat učit. Byli jsme čtyři, já jménem Antonia, bratr František a sestra Josefa a zas sestra Anna. Naše rodiče měli velkou radost, že jsme se dobře učili. Mě nechali učit na klavír. Když jsem se dobře učila, udělali mi radost a koupili piano. To jsem se ještě lepší učila. Učitela jsem měla pana Sokola, byl tůzehodnej. Byli jsme v té Příbrami 6 nebo 7 roků. Mezitím se nám narodil Hošík Josífek. Měli nás naše dobrý rodiče 5. Měli nás dost co živit. Větším dílem je vždycky u té Svatý hory draho, protože tam jde moc lidu na pout a taky je tam vždycky moc havířů a proto tam je vždycky dráž než jinde. Bylo mi 7, 8 roků, nastal nějaký divný nepokoj mezi lidem. Pamatuju to jako ve snu. Byla nějaká změna mezi penězi. Tenkrát, když byla zlatka za 4 kroše, to byl hrozný šumot. Kdo měl moc peněz, akor měďáků, ten se každý mohl zbláznit. Moje ubohý rodiče nevěděli, kde a jaký živobytí začít. Dověděli se, že se hledá verkfír do skelný huti za Plzní v nějakým Koltpachu na hranici v Tachovském lese. Když se to otec dověděl, přistrojil se na cestu a šel tam. A když přišel před pána, kterému huť patřila, byl tůze rád viděn. Tůze vlídně ho přijal. Když mého otce poznal, že s každým dobře a spravedlivě jedná, měl otce tůze rád a svěřil mu všecko, čeho se můj otec ani nenadál. Můj dobrý otec měl dobrý časy. Chodil s pánem k tabuli. Jeho dobrá paní měla mého otce tůze ráda. Byla mladá, měla 2 dítky. Musel jí často můj otec povídat, jak je v Čechách a jak je jeho rodina živa. Měla velkou outrpnost nad ním. Otec si na světě nic lepšího nepřál, kdyby byl sám. Ale ubohej myslil na nás. Říkával, že mu vždycky bylo zle. Ten pán na otci znal časem nějakou nespokojenost. Ptal se ho, co by si přál, že mu všecko udělá, jen aby byl veselý ho mysle. Otec řekl, dobrý pane, není možno veselý srdce mít, když já cítím, jak moje žena s mýma dětma těžko žije. Ten pán řekl k mému otci, já vám dám peníze, pošlete je po poště domů, aby si aspoň z nejhoršího pomohli. Otec poděkoval a prosil ho, aby byl tak mnoho dobrý a dal mu 50 zlatých. Stalo se. Dobrá matka s velkou dychtivostí a radostí očekávala, co jí bude otec psát. Plakala radostí. Vzala peníze a zaplatila maličkost, co byla dlužna, a měla trochu srdce lehčí. Co platno? Drahota byla velká, peníze dlouho netrvaly. Štěstí bylo to jediné, že moje rodiče byli vždycky správní, že je lidé milovali a čekali jim. Vždycky z většího mi dobrý matce vypomohli. Moje dobrá matka otci odepsala a děkovala mu srdečně za jeho starost o nás. Otec se staral dál. Za krátký čas poslal matce fůru pěkných sklenic. Byly dělaný do pěkných forem nové módy. Matka měla na ně brzy kupce, každému se líbily. Otec jí psal, za čím je může prodávat. Matka na nich vydělala ještě jednou tolik. Libovala si, že starý přísloví nelže, že Bůh dopustí a neopustí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Rodina Fričova, nebo spíš ten rod, o kterém tu byla řeč, rodokmen, který ovlivnil českou vědu a kulturu docela zásadně. Třeba takový cestovatel, etnograf a botanik Alberto Vojtěch Frič. Vedle mnoha cestovatelských zápisků a přírodovědných poznatků nám tu po něm zůstala i jeho knížka o tom, jak se dostal indián kmene Chamacoco z Paraguaje do Evropy. Jak ho bodří Pražané přejmenovali z hrdého červojiše na červíčka, jak se mu líbila česká děvčata, anebo jak mu chutnalo pivo u fleků. To všechno a mnohem víc se dozvíte z úsměvných Fričových vzpomínek, které v rozhlase uvedl sám Fričův syn Ivan a vzpomínky samotné četl na pokračování Jiří Samek. Tak pěkný večer a s divadlem pro vaše uši, jak doufám, zase brzy naslyšenou.
2: Já jako kluk jsem byl asi trošku ochuzený o jednu věc, a sice prožívat doby indiánek a těchto věcí. Tak jako všichni mý ostatní kamarádi hráli si na indiány a kolem toho četlo se spousta májovek a všelijakých knížek. Protože já jsem nějak měl před sebou indiány úplně jiný. A sice tak, jak jsem je poznal z tátovýho vyprávění. A z tátovýho vyprávění taky jeho život nevypadal nijak zvlášť dobrodružně a dramaticky. On věci, které možná tak vypadají, že jsou dobrodružný a nebezpečný, a tak vyprávěl tak jako samozřejmě, že tenhle pocit u mě vůbec nevyvstal a svým způsobem mě tak nějak i poznamenal, že když já sám pozdější době jsem se dostal do některé třeba vyloženě exotické země, že jsem neměl pocit, že jsem mezi domorodcema, ale tak nějak jsem to v podvědomí srovnával s těma indiánama tak, jak je poznal táta a tak, jak s nima žil. Protože i v jeho době potom se hodně ze stejných míst, kde byl táta, se hodně zveličovalo, ukazovali se nebezpečí. Táta mnohokrát v nebezpečí byl, ale nějak ho nebral na vědomí. On vycházel z jedné věci, že všechno je nějak příroda a že i nebezpečí, i on a kdokoliv jiný je součástí přírody. A to byl asi jeho největší vklad v tom, že se v té přírodě a mezi těma nebezpečnýma indiánama dovedl orientovat tak, že do toho nějak zapadl a to nebezpečí ho minulo. On už od dětství, když cokoliv dělal, tak to dělal velice systematicky a důkladně. Takže během několika let už měl vlastní skleník, kde měl prostě všechno, co se dalo sehnat, všechny možné zajímavosti. Vyměňoval je, kupoval je, dopisoval si i ze zahraničím a dostával ze zahraničí rostliny. V době, kdy teda začaly maturitní zkoušky, to začalo být zlý, protože kaktusy mu předtím zabrali hodně času, takže ty zkoušky byly jako tak trošku na vážkách, jak dopadnou, tak požádal svýho kamaráda, nějakýho staršího, aby mu chodil tam přitápět v tom skleníku a že on se musí učit. No a táta sice maturitní zkoušky udělal, ale skleník zmrznul, protože nějak se pokazilo topení. To byla velká, velká rána pro něj, protože to byla sbírka snad největší teda v tehdejším Rakousko-Uhersku, kterou jako mladý kluk dal dohromady. No, v té době v měšťanských rodinách, když se udělala maturita, bylo zvykem teda maturantům zaplatit cestu do Paříže. Což teda on odmít, že Paříž ho absolutně nezajímá a že teda by jako udělal cestu jinou. No a tak se stalo, že místo do Paříže jel do Jižní Ameriky, protože se rozhodl, že si teda tam nazbírá jiný v domovině teda rostliny, že se tam podívá po orchidejích. prostě nebude závislej na tom, co kde těžko nějak tak sežene.

0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jakoby ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně, a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického Chaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spoléhal na paraguajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu.
1: Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les doléhá až k vodě. Máte na lodi dost paraguajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru, za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do Pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém Vierči. Tam mi Paraguajci neutečou. Mají příliš velký strach před indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost?
2: Je-li to v mé moci?
1: Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v Pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje a jakmile uvidí mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové po souši ještě rychleji než my.
0: Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do De Mayo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen. A co horšího, všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen.
2: To mám z toho, věl si na mne Vierči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem.
0: Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl roztomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a po evropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Čamakokové prý jsou utábořeni nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny.
2: S dřívím je potíž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem.
0: První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety při lovu se mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další a do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální, A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli jí výhradně Indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně, jimiž Indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům, kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům.
2: Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid.
0: Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit.
2: Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš.
0: V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. S vámi je z našeho historického rozhlasového chrámu z pražského Karlína Honza Macoun. Dnes ve studiu ve třech Petr Kubala u mixážního pultu a taky u telefonu operátorka. A vlastně jsme tu ve třech. Bára, ta si teďka akorát uvelebila na dece pod mixážním pultem. Doufám, že větérky nebudou unikat, aby nás to nerušilo v rámci nočního dvouhodinového povídání na téma. No vlastně už jsem lecos nakousl, když jsem řekl, že Petr Kubala jako telefonní operátorka, asistentka, no s telefony to má dost společného. Ostatně náhoda tomu chtěla, aby se to probíralo ve vládě zrovna dnes. Ano, dnes na téma bez mobilu do školy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Na ty příběhy se těším, ať už telefonicky 731 800 900, písmenka jsou také vítána, a to buď na linka@rozhlas.cz nebo pod komentáři v internetové pozvánce k dnešnímu vysílání. Vysílá Praha, dobrý večer.

0: Ladislav Štajdl a Miluji tě, maturita, to jde dohromady k tomu dnešnímu tématu. Kdo jste se připojili k našemu vysílání až teď, náhoda tomu chtěla plné noviny a rozhlas toho je, když se řekne mobilní telefon, patří do školy anebo nepatří. Myslíte si, že nějaká zákonná úprava je lepší než nějaká úprava na téma školní řád, ať si to každá škola udělá, jak chce? Umíte si představit, že by byl takový zákaz hromadný, jak by to dolehlo na vás? Měli byste obavu, anebo je vám to ve své podstatě úplně jedno? Neřešíte to? Každá doba má své mobilní telefony do školy? Ano nebo ne? Myslím, že já být učitelem, tak za A, to se nikdy nestane, za B, děti chudáci, za C, tohle poslouchat tisíckrát za sebou. Já vím, je to historický zvuk, ale poslouchat ho v modifikacích roku 2026, no to je na zbláznění.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ve školách po celé Evropě se čím dál víc řeší, jestli mají děti během vyučování, mají mít takový ten přístup k mobilním telefonům, tabletům a podobně. Někde už telefony zamykají do skříněk nebo do takových kapsiček, někde některé školy zakazují úplně. Učitelé mluví o zhoršené pozornosti, opisování nebo kyberšikaně. Rodiče naopak často argumentují bezpečností a potřebou být s dítětem v kontaktu. A mezi tím stojí samotné děti, pro které je telefon něco úplně samozřejmého. Budík, mapa, hudba, komunikace i zábava. Samozřejmě v jednom, ale jak to pak vypadá? Jaká pak je to vlastně taková ta školní tichá současná sebranka dětí? Když si uvědomím, že jsme o přestávkách řvali jak paviáni, o velkých přestávkách už si učitelky, soudružky učitelky nebo pančelky chodili do kabinetů, zakouřených kabinetů pro nějaké prášky, které jim zabránily v bolesti hlavy. No, tak dnes, no to je lážo plážo, všude klid, ticho. Byl jsem ve dvou základních školách teď v posledních týdnech, ale nejen natáčet pro rozhlas jeden pořad, ale zároveň se tak podívat, pokochat, jak to tak vypadá. Taková hospitace. A řeknu vám, fakt byl klid. Teď my jsme byli fakt jako paviáni. No a dnes komunikace nejen mezi sourozenci, ale i spolužáky, no, zejména na mobilním telefonu, zejména po aplikacích, téma TikTok, Facebook, Instagram. Víte vůbec, o čem hovořím?

0: zpívat jako déšť. Jiří Korn ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince, která právě teď otevírá své brány, své aparáty už můžete vzít do rukou, ať už pevnou linku, mobilní telefon. Teď je to dovolené. Kdo si hraje na světlušku, může ťukat textové zprávy, a to na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mobilní telefony do škol, ano, a nebo ne? Případně nějaké vaše zdůvodnění. Jak to vnímáte, jak to cítíte? Já vím, bylo toho všude moc v rámci dnešního dne, ale to je taková náhoda, protože tohle téma už jsem připravoval někdy před měsícem, tak to sedlo jak sedinka na hrnec. Píše mi Marie Střebíče, já bych ty mobily během vyučování zakázala úplně. Když se dívám na svá vnoučata, připadá mi, že telefon je první věc, kterou ráno vezmou do ruky a poslední, kterou večer odloží. Když jsem byla malá já, o přestávkách jsme si povídali, hráli, běhali po chodbách a řešili úplně obyčejné dětské věci. Dnes vidím 4 děti sedět vedle sebe na lavičce. Každá kouká do svého displeje. Neříkám, že mobily jsou zlo. Sama ho používám každý den, ale škola by podle mě měla být jedním z posledních míst, kde se děti naučí být chvíli bez něj. Nemyslím si, že by se od 8 do 2 stalo tak něco zásadního, aby dítě muselo být neustále online. Maruško, děkuju. Je pravda, že jak říkáte, nebo jak píšete, 4 osoby sedící v rukou mobily, jo, oni něco přece jenom šepnou mezi sebou, aby jedna té druhé vzkázala, že je píp, a ta druhá řekne, že je větší píp, a to je, myslím, jejich vrchol komunikace, ale nejsem tu od toho, abych já povídal. Pojďte povídat vy a těším se na to. Kdo nám noční linku otevírá? Dobrý večer.
1: Je dobrý večer, pane Honzo, to je Jana z Prahy.
0: Zdravím vás, Jano. Co by kamenem dohodil? Voláte mobilem, pevnou linkou?
1: Mobilem.
0: Tak jak moc ten mobil si žmouláte v rukou v průběhu dne?
1: No, taky docela často, když potřebuju někam volat, no tak musím, no.
0: Moc poprosím, Janě, než se dostaneme k tomu povídání od vás, jak to vnímat. Ano, přesně tak, děkuji mnohokrát. Ať nás to neruší, vás taky ne, ať nekoktáme zbytečně nebo víc než je nutné. Janě, povídejte, co si myslíte o tom, jestli se mají ty mobily do škol zakázat, anebo nechat být tak, jak to je, případně rozhodnutí na ředitelích a na nějakých těch dětských parlamentech a školním řádu?
1: No, tak dobrý večer ve spolek. Mě to udivuje. Já mám pocit, že jsem přišla z jiné planety, nebo že jsem zaspala úplně dobu. Mě udivuje, že se vůbec o tomhle polemizuje, jestli mobily do školy nebo ne. Mně to připadá úplně samozřejmé, že ne.
0: No jo, a já vám proč? Povídejte. No.
1: Ano, tak když tam mají poslouchat učitele, co říká, nemají se rozpilovat nějakým mobilem, to přece je nenormální. To prostě mě vůbec udivuje, už jsem to jednou řekla, tak se opakuju, že vůbec jako někdo diskutuje, jestli ano nebo ne. No to je přece úplně samozřejmý. A teď vám něco řeknu o mobilu. Já chodím každý pátek plavat do řek. Představte si, že tam nějaký šikmo lokej měl ten mobil, měl ho tak, aby mu to dal, a on plaval, čuměl do mobilu. No. Tak to jsem si říkala, že je to nějaký cvok, no.
0: No, tak jako
1: takhle jsme dopadli.
0: Třeba byl na home office, jak se dneska říká, byl se koupat, to aby mu neunikla ani jedna zpráva, ale každopádně musel být online, třeba byl závislý.
1: No, tak asi jo.
0: A zase na druhou stranu, když si uvědomím, že i nějaké, může být mobil jako školní pomůcka?
1: No tak to by ale museli ti kantoři to dovolit a normálně to říct. A ne, aby si každý dítě do toho čumělo, kdy chce. zase. To by muselo být součást vyučování a museli by to prostě chtít, ty kantoři. No asi takhle, ale já pochybuju, že by, no tak já nevím, ono je teď ale co možný. Tak,
0: je toho dost moderního.
1: No, já se někdy nestačím divit, co všechno se může dneska. Tak.
0: No, já něco si teda mám k vám napsat, ne.
1: No samozřejmě, že ne.
0: No tak já si píšu rovnou, samozřejmě, že ne, a vykřičník, a děkuju vám.
1: No,
0: a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ve spolek mějte všichni se mějte fajn.

0: Rok 2026, školní docházka, děti, základní škol, první až devátá třída, pak ty další školy. No nedej bože, mateřská škola, tam snad nemají děti mobilní telefony. Já teď jako přemýšlím za nás, když dorazily mobilní telefony, nebo možná vlastně ještě dřív, než byly mobilní telefony. My jsme taky měli vlastně takové přístroje. Ano, pamatujete? Neříká vám to nic? Těch hodin prosezených nejen o přestávkách, ale i ve školních hodinách. No a když šlo do tvého, tak to šlo velmi rychle. No tak to byl přece vlk, co sbíral vajíčka, zajíce posílal a vy jste měli za úkol chytat do ošatky. A kdo nechytil, vajíčko spadlo, no a byl ámen. Digihra, nu pagadí. Mobily do škol, ano nebo ne, a nějaké zdůvodnění. Pojďme si o tom povídat do jedné hodiny ve vysílání Českého rozhlasu. Telefonní číslo znáte, neznáte, voláte a nevíte, jestli úplně přesně, tak teď vám telefonní číslo zpřesníme. Rozhodně, kdo posloucháte jenom tak pasivně a jste na vážkách, jestli zavolejte Maconovi. Teď já vás neukousnu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkouší to kdo? Honza, hezký večer.
2: Tady Standa, dobrý večer.
0: Zdravím vás. Stando, voláte odkud, ať se vás poznamenám?
2: Volám z Pardubic.
0: Zdravíme Pardubice, povězte, v Pardubicích mobilní telefony jsou tam u dětí a jsou tam hodně?
2: Helejte, jsou, máme zrovna děcko školou povinný.
0: Ano.
2: Chodí do druhé třídy, už mají mobily a teď se právě ve škole ohromně řeší to, jestli je zakázat.
0: Ano, no jak to vidíte vy jako rodič?
2: Já jako rodič, vzhledem k tomu, že už dlouhodobě sleduju různý lékařský výzkumy a věci, které jsou spojené s tím zdravotním aspektem užívání téhle elektroniky, tak jednoznačně to do rukou dětem nepatří.
0: No, to jako dobrá, píšu si, ale i vás se zeptám, mobil jako školní pomůcka, teď přece v současné době je tolik možností, jak pomoci při výuce třeba nějakou tou aplikací, nějakým pomocníkem. Pamatujete si, jak jsme tahli přece ty různé bichle do matematiky a různé vzorečky a tak podobně, tabulky,
2: že jo? To procvičovalo mozek. Ten mobil mozek neprocvičuje.
0: No, takže tady to vidím razantně teda, že ne. Máte aspoň nějakou skulinku toho, že ano?
2: Ne.
0: Dobře, a to mi řekněte, od kolika let vaše dítko má mobilní telefon a proč?
2: Helejte, moje dítko mobilní telefon nemá. Zatím jsme pořídili jenom takový ty hodinky na ruku.
0: V tom jsem hloupý, já vůbec netuším, o čem mluvíte. Jako...
2: To jsou dětské hodinky, jako, s kterýma se dá telefonovat, akorát aha, nic jiného.
0: Dobře.
2: A můžete mít jako sledování polohy toho dítěte, máte absolutní kontrolu nad tím, kam volá, kdo mu píše. Prostě ono to dítě nemůže udělat jako nic, aniž bych já přes aplikaci v telefonu neviděl, co se tam děje.
0: Ono je to na Wi-Fi, anebo to má SIM kartu?
2: Má to SIM kartu.
0: To znamená, že nepotřebuje vaší domácí Wi-Fi?
2: Ne.
0: Dá se to nějak vypnout? Já jsem totiž viděl spoustu možností v rodinách, v známých, že dokud si neuděláš svoje pořádky, svoje úkoly, které máš, neřeknu ti heslo pro dnešní den na Wi-Fi.
2: Jako tyhle ty hodinky možnost připojení na Wi-Fi nemají. Mm. Jo, to jsou jakoby takový nějaký základní hodinky. My jsme teď to koupili k Vánocům, protože všichni, nebo děcka ve škole už měli mobilní telefony, tak chtěla mobilní telefon, tak jsme jí vysvětlili, že mobilní telefon určitě dlouhou dobu ještě do ruky nedostane, no, že bude jenom na těch hodinkách.
0: Aha, ano, a pochopilo toto dítko?
2: Ano, ano, ano.
0: Jo, nevztekalo se a já chci, nebyly
2: jo,
0: nožičky
2: ale
0: a kopání.
2: Ale ano, ano, to bylo.
0: No, tak to tam teda bylo, dobře. A tak na kdy to vidíte, jako až dostane rozum, ale moje máma říká, že nemám rozum doteď, to mi bude 50. Jste tam? Nejste tam? No ale to zásadní víme. Tak vám za to děkujeme. Bylo to milé, aktuálně řešící problémy s školou, s třídou, mobil ano, ne, tady bylo razantní ne, tak já si to teda píšu, tak ne, když ne. Jo, a mimochodem, můžete volat dál, 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, těším se na vás, protože do jedné hodiny víc než dost času na povídání. Máme na to takových 5 minut vždycky, plus minus, když to bude míň, alebo bude to rázné a stručné, přidám ještě jeden telefon, anebo taky spoustu pisáků tady mám, jak vidím, a to myslím v dobrém, tak se na ně taky podíváme.

0: Richtrovi. Zanedlouho půl dvanácté, tady Český rozhlas, Honza Macoun s vámi na technickém pracovišti Petr Kubala. No pojďme k dalšímu volajícímu nebo volající, Viktorie, Veronika Viktorie, jsem si poznamenal, z Moravy. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Veronika Viktorie, Virginie, zdravím vás taky všechny.
0: Povězte, mobily do škol, ano, ne, dneska je to takové mobily jasné.
1: Mobily do školy, abych řekla, že určitě rozhodně ne, mobily jsou jed pro děti a neměli by je dostat do ruky, až jsou na to zralé, a to se velice těžko odhaduje, a pak některé dítě má mobil, některé dítě nemá mobil a porovnávají se, není to dobře.
0: Tak za našeho mládí jsme se taky porovnávali s to, že něco máme, něco nemáme, záviděli jsme si, ale ono toho zase moc nebylo.
1: Tehdy si děti mohly o to usilovat a mohly toho dosáhnout. A v současné době ty děti si nemůžou ten mobil pořídit podle toho, jak by sami chtěli.
0: No to je pravda, vždycky je tam ten rodič. Na druhou stranu já stále i vás se zeptám, ten mobil přece může fungovat jako školní pomůcka, skvělá pomůcka, ale je to taky i zlý pán, který může točit.
1: Ono je to bohužel v současné době, to je sice pomůcka, ale je to spíš pomůcka k tomu, aby se děti porovnávaly, aby se zvýrazňovaly nerovnosti mezi dětmi. A to není dobře.
0: Já v tom vidím třeba i možné plusy, možné mínusy. Samozřejmě nemám děti, nejsem učitel, ale vím, že děti přestávají mezi sebou mluvit a určitě ty mobily budou jedním z důvodů.
1: Já si myslím, že ty děti, oni v podstatě mají potřebu komunikovat, chtěli by sdílet, ale protože se stydí to říct, stydí se o tom nějak jako veřejně to nějak dát najevo, že chtějí mít ten život, jako jsme měli my, když jsme byli malí.
0: Myslíte si?
1: Chtějí, ale oni to nedokážou říct, oni se to možná ani neuvědomují, ale oni jsou v takovém světě, který se točí jako spirála a který je stahuje dolů.
0: Já teda si pamatuju ze svého mládí školního, tak rozhodně, jestli jsem něco nechtěl, tak to byla škola a jakoby fungování, tak jak vyprávěla máma ze své základní školy, že jako to jsem nechtěl. To...
1: Já jsem taky nemluvila o škole, já jsem mluvila o tom, že když skončila škola, tak jsme se sešli a šli jsme do lesa a trhali jsme maliníky a různé listy a jehličí a vařili jsme si z toho čaj a měli jsme normální dětství. Bavili jsme se s kluci, s holkama a běhali jsme, honili jsme se.
0: Tak to jo, to je to jo. Taky nějaké ty úrazy z té doby mám a je pravda, že to bylo nahoněnou.
1: To bylo hlavně úrazy, se byly nejhorší.
0: Já jsem šel se sousedem spolužákem, jsme šli krát hrušky a přiznám se, nedopadl to nejde, ten ostnatý drát tam byl. A úplně mi to potrhalo ruku, ještě na to vzpomínám do dneška, ale každopádně mobilní telefon ne, to si teda k vám píšu také. A aspoň ten mobil, když už takto dítě má ten mobilní telefon, přijde s ním do školy, co to znamená? Nevyndat ho nebo dát ho do nějakého trezoru, kapsy nebo jak tohle to?
1: Jak mají v různých státech výborně vymyšlené úbory, stejnokroje do školy, tak by ty děti měly přijít do školy, vyřídit si během 10 minut všechnu komunikaci s rodinou, odevzdat mobil po ukončení školy se rozdají mobily a běžte si a používejte je.
0: No jo, ale co kdyby se něco stalo?
1: No tak tam ty mobily jsou k dispozici. Paní učitelka najde mobil, zavolá a vyřídí se to. A mimo jiné v každé škole mají kontakty na rodiče, to není problém.
0: No, argumentovala jste mě, ale vlastně ani od toho já nejsem rád, jsem si to vyslechnu a já si tady píšu třetí ne dnešního vysílání.
1: A můžete mít ještě maličký přes mobil, maličký vzkaz?
0: No tak zkuste.
1: Já jsem nějakým způsobem, nakonec řízením, který jsem nespůsobila já, tak jsem dostala poměrně dost hezký mobil. Mám 17 pročko a mám ho ráda. A mám ráda z toho důvodu, že ten mobil mě propojil úplně takovou zvláštním způsobem s člověkem. Nikdy bych to nečekala.
0: Ano.
1: A on bude mít ve středu svátek. A já mu tímto způsobem chci poděkovat za všechno. Chci mu říct, že ho miluju. A chci mu říct, že... děkuju.
0: Jo, dobře. Já jsem byl jedno velké ucho, nechtěl jsem do toho skákat. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: No teď ne, Péťo. Jo, já vím, ale teď ne, teď ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, rozumíte tomu, tady se nedá vůbec pracovat, tady to stále zvoní, stále pípá a zase někdo volá. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tu je Katarína z Brna.
0: Zdravím vás do Brna. Katarína, povídejte, je to na vás? Ano nebo ne? No, mobil do školy.
3: Já jsem proti. Já jsem totiž programátor a programujem pre zdravotnictvo, pre psychiatrické ambulancie a nemocnice. A před pár rokmi vznikly nové diagnózy. Nové diagnózy závislosti na mobiloch, na sieťach a podobně. Takže naviac mobil je docela malý displej. Už za našich čas hovorili, že práca a dlhé dívanie sa do počítačov a tak ďalej kazí zrak. A ten mobil je ešte menší. Takže druhá vec kvôli tomu je fakt zdravotný stav, ako to už bolo povedané jedným pánom, ktorý hovoril, že sleduje i zdravotníctvo a není to dobré. Hmm. A bolo by dobre, keby sa vyjadrili k tomu psychologovi alebo psychiatri a ty by povedali, jak je to škodlivé.
0: Jestli nám ako deti blbnou třeba, jo?
3: A teraz si zoberte aj tú gramatiku. A ako slovnú zásobu. To sú samé skratky, ktoré sa používajú a kadečo. A gramatika ide
0: proste. No jen to řekněte, klidně to řekněte.

0: potreboval, ale do školy som im nedovolovala.
1: Tedy zůstával doma a nesměl ani do aktovky.
0: No, syn nakoniec potom ho nosil, pretože potreboval si dohovoriť, ale bolo dohodnuté, že ho bude mať vypnutý a otvorí si ho vtedy cez prestávku, aby si mohol trebať tie tréningy, keby bol kontrolovať, či nemá nejakú zmenu alebo čo, pretože venoval sa ako... Potom ešte mal aj hudobnú výchovu, ako chodil na priečnú flautu a tak ďalej, takže potreboval si riadiť tieto veci. Ale to už bol na druhom stupni, to už bol, vlastne to už bol gymnaziálny vek.
1: Taky by mě zajímalo,
0: základka,
1: jestli bola... nás poslouchá někdo z učitelů, ať už na základních školách nebo na středních školách, klidně se zapojte do našeho povídání do jedné hodiny. I váš názor by mě, a myslím si, že nejen mě, zajímal. Tak vám, Kataríno, taky moc děkuji za zavolání.
0: Já ještě len malou připomínku.
1: Ano.
0: Protože strašně ráda počívám rozhlas. Každé ráno z prvé, čo stanem, tak si pustím rozhlas. A nedávno před pár dňami boli právě uvádzali nějaké štatistiky, čísla si nepamätám. A právě využívanie týchto mobilov deťmi, od ktorého veku už poloročné deti sa dívajú na to. A práve sa vyjadroval nejaký psycholog k tomu, že je to veľmi špatne. Veľmi špatne.
1: Já taková informace nebo takové srovnání a statistiky mám připravené, za chvilku se k ním dostaneme a myslím si, že to i poměrně potvrzuje to, co říkáte. Slyšela jste dobře?
0: Ano, majte se pěkně.
1: A i vy?
0: Prajem pěknou noc.
1: Dobrou noc. A ať se daří. Dobrou noc.

0: Posloucháte pondělní noční linku Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem. Měli by děti nechávat mobily doma? Zakázali byste telefony ve škole úplně? Co všechno se dnes odehrává pod lavicí? Dá se ještě vydržet celý den bez mobilu? Potřebují rodiče mít dítě neustále napříjmu? No, zažili jsme dobu bez telefonu. A je to lepší, nebo bylo to lepší, jak to vlastně vnímáte vy? Dokáže telefon rozbít vyučovací hodinu? I na to se ptám, budu rád, když zavolá ať už nějaký lékař, který ví něco o dětské duši, anebo i nějaký pedagog, který bezprostředně ví, co to znamená mít mobilní telefon zapnutý při hodině třeba matematiky. A vůbec dokáže mobilní telefon pomoci? Na všechno se ptám a budu moc rád, když zavoláte. Do jedné hodiny máme čas. 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tady vidím další příspěvky a už to čtu. Píše Pavel z Českých Budějovic, pořád poslouchám, jak jsou dnešní děti závislé na mobilech, jenže když přijdu do restaurace, vidím často něco jiného. Táta kouká do telefonu, máma do telefonu a dítě do telefonu, každý sedí u jednoho stolu pomalu a přitom je každý někde jinde duševně. Myslím si, že děti hlavně kopírují dospělé. Těžko můžeme chtít po dětech, aby odložili telefon, když my sami nevydržíme ani 10 minut bez kontroly zpráv nebo sociálních sítí. Než začneme zakazovat dětem mobily, možná bychom si měli udělat pořádek sami u sebe. A ještě jeden příspěvek. Já jsem proti úplnému zákazu, to píše Jana, skoro padesátnice, jak přiznává. Před 2 lety se synovi udělalo cestou ze školy špatně. Byl sám, motala se mu hlava a nevěděl, co dělat. Díky mobilu mi okamžitě zavolal a já pro něj přijela. Kdyby ho neměl, možná by několik hodin čekal někde na lavičce. Chápu argumenty učitelů, že telefony ruší výuku, ale podle mě existuje rozumná cesta. Telefon vypnutý v batohu během hodin, ale dostupný v případě potřeby. Svět už je jiný než před 30 lety a úplné zákazy mi připadají trochu staromódní. Haló, haló, tady Český rozhlas, kdo nám volá?
1: Haló?
0: Ano, jste to vy, pěkný večer. Kdo to je na druhé straně? Tak se neslyšíme úplně přesně, prosím, když budete volat, rádio vypnout, aby nám to nevazbilo, abyste se slyšeli vy skvěle, my skvěle, ať si můžeme popovídat, hlavně ať zřetelně slyšíme, co si myslíte. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý den, nebo večer.
0: Ano, cokoliv, kdo tam?
2: Tady je Bohuslava z Vysokého Mýta.
0: Zdravím vás, trochu nadávám na vaše město, zrovna jsem tam neděli projížděl, stál jsem tam asi 30 let kolonu, ale jinak všechno v pořádku. Povězte, jak to vypadá u vás školství ve Vysokém Mýtě?
2: Školství, tak já mám 2 děti, co jsou učitelé, takže to nebudu tady rozvážit, ale samozřejmě pak mám 4 vnuky od 4 dětí, takže mohu říct, že můj názor je takový, že teď řeknu to trošku z jiné strany. Samozřejmě, když děti končí školu, tak rodiče ještě jsou třeba v práci, takže je fajn, že na tom mobilu rodiče vědí, co se jim děje, kde jsou a tak dále, že jo. Řekla, že protože dneska je jiná doba, než ta byla dříve. Takže vlastně o ty děti se třeba bojíme.
0: No,
2: ale bych to zakázala.
0: Tak maminka se taky o nás bála. Nepůjdete do školy přes pole kolem kubánské ubytovny, půjdete hezky oklikou po chodníku, co myslíte? Jsme chodili přes pole a lovili jsme digitálky. To tam rozhazovali jednou z okna, měli jsme je a byli jsme úplně pas z toho všeho a vůbec jsme se nebáli, že by nás někdo zaškrtil. A tenkrát taky byli škrtiči a různý úchylové, to si zase přiznejme.
2: Dobře, tak já jsem byl asi na té vesnici, kde to bylo trošku jiné. To byla krásná vesnice Budislav, takže tam asi to tak nebylo.
0: Ano.
2: To je hrozně, že by něco takového hrozilo, omlouvám se. Potom vlastně i moje děti, já už mám syna 51, pak mám další a tak dále, jak mám velké děti. Teď vzpomínají na to dětství hrozně krásný, jaký že měli, takže bez mobilu také ještě. No a teď mám opravdu, je to tak strašně prosit se ne, vždycky, když opravdu vnukům, jaké jsme děti, tak vždycky říkají, babičko, já právě navazuju na tu paní, tak říkají, že se to mě je tak strašně krásné, já tě závidím. A trošku bych řekla ještě větu, že dneska už není cesta zpátky. Já jsem třeba dneska byla na výletě v Brně, jestli mohu.
0: Ano.
2: Takže já tam jezdím často, že mám jednu dceru na Moravě, takže vidím opravdu v tom vlaku, že jo. Já se dívám na tu přírodu, pořád stejný, i vesnice, ale úžasný a tohle. Všichni jsou na mobile, že?
0: No, Bohuslavo, berete to po staru a romanticky, no, tak zase je to fajn koukat po přírodě. To jako proč ne? Jako možná jste vypadala jako ze světa science fiction, protože jste byla jediná, která neměla koukání do mobilního telefonu, ale není to na posměch, prostě máte svůj styl, máte to tak ráda a všichni ostatní, co? No, tak mají stuhlá záda, šije.
2: Taková závislost, to je velká teda, že? To si budem povídat. Jako ráda se podívám do mobilu, když třeba něco chci upéct, uvařit, tak to je taková výhoda, že neotvírám kuchařku, ale podívám se, kde co napsal a napsal, takže na nějaké recepty, takže to samozřejmě, že užívám také mobil, ale jako u těch dětí je mi to líto. No a co se týče, když bychom řekli pomocník, tak Štěpán nedávno potřeboval z fyziky, že píšou písemku, tak jsme si dali samozřejmě testíka mobilu. Toho jsme se strašně nařechtali, protože jsme říkali, Štěpi, to asi neuděláš příště, protože jsme toho moc nevěděli. Fyzika, jo, takže, takže to, ale to byl taky pomocník řekovej, jestli mohl, no, takový rozasmání trošku.
0: No Bohuslavo, píšu si po 2, 4, po 5, ne? Po 5, ne? A děkuji vám. A dobrou noc přeju do Vysokého Mýta.
2: Vám také, dobrou noc.

0: Podle mezinárodních výzkumů tráví děti a teenagery na mobilních telefonech několik hodin denně a školy stále častěji řeší dopady na soustředění i psychiku. Tak třeba ve Francii už zákaz mobilu na základních školách funguje několik let a podobná omezení zavádějí i další státy. Odborníci se ale neshodují úplně ve všem. Část z nich tvrdí, že zákaz pomůže dětem znovu normálně komunikovat a dávat pozor. Jiní upozorňují, že problém není samotný telefon, ale způsob, jak ho používáme a že ti děti kopírují hlavně dospělé kolem sebe. No je to fakt. Přece dítě, když se narodí, tak je jak lakmusový papírek, který musíte vychovat a který vlastně, co vidí, to opakuje. Teda nevím, kde vidělo, že se strkají prsty do nosu a loví se to či ono, ale asi taky u dospělých, kde jinde. Každopádně mobilní telefony. Znám různé příklady a viděl jsem mobilní telefon v ruce, ne na volání, ale na koukání nějakých videí a na nějakých pohádek kreslených, jenom aby to dítě bylo chvíli zticha. No jo, ale chvíle se protáhne na desítky minut, hodiny, několik hodin, co je moc, co je málo. Na to se vás dneska ptáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, můžeme přidat dalšího z vás, ještě do půlnoci stihneme určitě minimálně jeden telefon a taky nějaké příspěvky od vás, které jste naposílali a že jich je teda mraky, dostanu se k ním, nebojte se. Aha, tady se mi zbláznil pes, teďka běhá, honí si ocas, tak se omlouvám za vyrušení. Kdo kouká na webkamery, tak to máme hezké divadlo tady teď, to jsme jen tak odbočili, omlouvám se. Kdo nám volá? Hezký večer.
2: Haló?
0: Ano, posloucháme vás, dobrý večer.
2: Slyšíme se, volám.
0: Ano, voláte správně, prosím rádio vypnout a představte se nám, ať víme.
2: No, tak vidíte, že vy jste se ptali na názor nějakého pedagoga.
0: Ano, prosím pěkně, jste kantor?
2: Ano.
0: No, a učíte ještě stále, nebo už doučujete jen tak?
2: No, už tak doučuju jen tak, ale denně se setkávám s žáky.
0: Ano.
2: A denně používáme mobily a už ta otázka, jestli ano nebo ne, je úplně scestná, protože ty mobily tady prostě jsou a budou.
0: Mm-hmm.
2: Možná budou i další nějaké věci, které se vymyslí, protože před několika lety nikdo nevěřil nebo neslyšel, co je to internet, ano.
0: To je fakt.
2: A jakékoliv zákazy nikdy nic nevyřešili. Takže jedinou cestou je prostě motivovat ty žáky tak, aby prostě výklad toho učitele byl zajímavější, než se dívat do mobilu. A já třeba mobily úplně běžně využívám, protože učím i fyziku, a myslím si, že je to veliký přínos. A nějaké zákazy, ano. Plus, minus a tak dále, prostě nic nevyřeší.
0: Hmm. Tak ale v tom případě mi nějak přijde na mysl, jako jestli teda všichni učitelé jsou tak dobří, anebo většina z nich, že umí zaujmout. Já proto se i jako každého se ptám, jestli může být i mobil.
2: Vám nic jiného nebude v té praxi, jako. Ano.
0: No,
2: ta druhá. Buď tam budete mít nějakou, prostě nechci říct kázeň, ale prostě zajímavost a tak dál. A skutečně ty mobily jsou přínosem.
0: Ano, no proto já říkám, jako teď přece mobil dokáže být i dobrým pánem v rámci vyučujících hodin. Když ho dokáže učitel zapojit i do praxe, tak osobně bych ho úplně nezatracoval. Na druhou stranu, asi by to možná mělo mít nějaká pravidla, ale jestli striktní, ano nebo ne, těžko říct.
2: Přesně tak, těžko říct. To je otázka. Ale jak říkám, žádné zákazy nikdy nic nevyřešili.
0: Píšu si a děkuju. Dobrou noc.
2: Není zač, dobrou noc.

0: Mobilní telefon patří do školy, anebo ne? Marek napsal, já jsem mobil vůbec nepoužíval. Kdo by mi volal během vyučování, ale co když se ve škole stane něco mimořádného? Koho máme informovat? Já bych tak úplně nezrušil používat mobily ve školách, ale kdo chce poslouchat hudbu o školních přestávkách, má na to právo. Mí spolužáci z gymnázia to běžně dělali a nikdo je nekontroloval. Michal, Pančelko, a můžu si zítra vzít do školy taky morčátko? Jistě, že můžeš, Mařenko, proč se ptáš? Sem do školy přece můžeš nosit všechno, jinak bych dostala od tvého tatínka baci. Ano, ve své podstatě existuje taky skupina a nemalá rodičů, a to zase vím a byl jsem nesčetněkrát přítomen toho, kdy rodič má vždycky pravdu, což tenkrát těch 80. počátkem 90. let úplně pravdou nebylo vždycky. A František napsal, dobrý večer, dost často nastávají ve školách situace, kdy je nutné někomu zavolat třeba lékaře, policii, protože často dochází k nebezpečným situacím, no a tam dochází k situacím, kdy je nutné někomu zavolat. Dneska je taková doba, kdy je ten telefon zapotřebí stále. Šetří se tím čas, pohonné hmoty, nakonec to vidím podle sebe, já se bez telefonu neobejdu a to už mám věk. Děkuju. Bedřich, dobrý večer, já jsem byl ve škole a také jsem ho nepoužíval, mobil až doma. Já bych to zakázal mít mobil ve škole, protože to dítě se nemůže soustředit na učení. A Marta píše, no mobil během vyučování má mít žák i student vypnutý. Výjimkou je pokyn vyučujícího, kdy je nutný k výuce. Výuka na prvním stupni se bez mobilu určitě obejde. Přeji vám pěkný večer a hezké blížící se léto. Marta. Marto! Vám taky přejeme krásné léto. Možná si dáme zkoušku ohněm, sluncem. No a teplotami, které nás překvapí do konce týdne, bude i 35 v neděli. Teda hlásili to a říkali to v televizi a tady mi to taky potvrzovali kolegové meteorologové.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, úterý 16.6.2026. Abyste byli obeznámeni s tím, co je to za den, tak prosím vás, 16. června to je den, kdy se dá slavit zelenina. Zní to divně, ale je to den čerstvé zeleniny. Den čerstvé zeleniny slavený 16. června propaguje zvýšení denní konzumace zeleniny pro zdraví. Odborníci doporučují jíst minimálně 400 gramů zeleniny a ovoce denně. No, ta akce zahrnuje návštěvy farmářských trhů, pěstování zeleniny na zahradě a přípravu zdravých jídel. No to se jim to píše. Když přijdou slimáci, máte po zelenině. Na druhou stranu za našeho mládí brokolice, fuble. No nic, popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Všechno nejlepší dnešním oslavencům. Příjmeniny slaví Veverkovi, v klasickém kalendáři Zbyněk. No, kdyby byla písnička na téma chlapecká jména z naší školy, třeba by se tam ten Zbyněk objevil, ale kdo ví, vlastně takovou písničku snad nikdo nikdy nevymyslel. Jen ta holčičí jména pasují do jedné písničky. Mimochodem, co si pamatuji, tak jestli se nepletu, nejprodávanější singlová nahrávka z desek té doby, 1,5 milionu kusů. Z toho se dá žít mnoho let. No, Petře, Stando, kde vás mám?

0: Mobil v dětské ruce dnes není nic výjimečného. Podle průzkumu má vlastní telefon většina dětí už na prvním stupni základní školy a některé dokonce ještě před nástupem do školy. Odborníci se ale neshodují, kdy je ten správný čas, zatímco jedni doporučují s chytrým telefonem počkat alespoň do 10 nebo 12 let, druzí upozorňují, že důležitější než věk je způsob používání a dohled rodičů. Ta velká debata se vede také o mobilech ve školách. Některé země během vyučování zakázaly úplně, jiné je nechávají zamčené ve skřínkách a někde rozhodují samotné školy. Učitelé upozorňují na rozptylování, opisování kyberšikanou, zastánci telefonů naopak připomínají, že mohou sloužit jako pracovní pomůcka a rodiče mají přehled, kde jejich děti právě jsou. A možná nejzajímavější otázka zní jinak. Potřebují děti mobil nebo spíš potřebují dospělí mít děti neustále na dosah? O tom se dnes vedou spory snad ve všech rodinách. Navíc, když si uvědomím, že rodiče na své děti nemají čas, ale přesto potřebují vědět, jak se děti mají a co dělají a kde se právě nachází. No, už jsme to jednou probírali. Téma online poloha a sledování drahých poloviček a rodinných příslušníků, ano nebo ne. Ale můžeme si to zopakovat, takové téma. Ale dnes do jedné hodiny pondělní noční linka, i když už je úterý, bez mobilu do školy. Ano nebo ne?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Dobrý den, pěknou noc přeju. Jirka z Teplic. Já volám ohledně těch telefonů mobilních. Já jsem teďka pořídil svýmu synovi, který mu je 7 let, že chtěl po mně mobilní telefon. A jste se takhle bavili o tom mobilním telefonu, tak jestli je to dobrý pořídit klukovi mobilní telefon, tak já si myslím, že nějaký ty zákazy nebo něco takového, tak že to asi nemá nějaký smysl nějak, no.
0: A vidíte v tom i nějaké plus toho mobilního telefonu v rámci výuky a nebo vůbec? Přece někdo může říct, že mobil, tak to je přece, máme hodiny počítačů a přece mobil je vlastně taky takový počítač.
2: A je to takový, ale když to máte ten internet a tohle, tak je to takový, jakože je na tom 10 minut, si řeknete, pak je na to půl hodiny, hodinu. A to je takový, víte, že je takový roztěkaný z toho a pak mu to vezmete, že si řeknete, no na tom nemůžeš být takhle dlouho a to nejde, víš, z toho jsi takový divnej. Jenomže zakázat mu to zase, to je, víte jak, no, řekne mám táto, já to chci zase zpátky, nezlob se, tam já tam mám pohádky a tohle.
0: Takže to dokáže, no. Takže si to vydupe.
2: Asi tak nějak, no.
0: Takže nějaká taková rodinná pravidla od samcať po samcať, jak se říká, něco tak, za něco, ne. To zvládnete, jste důsledný? Ne.
2: Jo, samozřejmě, dá se to.
0: Odpověděl za vás a nerád, omlouvám se za to. No ale jo, v těch školách, teď si představte, teď, když to vezmete, vidíte dneska nějaké děti, které jdou, ať už jsou ve věku 10 let, nebo 15 let, tak ty skupinky, to se nemění, jako to bylo za našeho mládí, jsou ve skupinkách, ale nejsou tiché ty skupinky.
2: Mně to připadá takový divný, jo, pořád jsou na těch mobilních telefonech a už nevnímají pomalu ani ten svět, jo. A ty mobilní telefony, tenkrát za nás to nebejvalo, ještě byly pořád ty pevné linky, mě 55 a za nás byly úplně něco jiného, no, tak já nevím. Teď mi připadají ty lidi úplně takový divný z toho, no.
0: Hloupnou, podle vás?
2: Asi tak.
0: Děkuju, Jirko. Děkuju i vám, že jste zavolal. Ať se vám daří a držte se.
2: Díky moc. Na

0: čas.
1: Máme tu dalšího volajícího, snad vydržel ještě u telefonu. Staňa z Velehradu, no. Jestli jsem si správně poznamenal. Pěknou noc vám přeju. Ano, jsme ve spojení.
2: Já takovou drobnost.
1: Povídejte.
2: Tak jak se dneska mluví o těch mobilních telefonech, tak mám zase, já mám 65 roku, nám zase staří lidi vykládali, že čumíme jenom na televizu.
1: No, to máte pravdu.
2: Sedíme jenom u televize a nic jiného nás nezajímá. Tak dneska se mluví o těch mobilech, tak nám zase vytýkali, že jenom koukáme na televizu.
1: No to je pravda, to jste teda otevřel pandořinou skřínku. To mě vůbec nedošlo, jsem na to s láskou zapomněl.
2: Ale oni o tom mluvili úplně stejně, jak teďka se mluví o těch mobilech.
1: Jo, to máte pravdu, to vlastně úplně jsem zapomněl. Nic častěji jsem neposlouchal větu, než vypni tu televizi.
2: No, jasně. Že jenom sedíme u televize a
1: čumíme
2: na obrazovku.
1: Děkuju za tuhle poznámku. Vážím si toho, že jste zavolal. Děkuju. Dobrou noc. Přidám ještě další telefon. Tohle bylo krátké, tak ještě zkusíme někoho dalšího. A třeba vás. Kdo tam je?
3: Dobrý večer, Jindra Brno.
1: Zdravím vás do Brna.
3: Já se musím tomu smát.
1: Jak to?
3: No celý národ bude řešit mobily. Jestli ano, nebo ne. Já jsem chtěla tomu profesorovi říct, když on říkal, že musí mít učitelka takovou látku, aby zaujala žáky. No tak ta látka je daná. Tak napíše na ministerstvo, že je nevyhovují.
1: No, tak to se dá přece, to, jako, že látka daná je jedna věc, ale druhá věc je, jakým způsobem se to těm žákům podá a jestli to se to bude brát po starou v uvozovkách, anebo po novou, nebo moderně.
3: Ale když chlap se tam postaví, víte, tak je chlap. A ty učitelky prostě, oni si víc dovolí na ty učitelky. Mně tak napadlo, kdo kdyby ty maminky z té třídy všechny se sbírali a dali je vedle do třídy, aby vyučovali žáky. Ne ty svoje, ty cizí. Aby zkusili vyučovat. Jak by se na to dívali?
1: Teď mě napadá jedna taková nemístná poznámka, ale Jaroslav Samson Lang, zpěvák, říká, víte, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. Tak se obávám, jestli by rozdejchaly ty matky, děti těch druhých.
3: No, je to pravda. Já jsem jenom tak s úsměvem vám zkusila zavolat a vyšlo mě to. Pak jsem si jenom uvědomila, co děti bude nosit brýle, protože to nezůstane bez následku tady ty mobily a takový. No, já jsem se jenom přihlásila, protože mám taky vnučky, už mám 35 lety, takže mám vnoučata. Ty vnoučata to všechno mají, ale mají určitý režim, což se mně na těch vnučkách líbí, že to ustojí s těma mobilama. Mají od do ti kluci.
1: Něco za něco?
3: No, ani ne tak něco za něco, ale prostě ona s něma nesmlouvá. Domluvili jsme se, co se týče, aby se domluvili se sportem, s klukama, na lítačku a na takový. Všechno má určitou dobu. Jdou na kola, všest musíš být doma. Všest je doma, píše si úkoly, pak ještě něco mají, nebo má sport, tak se sportovat. Nějaký režim to má prostě, no. Já si vzpomínám na své dětství, ale to bych se opakovala. Ty paní, co tam říkali, jak jsme si hrávali vybíjená, jak jsme chodívali plavat, jak jsme chodívali brusit, jak jsme se s klukama pošpásovali.
1: Jo, pošpásovali, počkejte, to mě zajímá. Jak jste si domlouvali rande? Jenom slovem?
3: Doslova to víte, že jo. Kluci nás honili a my jsme pištěli. Byla to taková vybíjena.
1: Jindra dělala drahoty.
3: Ale ne, žádná jsme. Pískali jsme, pištěli jsme a utíkali jsme se schovat. To je vše, co jsem chtěla říct.
1: Děkuju vám. A zdravím do Brna.
3: No, mějte se moc hezky, ať vám to utíká. Dobrou noc a děkuju. Naschledanou.
1: Děkuji za zavolání, koukám do dalších příspěvků. Tady vidím. Třeba, Světluška. Dobrý večer, pane Honzo, dlouho jsem se mobilu bránila, nebo spíš Facebooku a Messengeru. Ve škole při hodinách bych nepovolila. Záleží na učiteli, jak zvládne žáky. Já dnes říkám, jak jsme mohli žít bez mobilu. Díky za veselou náladu. Iva Daniela píše, pane Honzo, do školy mobil nepatří, při úkolech doma může mobil pomáhat. Pro rozšiřování vědomostí v práci s výpočetní technikou jsou ve škole speciálně vybavené posluchárny s počítači. Při výuce děti vidí na tabuli obrazovku z počítače učitele. Mobily jsou užitečným zdrojem informací, ale také mají mnoho nevýhod. Řekla bych, dobrý sluha, ale zlý pán. Děti se odnaučí vzájemné komunikaci, natáčejí bez souhlasu učitele a navzájem vyhledávají stránky s obsahem pro ně nevhodné. Nechci to více rozepisovat, ale klidně si mě virtuálně zapište do seznamu posluchačů, co říkají ne. Daniela. Eva píše, že poslouchat nebude dnešní vysílání a přesto zajímavé téma. Nevadí, kdyby náhodou jste ještě jedním uchem poslouchala. Děkuju za napsání, Eva. Dobrou noc přeji všem. Víte, Honzo, ono je to těžké. Nechtěla bych být v dnešní době rodič, který má rozhodnout. Vnučka měla do 10 let hodinky. V 10 letech telefon dostala, byla poslední ve třídě. Oni by ostatní děti tak trochu vyřadili. Ale ve škole bych udělala malé skřínky, kam by je museli během času vyučování odložit. Vzít po vyučování a pak už je na rodičích, jak si strávený čas s mobilem ohlídají. A jestli vůbec, teda dodávám já. A ještě jeden poslední příspěvek. Iveta, zdravím vás, pane Jene a nespavci. Já pamatuji doby, kdy u nás ve škole nebyl telefon ředitelně, ale v naší první třídě ve staré budově, když někdo volal, vyslala paní učitelka někoho z nás prvňáčku do ředitelny. To byl velký úkol a my na něj byli, jak se patří, pyšní. Telefonní přístrojová deska byla připevněna na zdi, měla sluchátko, které se sejmulo, ale hovořilo se do trychtýře na desce a po skončení hovoru se muselo zatočit kličkou. V té době získat telefon do obyčejné domácnosti bylo velmi obtížné a dokonce drahé. Vidíte, taky jsme žili. Chápu, že dnešní telefony mají i malé děti a rodiče, tak o nich nestrácí přehled. Že je vše tak jednodušší, pohodlnější, snažší a hlavně rychlejší. Není to na úkor našeho soukromí. Zdálo by se, že by nás to mělo nějakým způsobem zblížit, že máme jeden druhého stále na dosah. Ale já mám naopak pocit, že máme jeden ke druhému mnohem dál. Víte, co mi vytanulo na mysli? Přísloví o ohni. Dobrý pomocník, ale zlý pán. Lidi, používejme telefony s rozumem a najdeme cestu jeden ke druhému i bez téhle techniky. Dobrou noc.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Třeba nás někdo poslouchá po těch internetech úplně někde jinde než v České republice. A tak nějak jste se zaposlouchali do dnešního povídání na téma, které je teď velmi aktuální. A vůbec jsem netušil, že to padne tak, že se to bude dnes projednávat ze všech stran a řešit úplně všude. Pondělní noční linka je totiž na téma bez mobilu do školy. A já dodávám ano nebo ne, a nebo vůbec je nutné, aby dítě mělo mobilní telefon, a případně od kolika let? Není to náhodou na škodu, když dítě nemá telefon, a vůbec je potřeba mít dítě neustále sledované, nebo je potřeba nějaká rodičovská jistota? Teď přece telefony mají i paní učitelky a ty mají zase telefony na vás, na rodiče. Jak to vnímáte? Můžete psát, můžete telefonovat. No, ono, co se děje v té dětské hlavě, když v ní mobil začne hrát hlavní roli? No, psychologové upozorňují, že mozek dítěte se stále vyvíjí a je mnohem citlivější na rychlé podněty než mozek dospělého. Krátká videa, neustále notifikace, takové to oznamování, že něco, nekonečné vlastně takové to scrollování, to znamená, říkejme tomu, že neustále vlastně listování ve videích, krátkých videích na různých aplikacích, vlastně učí mozek očekávat okamžitou odměnu, jenže skutečný život takhle nefunguje. Školní úkol, knížka nebo obyčejný rozhovor vyžadují soustředění a trpělivost. Výzkumy ukazují, že nadměrné používání mobilu může souviset s horší koncentrací, problémy se spánkem i vyšší úzkostí. Děti navíc často tráví méně času pohybem, hrou nebo setkáváním se s kamarády v tváří v tvář. Odborníci ale zároveň připomínají, že problém není samotný telefon. Důležité je, kolik času na něm dítě stráví, co na něm dělá a jestli vedle displeje existuje i normální svět. No, to jsem tedy zvědav, jak to vnímáte vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, haló. Volá. Kdo nám volá? Tady Honza.
2: Ano, dobrý večer. Radek, Českého Hradiště.
0: Zdravím vás.
2: Pane Honzo, já jsem velmi rád, protože já mám spoustu kamarádů i švagra, kteří jsou učitelé na první nebo na druhém stupni. A nikdy jsem s nima na toto téma nehovořil. A jsem velmi rád, že se dovolal pan učitel z druhého stupně, který byl tak benevolentní, který říkal, jasné, ať to mají, jo, kdykoliv, jo. Já jsem mání taky, tež mám 60. A měl jsem střelecký klub po svazarmém, jezdil jsem na pionerský tábory jako vedoucí a vím, jak s dětskama, jak je zaujímout. On to řekl hezky, ale samozřejmě, jak následující paní, která volala po něm, řekla, no jo, jasné, vy jako chlap zaujímete ty dětská, ale ty učitelky ne. A ty dětska si tam pak dělají, jo, mě nezří, co chtějí s těma telefonama. Takže já asi bych byl proto, jestli to, proč volám, teda, já byl asi proto, ale já bych jim to klidně řekl, protože já jsem vždycky s těma dětskama vycházel perfektně. No.
0: Dobrá. Mě teda, jako musím říct, zaujímuly učitelky, to zase, já bych jim to neupíral, naše matikářka mě bavila, vždycky má co ne, já ti fláknu a zmlátím tě jak financ kozy, a to mě bavilo.
2: To já tak jsem měl v změtise, jo, že... A nejlepší dvojka byla, teda, pardon, nejlepší známka byla dvojka, jo, že tak byla přísná, jo. Jedničku měla jenom paní učitelka. Ale tak to já bych asi taky, ale ve vyučování, tak bych s těma dětskama nemluvil, jako kantor bych, ale nejenom, takže já bych se třeba domluvil, ale asi by bylo lepší, kdyby to ředitel v té škole si udělal tak, že během vyučování mobily budou vyplahé. Samozřejmě, jak dětská přestávce. Maminko, prosím vás, nedojdu ve dvě, ale jdu ve tři, jo, a tak, ať mám možnost, ne, že odezdávat telefony bych nebyl proto, ale třeba to nevyužívají během vyučování, jo, si tam píšou nějaké blbosti a tak dále mezi sebou. Když to není nutné, asi to není nutné, jak říkal pan z matematiky, pan učitel, není to nutné, je potřeba, ať mají něco dětské v hlavě, Můj názor je, že během vyučování, ne? Jinak ať žádné schránky, nic, ať to mají u sebe, samozřejmě je to jejich jako telefon, můžou komunikovat s rodinou, přestávce, napíše mamince nebo taťkovi, jo, tati, jo, vetři tam, nebo takhle. Mm-hmm. Takže to je můj názor.
0: Dobře, já vám za ně děkuju a zdravím do Hradiště, dobrou noc.
2: Děkuji, taky dobrou noc, všem posluchačům i vám.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku. Dneska jsme na vás tři, tady mi spí u nohou Bára. Tady Petr Kubala nespí, tak to by bylo poznat, protože by bylo ticho. A i když se říká, že ticho léčí, není to úplně optimální v rozhlasu. Pojďme si dát dalšího z vás, volajícího, protože to téma vás velmi zaujalo. 731 800 900 mobily do školy. Ano, ne. Striktní zákaz, zákonný zákaz, nebo stačí nějaké věty do školního řádu, anebo případně rozhodnutí na učitelích, nebo jak to vnímáte vy jako rodiče? Jestli se ty telefony nějak nezneužívají třeba ve školách, tak to asi vy jako rodiče úplně vidět nebudete na 100%, ale myslím, že kantoři ano. Už jsme tady nějaké měli v rámci vysílání, co ale i další. Tak budu rád případně, kdo se ještě ozvete, budu si toho moc a moc vážit samozřejmě. Tak třeba, kdo nám volá teď? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer.
0: Ano, jste to vy, vypnout rádio.
1: Ano, vypínám rádio.
0: Děkuju za to, kdo nám volá a odkud?
1: Tady Růženka z Příbrami.
0: Růženka? Růženko, máte děti?
1: No, já už jsem stará, kde už je 85.
0: Tak vy jste vyzrálá, Růženka, tak máte vnuky, vnučky.
1: Mám vnučky, mám vlastně 8 vnoučat.
0: No a jak to vnímáte vy, celou tady tuhletu kauzu, tohleto povídání na téma mobily do školy, ano nebo ne?
1: Tak, vlastně to mě někdo říkal, že pohled je dobrý, druhá a zvýpám, že
0: Já se omlouvám, Růženko, zkuste lépe do telefonu, do aparátu, protože já vás slyším velmi špatně. No teď je to krásné.
1: Jo,
0: teď už vás slyším. Je to super.
1: Dobrý druhá zvýpám, i mobil.
0: Všeho moc škodí.
1: Je to dobrá věc. Ale když na to, když to jdeme do školy, při vyučování se vás zaprý, to tak je to špatný, protože u toho můžu vás zvonit, jo. A my si tam, pardon, já nějak chlapím. Pan učitel něco povídá, právě lásku mluví, ono mu to do toho zas zvoní, jo. No tak, a teď tam jede.
0: Omlouvám se, já vás slyším velmi, velmi, velmi špatně. Zkuste ještě pohnout tím telefonem, jestli je to no, možné.
1: Takže je to špatný, když si telefony ruší při učování.
0: Dobře, dobře, dobře, to zásadní máme, ale to spojení fakt nebylo dobré. Zdravím do Příbramy a omlouvám se za zkrácené povídání.
1: No, já jsem ještě jenom chtěla říct, jestli slyšíte? Neslyšíte?
0: Slyším tak nějak jako zvláštně, ale povídejte, teď to chvíli jde.
1: Jo, jde to, takže když třeba to dítě jde po ulici a dívá se do mobilu, tak je to tady v nebezpečí, že může ho něco přejet, jo.
0: Ano.
1: No a to je velice taky špatný. Takže ten mobil by měl být v tašce a používat ho, když ho potřebuje. Tak jsem používala svých doučata a oni to tak dělali a někdy se přihodilo. Viděla jsem v televizi jednu paní, šla po cestě, vedle tekla řeka, která se dívala do mobilu, nedávala potom, padla do řeky. No. Takže tak asi takhle, no, to nás chtěla říct.
0: Děkuju vám, Růženko, děkuju moc, do Příbramy zdravím a přeju dobrou noc. Hodně z vás telefonuje, děkuju moc. Kdo zavolá ještě jako další? Třeba vy, máme ještě chvilku času. Kdo to je?
2: Dobrý večer.

0: No, blížíme se do finále s dnešním tématem, to teda jste nám tady zavařili až telefonní ústřednu. Samozřejmě ještě máme možnost někoho vzít do vysílání 731 800 900. Nebojte se, klidně zavolejte, řekněte svůj názor, protože o vás to je. Samozřejmě i přidávám možnost jan.macon@rozhlas.cz. Tohle téma vlastně je od vás, od někoho, od posluchačů, tak to jsem vyplnil už někdy před měsícem, jsem na to myslel. Tak přidávejte i témata další do dalších nočních linek. Teď jsem akorát koukal na rozpisy služeb na červenec, na srpen. Uslyšíme se nesčetněkrát, tak snad to padne na úrodnou půdu. Kdo volá jako další do dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu? Tady Honza.
1: Dobrý večer, tu je Emo z Pravenca.
0: Zdravím vás, Emo.
1: No, mobily ano, alebo nie. Mm-hmm. Spôsobte, aby v školách nebol signál.
0: Tak bude Wi-Fi.
1: Tak Wi-Fi všetko vypnú, signál, nič, tma, odtieniť.
0: Mm-hmm. No. Vidíte to takhle, že by to byl asi nejlepší způsob?
1: Nie, že najlepší, ale je to jeden zo spôsobov.
0: Jak vy a třeba vaše děti, anebo děti ve vaší rodině, mobilní telefony dostali kdy do rukou vůbec poprvé? Kdy jim říkali pane, paní?
1: O, neskoro, neskoro. A povedal bych, že mám rozumné děti, nepreháňají.
0: No, tak samozřejmě, to taky bych...
1: Oni už jsou po 45 rokov.
0: Takhle, tak to jo, tak to jo, tak to jo. No ale asi budete taky souhlasit, předpokládám, s jedním posluchačem, který volal a říkal, za našeho mládí bylo zase furt čudný na tu televizi, na tu bednu. Že každá doba má své.
1: No. My jsme do televizora nečumeli, my jsme televizor nemali a nemám ho doteraz.
0: Tak to stále vyhrál na celé čáře v tom případě.
1: No.
0: Protože já už mám pocit taky někdy, že v té televizi nic nedávají.
1: No. Já nevím, či dávají, či nedávají, já to nevím.
0: Rádio je s vámi. Děkuju, a. Emo, zdravím vás a vypínáme.
1: Český rozhlas, já to jsem na Slovensku.
0: Taky si toho vážíme, že posloucháte, že taky zavoláte.
1: Brno a dvojka, vynikajíte.
0: Snad kolegové taky poslouchají. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Tak, děkuju i vám. Samozřejmě přidáte se, já tady zkontroluji ještě taky i pisálky, abych neopomněl nějaké zprávy, které dorazily. Ne, nemám. Tak dáme ještě jeden telefon, určitě. Tak, Péťo, někoho tam kopni. Tak třeba zkusíme to. Kdo je tam?
2: Dobrý den, tady Luboš. Na severní Čech.
0: Zdravím vás.
2: Na rádio.
0: Jo, jo. Luboši, je to na vás. Povídejte, jak to vnímáte vůbec celou tu kauzu a jestli je to pro vás kauza, je to pro vás důležité tohleto řešit, mít telefon, nemít telefon ve škole. Jak jste na tom?
2: Každopádně mě už přes 60 roků, nicméně každopádně bych to striktně, bohužel dnešní společnost je taková, že se to jinak ani nedo představit, nařídil ředitelům škol, protože když to provedou sami ředitelé, jako zřizovatelé, tak jsou jakoby v nůžkách. Mnohdy ty zřizovatelé, anebo ti rodiče jsou nevděční za to. Děti by měly mít telefon, když jdou do školy a když jdou ze školy. V době vyučování nepoužívat. Vůbec.
0: Vypnout.
2: Protože tady slyším názory televize a tohle to všechno. Ano, jenže dneska si děti ty telefony používají už, dá se říct, od nemůžu říct prenatálního stavu, ale velice, velice brzo. Televize jsme měli později. Řidičský průkazy jsou od 17 let, ale telefony. Dneska už malí děti ovládají líp než my. A s těma telefonama, s nima můžou lidi manipulovat. A to je to nejhorší, co se děje v té společnosti. A ti učitelé jsou nešťastní mnohdy, protože dneska to není o tom, jako to bylo dřív, že kantor něco znamenal. Dneska to je o tom, že dítě něco znamená. A rodiče se postaví většinou proti kantorovi.
0: Děkuju. Děkuji i vám, Luboši, jestli je to všechno.
2: Jo, je to všechno, děkuju.
0: Děkuji, dobrou noc, ať se daří.
2: Dobrou noc.
0: Takže píšu si ne. No, kdybych udělal sumář, no, z velké části ne. Prostě mobil do školy nepatří, ale je pravda, že už se rozcházíte v tom, jestli to udělat jako striktním zákazem anebo rozhodnutím ředitele školy, školním řádem. Tady už to je trošičku takové vachralatější, ale nicméně ne, mám tady jedno velké ne. Statisticky to mi to tak vychází.
3: Telegram s adresou svět,

0: haló, Český rozhlas, kdo nám volá jako poslední, kdo to je, Alenka?
1: No, dobrý večer, nebo je... jsem se dovolala.
0: Dovolala, jste poslední.
1: Já to velice rychle.
0: Jenom řekněte vaše jméno, abych
1: tady,
0: věděl.
1: Tady Marie z Krkonoš.
0: Maruško, povídejte.
1: Já jsem dovršila 95 let a měla jsem pozbavit dětičky, které znamená vnoučata a pravnoučata v sobotu. A představte si, že celou tu dobu nikdo nevytáhl mobil.
0: Co se stalo?
1: To se stalo, prostě si hráli, povídali. A já jsem to pozorovala, že jinak vím, že o to strašně stojí, že to ovládají, víte. A zase to mají rodiče zavedení tak, že prostě až bude v sedmé třídě, tak ví, že ho dostane, víte. Hmm. Takže žádný takový, že by to měli hned. A těší se na to samozřejmě, že páč to ovládají od svých kamarádů, že jo. Hmm. Ale chci říct taky něco k těm dospělým lidem, jako jsem třeba já teda, starým lidem, že když si ho zapomenu, já mám jenom ten tlačítkový. A když si ho zapomenu a jdu ven, a děti mě samozřejmě kontrolují, protože žiju sama a je mi už tolik, tak je takový chaos potom. A teďka, kdo se teda se vypraví eventuálně za mnou, protože jsem jakoby bez toho mobilu. Takže na něco je to taky zase výborný i pro vás starý lidi, víte. Ale pozorovala jsem povárocích dětí, kteří si kdysi vždycky hráli tady v ulici s hokejkama, s píčkama a tak dále. A teď jsem koukala, jak všichni stojí v hloučkých a hod s těma mobilama tam manipulovali, představujou si je zřejmě. Takže je to taková nezbytná věc víceméně a neujdeme tomu, protože taková už je doma a taková je technika. Takže záleží na rodičích, jak to zregulujou a musím říct, že i ty mladí děti jsou velice zručný, už těma prstíčkama tam do těch planek takových, víte, hračí, že to ovládají, ale to nese doma a nedá se nic dělat. Tak to se chtěla říct jako za dvě generace, že se to dá ukočírovat za prvé a za druhý nám starým. Je to skoro nevždycky takový doplněcký hlídání a toho kontrolování.
0: A protože Maruška už je taková odrostlejší, vyzrálejší, tak bychom měli si v ní vzít příklad, protože to je taková chodící studnice moudrosti, tak vám za to děkuju.
1: Není zač, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A vyšlo to akorát hezky gongem. No, jak to celé dneska všechno uzavřít? Dejte mi ještě pár vteřin. No, uzavírám to takhle. Poděkuju všem, že jste napsali, že jste zavolali. Bylo vás moc ve vysílání Jana, Standa, Veronika, Katarína, Bohuslava, Jiří, Jirka, Staňa, taky Jindra, Radek, Ružena, volal Stanislav, Luboš a na závěr Marie. Jestli jsem si někoho zapomněl poznamenat, tak Honzo, tohle už se ti příště nesmí stát. A to příště bude ve středu, protože ve středu budeme spolu zase 2 hodiny v noční lince a bude to tentokrát na téma, čeho máme v životě moc. Čeho máme v životě moc? Uslyšíme se ve středu, hodinu před půlnocí, jinak dnešní úterní noční linka bude s Jitkou Lukešovou. No a téma Léto je za dveřmi. Mimochodem v tomto týdnu se ještě uslyšíme nejen ve středu, ale i v pátek a v sobotu, takže si mě užijete víc než dost. No, bude to ještě pestré. Každopádně, jak jsem zmiňoval, jan.macon@rozhlas.cz, pište, klidně navrhujte témata i třeba ta nejobyčejnější. Zkusíme probrat, co vás zajímá. Letní vaše myšlení je vítáno, stejně tak i klasickou poštou. Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun. I tohle dojde. A taky děkuju za dopisy, které posíláte, včetně čumkaret z vašich dovolených anebo prodloužených víkendů. Ať se vám daří, loučím se z Prahy, děkuju Peťovi za mačkání, tukání. Dneska člověče neusnul, ten chlapec jeden tady. Jediný, kdo tady usnul, je tady Bára, ale ta chrápe furt. A já si jdu dát procházku pro takové to noční přemýšlení po pražském Karlíně a s některými z vás v mé mateřské stanici Český rozhlas Střední Čechy úderem páté raní. Dobré ráno, ať se daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, tak jsem tu zas, abych vám pro tu následující hodinku vybral pár minut z bohatého zvukového archivu mluveného slova. A kdože bude naším hostem tentokrát? Inu, mistr povídky a humorista, který tu u nás není zdaleka poprvé, ale tentokrát jeho literární práci uvádím jedním skvělým postřehem. Víte, co si britský novinář a spisovatel pan Jerome Klapka Jerome jednou poznamenal? Že totiž nejlepší politikou v životě je mluvit vždy pravdu, pokud ovšem nejste mimořádně dobrým lhářem.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Zřejmě nikdo neudělal pro popularitu románu Tři muži ve člunu pana Jeroma Klapky Jeroma u nás doma tolik, co Miroslav Horníček. Týž Miroslav Horníček, který tak obdivoval jiný Jeromův citát. Mám rád práci. Fascinuje mě. Celé hodiny se na práci kolem sebe dokážu nehnutě dívat. A na vlastní oči mohu potvrdit, že Miroslav Horníček měl opravdu u sebe doma, kdysi v Hradešínské ulici, Tři muže ve člunu hned blízko u ruky, na poličce jako jednu z několika knížek první pomoci.

Já mám, vážení přátelé, nad postelí takovou malou poličku a na té několik knih. Nejsou to samozřejmě všechny mé knihy, ostatní jsou v knihovně, ale tyto mám na té poličce a tedy na dosah. Občas před spaním po některé z nich sáhnu a přečtu si třeba jen pár stránek a třeba jen pár vět. Mám tu také Tři muže ve člunu. To je stará knížka. Byla napsána v roce, kdy se narodil můj otec. Mnohé od té doby zestárlo, mnohé vyšlo z módy a mnohé už tady bohužel není. Ale ona trvá, je mladá a získala si od doby svého vzniku miliony čtenářů. Doslova miliony, ale na množství nehleďme. Důležité a krásné je to, že každý z nich se k ním vrací. Je dobré mít ji stále na dosah. Na dosah ruky, na dosah paměti. Když jsme byli s kamarády delší čas v zahraničí na divadelním zájezdu, když, abych řekl slovy klasika, cizinou jsme bloudili, vyprávěli jsme si některé její kapitoly z paměti. Všichni jsme je znali. Znali jsme je a přesto jsme si je stále znovu vyprávěli, protože síla té knihy, síla jednotlivých kapitol nevězí v poentě a nedá se vybít jediným sdělením. Její síla vězí v pohledu na několik drobných a prostých věcí a dějů. Vězí v tom, že i nás, své čtenáře, učí tyto věci a děje vidět. Vracím se k ní, když je mi dobře. A nebo když chci, aby mi dobře bylo. Přeju vám poklidnou chvíli, lahodný doušek, pohodlné posezení a dobrý poslech. Oběť jednoho sta a sedmi fatálních nemocí. Prapodivná věc, ale já když si čtu reklamní oznámení na nějakou zázračnou medicínu, tak vždycky dojdu k závěru, že tou dotyčnou nemocí, o které se tam pojednává, trpím v té nejvirulentnější podobě. Pokaždé odpovídá diagnóza přesně všem pocitům, které mám odjakživa já. Vzpomínám si, jak jsem si jednoho dne zašel do knihovny Britského muzea, abych se poučil, co má člověk podnikat proti jakési nepatrné chorůbce, která se o mě pokoušela. Mám dojem, že to byla sená rýma. Vyhledal jsem příslušnou publikaci a prostudoval jsem si všechno, co jsem si prostudovat přišel. A potom jsem tak nějak bezmyšlenkovitě a bezplánovitě obracel listy a naprosto lhostejně si začal číst o jiných nemocech, jen tak po všechně. Už si nepamatuji, co to bylo za chorobu, do které jsem se poprvé víc zahloubal. Vím jenom, že to byla nějaká strašlivá, zhoubná metla lidstva. Ale ještě jsem ani z polovičky nepředetl očima výčet varovných symptomů a už na mě dolehlo poznání, že tu chorobu mám. Na chvilku jsem úplně skamenil hrůzou. A pak jsem už v naprosté apatii zoufalství zase obrátil pár stránek. Narazil jsem na tyfus, pročetl jsem si jeho příznaky, objevil jsem, že mám i tyfus, že už ho mám zřejmě řadu měsíců a že to vůbec nevím. A ptal jsem se v duchu, co mám ještě. Nalistoval jsem tanec svatého Víta, zjistil jsem, jak jsem ostatně očekával, že ten mám taky, začal jsem se o svůj případ zajímat a rozhodl jsem se prozkoumat ho důkladně. A tak jsem se do toho dal podle abecedy. Prostudoval jsem Addisonovu chorobu a dozvěděl se, že na ní stůňu a že se do 14 dnů může vystupňovat v addisonskou krizi. O Brightově nemoci jsem ke své úlevě zjistil, že ji mám jen ve formě zcela mírné, takže v mém případě se s ní dá ještě nějaký čas žít. Za to cukrovku jsem měl s vážnými komplikacemi a s cholerou jsem se zřejmě už narodil. Svědomitě jsem probádal všechna písmena abecedy a pouze o jediném neduhu jsem mohl s jistotou usoudit, že jim netrpím. A to o sklonu k samovolným potratům. V první chvíli mě to dost zamrzelo. Připadalo mi to jako urážlivé přezírání. Jak to, že netrpím sklonem k samovolným potratům? Jak to, že zrovna já mám být takto omezován? Po nějaké chvíli však ve mně převládly pocity méně chamtivé. Uvážil jsem, že mám všechny ostatní ve farmakologii známé nemoci. Začal jsem se na celou tu věc dívat méně sobecky a došel jsem k rozhodnutí, že se bez sklonu k samovolným potratům obejdu. Záškrt, jak se ukázalo, mě zachvátil, aniž jsem si toho povšiml, rovnou ve svém nejzavilejším stádiu a žloutenkou infekční jsem se očividně nakazil už ve věku jinožském. Po žloutence už tam žádné další choroby nebyly, usoudil jsem tudíž, že ani ve mně
už nic jiného nehlodá. Seděl jsem a dumal. Přemítal jsem, jaký to musím být z lékařského hlediska zajímavý případ a jak cenou akvizicí bych byl pro kandidáty veškerého lékařství. Kdyby medici měli mne, nemuseli by dělat žádnou klinickou praxi. Já sám vydám za celou kliniku. Úplně by jim stačilo párkrát si mě obejít a hned by si mohli doběhnout pro diplom. Pak mi v mysli vyvstal problém, kolik mi asi ještě zbývá let. Pokoušel jsem se sám vyšetřit. Chtěl jsem si spočítat puls. Nejdřív jsem vůbec žádný puls nenahmatal. Potom se zčista jasna roztepal. Vytáhl jsem hodinky a odpočítával. Napočítal jsem 147 tepů za minutu. Pak jsem chtěl vědět, jak mi tluče srdce. Ale ani srdce jsem si nenahmatal. Úplně se mi zastavilo. Od té doby jsem už byl sice přinucen přiklonit se k názoru, že na svém místě být muselo a zastavit, že se nemohlo, ale vysvětlení mi chybí pořád. Proklepal jsem si celé své průčelí, od míst, kterým říkám pas, až k hlavě. Vzal jsem to i kousíček do obou stran, kousíček přes ramena na záda, ale nic podezřelého jsem nenašel a nic podezřelého jsem neslyšel. Ještě jsem se pokusil kouknout na jazyk. Vyplázal jsem ho, jak nejdál to šlo. Zavřel jsem jedno oko a tím druhým jsem se snažil jazyk prohlédnout. Viděl jsem mu jenom na špičku. A jediné, co mi ta námaha vynesla, bylo ještě důklednější ujištění, že mám spálu. Vešel jsem do té čítárny jako šťastný, zdravým, kypící člověk. Ven jsem se vybelhal, jak schátralá troska. Odebral jsem se k svému lékaři. Je to můj dobrý, starý kamarád a když si vezmu do hlavy, že stůňu, tak mi vždycky sáhne na puls, mrkne mi na jazyk a popovídá si se mnou o počasí a to všechno zadarmo. Tak jsem si řekl, že tentokrát mu prokážu znamenitou službu, když k němu zajdu. Doktor nesmí vyjít ze cviku, povídám si, ať má tedy mne. Na mě se pocvičí mnohem víc než na 17 stech obyčejných, běžných pacientů s jednou, na nejvýš dvěma nemocemi. A tak jsem zašel rovnou k němu a on povídá, tak, co tě trápí? Líčením, co mě trápí, řekl jsem, nebudu mařit tvůj čas, milý příteli. Život je krátký, takže bys mohl vydechnout naposled, než bych byl s tím líčením hotov. Povím ti raději, co mě netrápí. Netrápí mě sklon k samovolným potratům. Proč mě sklon k samovolným potratům netrápí, to ti říci nemohu. Spokoj se s faktem, že mě netrápí. Za to mě trápí všechno ostatní. A pověděl jsem mu, jak jsem na to všechno přišel. On si mě otevřel tam, kde mám ústa, nakoukl do mě, chňapl mi po zápěstí, pak mě, zrovna když jsem to nečekal, praštil přes prsa, tomu říkám zbabělost, a hned v zápětí mě do prsou trkl hlavou. Načež se posadil, napsal recept, složil ho a podal mi ho a já si ho strčil do kapsy a šel jsem pryč. Ani jsem ten recept nerozložil. Šel jsem s ním do nejbližší lékárny a tam jsem se s ním vytasil. Lékárník si ho přečetl a vrátil mi ho. Řekl tohle, že on nevede. Jste přece lékárník, zeptal jsem se. Ano, jsem lékárník, řekl on. Kdybych byl potravní konzum a k tomu ještě rodinný penzion, pak bych vám snad mohl být k službám. Co mi v tomto případě hází klacky pod nohy, je skutečnost, že jsem pouze lékárník. Přečetl jsem si recept. Stálo na něm jeden půlkilový biftek, k tomu jeden půl litr piva pravidelně po 6 hodinách, jedna 15-kilometrová procházka každé ráno, jedna postel přesně v 11 hodin každý večer a neláduj si do hlavy věci, kterým nerozumíš. Řídil jsem se podle těchto pokynů, což mělo ten šťastný výsledek, mluvím jenom za sebe, že můj život byl zachován a běží dokonce dodnes.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pan Miloš Kopecký už nám tu v divadle pro vaše uši opakovaně předvedl, jak si dokáže bravurně pohrát s vyprávěním dobře napsaného a vystavěného příběhu a s jeho poentou. Logicky se tak v rozhlase nemohl minout s povídkami Jeroma Klapky Jeroma. Ta následující, kterou můžete znát i ze staršího televizního zpracování, se jmenuje Překvapení pana Milberyho.
2: Přijel autobusem od vlaku 4.52. Nesl malý kufřík a nějaký proutěný koš. Vypadalo to jako košík na prádlo. Nedovolil, aby se hotelový podomek dotknul toho zavazadla. Nesl koš před sebou za obě držadla a ohmatával je na každém druhém schodu, zdali dobře drží. V ohybu schodů uklouzl, dal hlavou hezky dunící ránu do zábradlí, koš ale pevně držel. Cizinec jenom zaklel a hrnul se dál. Viděl jsem, že je nervózní a rozčílený. V hotelu si však našinec zvykne na takové lidi. Když člověk od něčeho utíká nebo za něčím běží, zastaví se cestou v hotelu a pokud vypadá tak, že může zaplatit svůj účet, nestaráme se o něho. Tenhle člověk mě ale zajímal. Byl neobyčejně mladistvého a nevinného vzhledu. Po několika místech, která jsem měl dříve, byl tento hotel nudná díra. Když člověk po 3 měsíce obsluhuje obchodní cestující, kteří mají neobyčejně špatnou sezónu a ještě k tomu potrhle novomanžele, co běhají s načištěným průvodcem v ruce, po takovém kvartálu je člověk trochu znuděn a vítá každou událost, která slibuje nějaké rozptýlení. Doprovodil jsem mladého muže do pokoje a ptal jsem se, mohu-li mu něčím posloužit. On uložil koš na postel s patrnou úlevou, sundal klobouk a pak se ke mně otočil s odpovědí. Jste ženat, tázal se. Ptát se na tohle číšníka je podivné, ale když to chce vědět muž, není třeba se znepokojovat. Právě ne, odpověděl jsem. Byl jsem totiž tehdy jen zasnouben. Ale kdyby snad šlo o radu... Ne, to zrovna ne, odpověděl. Nechci, abyste se mi vysmál. Myslel jsem, že jako ženáč byste té věci lépe rozuměl. Máte v domě nějakou rozumnou... ženskou? Ženy tu jsou, řekl jsem. A co se týče jejich rozumu, to je věcí názoru. Jsou to obyčejné ženské. Mám snad zavolat pokojskou? O, zavolejte, ano. Ale počkejte chvíli, napřed to otevřu. Začal zápolit se šňůrou, pak najednou toho nechal a smál se pro sebe. Ne, řekl, vy to otevřete. Jen pěkně opatrně, prosím, budete překvapen. Já o překvapení mnoho nestojím, podle zkušeností jsou většinou nepříjemná. Co je v tom? Tázal jsem se. No, uvidíte, až to otevřete, neublíží vám to. A zase odstoupil, usmívaje se. No, pomyslel jsem si, zdá se, že je to neškodný blázen. Snad v tom není mrtvola, říkám, abych ho potrápil. Mladík zbledl jako prostěradlo a opřel se o kamna. Dobrý bože, zvolal, tohle neříkejte. Ani jsem na to nepomyslel. Otevřete to, prosím vás, rychle, rychle otevřete to. Raději bych viděl, kdybyste si s tím poradil sám, řekl jsem. Celá ta věc se mi totiž přestávala líbit. Nemohu, pane. Potom, o čem jste se zmínil, celý se třesu. Otevřete to rychle, člověče, a řekněte mi, že se nic nestalo. Nuže moje zvědavost mi pomohla. Přeřízl jsem šňůru, sundal víko a pohlédl dovnitř. On byl odvrácen, jako by se bál. Dopadlo to dobře? Tázal se. Žije? Jo, žije tak dobře, jak si jen kdo může přát. Dýchá dobře? Tázal se dále. No, neslyšíte-li to oddychování, pak se bojím, že jste hluchý. Dýchání bylo jistě slyšet až na ulici. On poslouchal, až i sám byl uspokojen. Bohu díky, zvolal a klesl dole nožky u krbu. Považte, já na to nepomyslil, pokračoval. Zavřel jsem ho do košíku před hodinou a kdyby si nějakou náhodou zamotal hlavu do prádla, ne, nikdy už neprovedu takovou hloupost. Máte ho rád, tázal jsem se. Otočil se ke mně. To je otázka, vždyť jsem jeho otec. A tu se zase spokojeně usmíval. Aj, řekl jsem. To myslím, že mám potěšení mluvit s panem Coaster Kingem. Coaster King, opakoval mladík překvapen, já se jmenuji Milberry. Na to já. Otec tohoto dítěte podle tabulky na výku je Coaster King, pocházející od Starlight, jeho matka Jenny Denny, od Derby Ďábla. Hleděl na mne ustrašeně a postavil židli mezi nás. Bylo jasné, že teď zase on myslel o mně, že jsem blázen. Ujistiv se po chvilce, že nejsem nebezpečný, posunoval se blíže, až mohl nahlédnout do košíku. V celém životě neslyšel jsem tak strašného výkřiku. Mladý muž stál z jedné strany postele a já z druhé. Pes, probuzený tím lomozem, posadil se a zavrčel napřed na jednoho, potom na druhého. Podle mého mínění bylo to asi 9měsíční štěně buldoka, na svůj věk pěkný kousek. Mé dítě, křičel mladík s vytřeštěnýma očima. To není mé dítě, co se to stalo? Zbláznil jsem se? Jste na nejlepší cestě k tomu, řekl jsem. A on taky byl. Uklidněte se, prosím. Co pak jste myslel, že uvidíte? No své dítě, křičel znovu, své jediné dítě. Myslíte skutečné lidské dítě, ptal jsem se. Někteří lidé mají takové pošetilé způsoby, že tak mluví o svých psech, člověk nikdy neví. No ovšem, že myslím na dítě, odpověděl. Nejhezčí, které jste kdy viděl, v neděli právě 13 týdnů. Včera se mu prořezal první zoubek. Při pohledu na buldočí hlavu se ho zmocnila zuřivost. Vrhnul se na košík a myslím, že by byl ubohé zvíře zardousil, kdybych tomu nebyl zabránil. Ten pes za to nemůže, upozorňoval jsem toho člověka. A myslím, že je mu z celé té záležitosti právě tak zle jako vám. On se také ztratil. Někdo si z vás stropil žert. Vzal vaše dítě a strčil do koše pejska, jestli ovšem tam vůbec dítě bylo. Jak to myslíte? Inu, pane, povídám, prominete-li, muži při střízlivých smyslech nevozí sebou děti v koších na psy. Odkud jedete? Z Benbury, odpověděl. Tam jsem velmi dobře znám. To docela věřím, řekl jsem. Jsem Milberry, kupec z Vysoké ulice. Co tu chcete s tím psem, tázal jsem se. Nezlobte mne, odpověděl. Teď se neznám. Moje žena je tady ve Warwicku. Ošetřuje nemocnou matku a v každém dopise, který poslala za posledních 14 dní domů, píše. O, jak toužím vidět našeho Erika. Kdybych jenom na okamžik mohla spatřit tím malého Erika. Velmi materské cítění, poznamenal jsem, které jí dělá čest. Tak tedy dnes odpoledne, pokračoval mladý kupec, kdy se dříve zavírá, řekl jsem, že jí sem dítě přivezu. Ona nemůže matku opustit a k ním dítě nechci vzít, protože stará paní mne, jak si nemá ráda, prý ji rozčiluji. Tak jsem chtěl počkat v hotelu na Mily. To je moje žena. Má sem přijít, až si vyšetří chvilku volna. Chtěl jsem své ženě udělat překvapení. A to asi bude největší překvapení, jaké jste jí kdy uchystal, podotknul jsem. Nedělejte si tak vážné věci, žerty, okřikl mne. Jsem nervózní a mohl bych vám ublížit. Měl pravdu. Žerty tady nebyly na místě. Ale proč jste dal malého Erika do psího koše? Nic takového, odpověděl podrážděně. To je košík na jídlo. V posledním okamžiku jsem zjistil, že bych nedovedl nést dítě na rukou. Myslel jsem také na to, co by za mnou uličníci pokřikovali. Chlapeček málo kdy spí, víte? Myslel jsem, když ho pohodlně uložím v koši, že se mu nic nestane na tak krátké cestě. Košík jsem držel ve vlaku na klíně, nepustil jsem ho z rukou ani na okamžik. Je to zoufalé, jak se Eriček změnil. Potomhle budu věřit na ďábla. Nebuďte směšný, řekl jsem. Je tady jistě nějaké vysvětlení. Víte to jistě, že to je ten týž koš, do kterého jste uložil dítě, pane Milberry? Trochu se uklidnil. Naklonil se nad koš a bedlivě si jej prohlížel. No, vypadá tak, řekl, ale přísahat na to nemohu. Říkáte, že jste košík nepustil z rukou. Přemýšlejte trochu. Ne, řekl. Měl jsem jej na klíně po celou cestu. Vždyť je to nesmysl, namítal jsem. Leda, že byste tam byl sám omylem položil psa místo dítěte. Jen si to klidně rozvažte. Nejsem vaší ženou, chci vám jenom pomoci. Nebudu vám nic vyčítat, kdybyste třeba jenom na minutu z toho koše spustil oči. Zase chvíli přemýšlel a tvář se mu rozjasnila. Pro boha, zvolal. Máte pravdu. Postavil jsem koš na chvíli na nástupišti v Benbury, když jsem si kupoval časopis Humory. Tuto máme, povídám. Teď mluvte rozumně. Moment. Nezačíná náhodou zítra v Birminghamu výstava psů? Myslím, že máte pravdu. Teď jde do tuhého, pane, řekl jsem. Náhoda tomu chtěla, že toho psa vezli na výstavu ve stejném koši jako vy, Erička. Vy jste vzal tomu člověku jeho štěně a on vzal vaše dítě a nechtěl bych předvídat, kdo z vás je v tuto chvíli z toho více blázen. Sázím se, že on si myslí, že jste to udělal úmyslně. Pan Milberry opřel hlavu o čelo postele a sténal. Mili přijde každou chvíli. Každou chvíli a já jí mám říci, že naše dítě šlo omylem na psí výstavu. To nesvedu. Ne, kde pak to nesvedu. Jeďte do Birminghamu, radím, a pokuste se najít správný koš. Stihnete vlak ve 17:45 a v 8 jste zpátky. Pojeďte se mnou, pane, prosil. Vy jste hodný člověk, pojeďte. Nejsem z toho, abych jel sám.

Tak. A za 20 minut mladý Milberry, buldočí štěně a já jsme seděli ve třetí třídě vlaku do Birminghamu. Sehnal jsem přednostu stanice, ten svolal všechny nosiče, kteří byli u vlaku 5.13. Všichni se shodovali v tom, že z vlaku nevystoupil nikdo s podobným košem. Přednosta stanice, sám otec rodiny, pojal sympatie k nešťastnému kupci a telefonoval do Banbury. Pokladník stanice si pamatoval jenom tři pasažéry, kteří kupovali lístky k tomu vlaku. Prvním byl pan Jessop, obchodník obilím, druhým jakýsi cizinec, ten si koupil lístek do Wolverhamptonu a třetím byl mladý Milberry sám. Věc vypadala beznadějně, když se do toho vmísil jeden čiperný hoch od Smithových novin. Viděl jsem starou paní, která jednala před nádražím o povoz a měla v ruce takový košík. A ten měl podobu právě toho košíku, co držíte v ruce. Sebrali jsme hocha na pomoc a vydali se k drožkám. Stará paní s košem na psa není obtížným předmětem stopování. Jela do malého laciného hotelu na Astor Road. Pokojská mi vyprávěla, že se té staré dámě vedlo s jejím košem právě tak špatně jako mému člověku. Košík se nevešel do vozu, putoval tedy na střechu kočáru a protože hezky pršelo, přikryl jej kočí zástěrou. Když zavazadlo sundávali z vozu, spadlo jim u vchodu na zem, dítě se probudilo a dalo se do pláče. Proboha, paní, co je v tom koši? Ptala se pokojská hotýlku. Dítě? Ano, má drahá, je to mé dítě, řekla stará paní. V kritické chvíli se vnutila do žertovné nálady, duše dobrá. Chudinka malá, doufám, že mu neublížili. Objednala si pokoj s otopem, podomek odnesl koš nahoru a položil ho před krb. Stará dáma řekla, že si další obstará s pokojskou a poslala ho pryč. Po tu dobu, jak vypravovalo děvče, vřeštělo dítě jako parní siréna. Neplač, drahoušku, domlouvala stará paní rozmotávajíc šňůru. Máma otevře, jak nejrychleji může. Pak se otočila k pokojské a řekla. Otevřte moji kabelku, tam najdete láhev mléka a několik sucharů pro psy. Suchary pro psy? Divilo se děvče. Ano, odpověděla návštěvnice se smíchem. Moje děťátko rádo suchary pro psy. Děvče otevřelo kabelku, vyndalo láhev mléka a půl tuctu sucharů pro psy. Stála zády obrácena, otočila se, když uslyšela za sebou zastejnání a ránu. Stará paní bez hnutí ležela na rohoži před krbem. Dítě sedělo v koši a řvalo, až se hory zelenaly. Pokojská v rozčílení popadla jeden suchar a dala mu jej. Dítě se ho chtivě chopilo. Potom dívka přiskočila k staré paní a křísila jí k životu. Ta asi za minutu otevřela oči, stará dobrá duše, a rozhlédla se kolem. Dítě teď zápolilo se psím sucharem. Dáma pohlédla na dítě a schovala hlavu v náruči pokojské. Co je to? Ptala se uděšeným hlasem. To v tom koši. Je to dítě, odpověděla tázaná. Jste si jista, že to není pes? Podívejte se ještě jednou. Děvče začalo být nervózní. No dítě se psem se hned tak nesplet, řekla. Je to lidské dítě, prosím. Stará paní se dala do pláče. To je trest na mne, řekla. Zvykla jsem si mluvit o tom psu, jako by to byl lidský tvor, a teď přišel trest. Odešla jsem před 2 hodinami ze svého domu s ročním buldokem, uloženým v koši. Viděla jste, jak svůj košík otvírám, a teď to překvapení. Ale přece z buldoka se neudělá dítě, milá paní, namítala moudře pokojská. Nevím, jak se to stalo, řekla postižená. Vím jen, že jsem vyjela s buldokem a tak nebo onak se z něho stalo tohle. Někdo je tam podstrčil, odpověděla dívka. Někdo se chtěl zbavit dítěte, vzal vašeho psa a dal dítě na jeho místo. To by musel být velký čipera, namítala dáma, protože jsem nespustila z koše oči. Ovšem je tady ta chvilka, co jsem se zastavila v Banbury v bufé na číšku čaje. Tam to jistě udělali, řekla chápavá pokojská. A byl to chytrý kousek. V tom stará paní náhle pochopila svou situaci. Skandál! Já, svobodná žena z té naší klepařské vesnice a mám dítě, hrůza! Vždyť je to hezké dítě, přimlouvalo se děvče. Chtěla byste je?
ptala se nešťastná stará pana. Pokojská řekla, že děkuje, ale nechce. Stará dáma se snažila upamatovat si podrobnosti cesty, ale čím více přemýšlela, tím horší to bylo. Pokojská byla přesvědčena, že kdybychom byli nepřišli včas, snad by se chudák stará zbláznila. Když Podomek vešel do dveří a hlásil, že dole je jakýsi mladý pán se psem a ptá se po dítěti, vrhla se poslovi kolem krku a objímala ho. Tak jsme stihli vlak do Warwicku. Do hotelu jsme naštěstí dorazili 10 minut před příchodem paní Milberyové. Šťastný otec nesl dítě v náručí po celou cestu. Řekl, že si košík můžu nechat a přidal mi k tomu ještě 10 šilinků s podmínkou, že budu držet jazyk za zuby, což jsem také učinil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Bojíte se rádi? To je taky otázka, co takhle v noci. Ale na druhou stranu, proč ne? Když Jerome Klapka Jerome byl taky, a to se o něm málo ví, autorem hororových a duchařských povídek. A dokonce čelným představitelem jednoho z anglických duchařských spolků své doby. Herec a režisér Jiří Hanák prožil v Anglii velkou část svého života. Byl mimo jiné i skvělým překladatelem a, to snad ani nemusím dodávat, milovníkem textů Jeroma Klapky Jeroma. Jeden z nich, který si vybral, skutečně děsuplný, se jmenuje docela romanticky, totiž Partner k tanci. A tak vám teď přeju takový ten, znáte to, příjemný strach před usnutím a brzy zase naslyšenou.

Tento příběh se udál ve Furtwagenu, malém městečku v Černém lese. Žil tam podivuhodný starý chlapík, jmenoval se Nikolaus Geibel. Vyráběl mechanické hračky, které získaly pověst skoro po celé Evropě. Zajíčky, kteří vyskakovali z hlávky zelí, napřimovali uši, uhlazovali fousiska a pak hned zasmizeli. Nebo kočky, které si myly obličej a mňoukali tak přirozeně, že si je psi pletli se živými kočkami a vrhali se na ně. Vyrobil i panu, která měla v sobě ukrytý fonograf a zdravila dobré ráno, jak se máte. Nebo pána, který kouřil dýmku a vypil víc piva než tři průměrní němečtí studenti dohromady. Ve městečku se dokonce věřilo, že starý Geibel dokáže vyrobit loutku schopnou všeho, co umí dospělý člověk. Jednou ale vyrobil loutku, která uměla ještě cosi víc. A došlo k tomu takto. Začalo to miminkem mladého doktora, jmenoval se Follen. Na počest jeho prvních narozenin uspořádala paní Follenová bál. Mezi hosty byl i starý Geibel se svou dcerou Olgou. Příští den odpoledne se u Geibla zastavili na pár slov tři či čtyři Olžiny kamarádky, které byly také na bále. Řeč se samozřejmě točila kolem včerejších zážitků a slečny kritizovali přítomné pány a hlavně to, jak tančili. Starý Geibel byl v pokoji, ale zdálo se, že je příliš ponořen do četby novin, než aby si jich všímal. Zdá se, jako by na každém bále bylo čím dál míň mužských, kteří umějí tančit, řekla jedna z dívek. A ty hloupé řeči, co vedou, přidala se druhá. Vždycky říkají to též. Jak báječně dnes, slečno, vypadáte. Jezdíte často do Vídně. Měla byste jet, je tam přenádherně. A nebo jak kouzelné šatičky máte na sobě, nebo jak je dnes teplo, milujete Wagnera a podobně. Mně je jedno, o čem plácají, ozvala se třetí slečna. Když mužský dobře tančí, může být i pitomec. To jsou všichni. Utrousila zlostně další, dosti hubená dívka. Já chodím na bály tancovat, pokračovala slečna, aniž by si všimla její poznámky. Chci po partnerovi jenom, aby mě pevně držel, kroužil se mnou po parketu s jistotou a aby se neunavil dřív než já. Takže to by ti stačil natahovací panák, řekla ta hubená dívka. Bravo, vykřikla jedna z dívek a zatleskala. Jaký kapitální nápad. A dívky se této myšlenky s nadšením chopily. Představte si, jaký by to byl báječný partner, řekla jedna. Nikdy by vám nešlápl na nohu, nikdy by vás nenakopl do holeně. A když by měl v sobě gramofon se všemi těmi stupidními průpovídkami, tak by ho nikdo nerozeznal od normálního mužského, dala všemu vrchol ta dívka, která s nápadem přišla. Starý Geibel odložil noviny a s našpicovanýma ušima poslouchal. Po odchodu dívek se zavřel v dílně a Olga slyšela, jak chodí sem a tam a tu a tam, co si sám pro sebe povídá. Ten večer s ní pak hovořil o způsobu, jak tančí muži, co obvykle říkají, jak se chovají, jaké jsou nejznámější tance, jaké kroky se při nich používají a plno dalších otázek týkajících se tohoto předmětu.

pak se asi 2 týdny zdržoval pořád v dílně, byl hodně zamyšlený a zaměstnaný a občas se neočekávaně tiše usmál, jako by jej těšilo, že nikdo neví, co žertovného chystá. Asi za měsíc se ve Furtwagenu pořádal další bál a Geibel byl se svou dcerou opět mezi pozvanými hosty. Před odchodem se Olga scháněla po otci a že ho nemohla najít nikde v domě, zaťukala na dveře dílny. Objevil se s vyhrnutými rukávy a rozpálený obličej mu zářil. Nečekej na mě, řekl, přijdu později, musím ještě něco dodělat. Když se otočila k odchodu, ještě za ní zavolal, řekni jim, že přivedu jednoho mladého muže, moc příjemného a je báječný tanečník, všem děvčatům se bude líbit. Zasmál se a zavřel dveře. Řezbář udržoval jako obvykle všechno, co dělal v největší tajnosti, ale jeho dcera měla celkem jasné představy o jeho záměrech a tak hosty připravila na to, co mělo přijít. Společnosti se zhostilo napětí a všichni dychtivě čekali na příchod proslulého mechanika. Nakonec se venku ozval zvuk přijíždějícího kočáru, po něm kroky v hale a do salonu vběhl sám hostitel, aby s rudou tváří, rozzářenou vzrušením oznámil slavnostním hlasem slovutný pan Geibel a jeho přítel. Slovutný pan Geibel a jeho přítel vešli za bouře smíchu a potlesku doprostřed sálu. Dovolte mi, vážené dámy a pánové, začal Geibel, abych vám představil svého přítele, poručíka Fritze. Drahý příteli Fritzi, ukloň se společnosti. Geibel povzbudivě položil ruku na Fritzovo rameno a jeho hlubokou úklonu doprovázel hlasitý skřípot pod hrdle, nepříjemně připomínající chřestější zvuky. Chodí trošku stuha, vysvětlil Geibel, vzal jej pod paždí a udělal s ním několik kroků. Kráčel opravdu prkeně. Ale chůze není jeho největší předností, v podstatě je to tanečník. Zatím jsem ho stačil naučit jen valčík, za toho ale umí excelentně. Smím ho některé z přítomných dam nabídnout k seznámení jako tanečníka, drží dokonale rytmus, je neúnavný, nešlape na nohy, nekopá do holení, netrhá šatstvo a tančí rychle nebo pomalu, jak si kdo přeje. Netrpí závratí a umí báječně mluvit. No, příteli, řekni něco sám. Starý muž zmáčkl jeden z knoflíků vzadu na Fritzově kabátě a ten okamžitě otevřel ústa a tenkým hlasem, který, jak se zdálo, vznikal někde vzadu hlavy, pronesl, mohu mít to potěšení? A pak sklapnutím ústa opět zavřel. Nebylo pochyb, že poručík Fritz učinil na přítomné neobyčejný dojem. Ale přesto se žádné dívce zřejmě nechtělo do tance s takovým společníkem. Podezíravě studovali jeho voskovou tvář s upřeně cvícíma očima a tuhým úsměvem a nebylo jim to příjemné. Nakonec se starý Geibel zastavil u dívky, která tehdy s nápadem přišla. Je to váš návrh, slečno, splněný do písmene. Elektrický tanečník. Dlužíte mu zkušební taneček. Byla to chytrá a veselá dívka, náchylná ke každé legraci. Sám hostitel se přidal ke Geiblovi a tak souhlasila. Řezbář jí ukázal, jak má regulovat tanečníkovu rychlost, jak ho zastavit, jak se uvolnit z jeho sevření. Bude s vámi tančit v soustředěných kruzích, vysvětloval Geibel. Dávejte pozor, aby do vás nikdo nenarazil a nevyšinul vás ze směru. Hudba spustila, starý Geibel zmáčkl vypínač a Aneta se svým podivným partnerem se dali do tance. Zpočátku nikdo netančil a všichni je sledovali. Tanečník plnil svůj úkol dokonale. Držel se naprosto přesně rytmu i kroků a třímal svou malou partnerku v pevném objetí. Elegantně s ní kroužil na parketu a během tance mu z úst plynuly trochu pisklavé věty, přerušované jen okamžiky vrzavého ticha. Jak kouzelně dnes vypadáte, pronášel jeho tenký vzdálený hlásek. Jaký to dnes byl báječný den.
ta roba vám ohromně sluší. Není valčík úchvatný tanec? Chtěl bych s vámi takto kroužit do skonání světa. Už jste večeřela? Počáteční nervozita pomalu mizela a Anetě se tanec líbil čím dál tím víc. Je prostě úžasný, volala ve smíchu. Mohla bych s ním tančit do smrti. A na parketu se k ním připojovaly další a další páry, zatímco Nikolaus Geibel vše pozoroval s dětskou radostí a nadšením z úspěchu svého díla. Přistoupil k němu hostitel a pošeptal mu do ucha, tenhle večer patří Dům mládeži, my si dáme sklenku bílého tamhle vestavení naproti, co říkáte? V sále se tanec stával stále divočejší a rychlejší. Aneta uvolnila šroubek regulující rychlost jejího umělého tanečníka a jeho figura se kolem ní otáčela rychleji a rychleji. Z parketu odpadala jedna vyčerpaná dvojice za druhou, ale oni dva tančili ještě rychleji a zběsileji, až nakonec zůstali na parketu sami. Valčík byl stále šílenější, hudba už nestačila, hudebníci nebyli schopni dodržovat tempo, přestávali hrát a seděli v němém úžase. Mladší hosté začali tleskat, ale na tvářích dospělých se objevily stíny obav. Nebylo by lépe, kdybyste už skončili, má drahá, volala na Anetu jedna ze starších žen. Budeš moc unavená. Ale Aneta neodpovídala. Myslím, že omdlela, vykřikla jedna dívka, která si všimla Anetiny tváře, když jí v tanci míjela. Jeden z pánů skočil k tanečníkovi a pokusil se jej uchopit, ale náraz jej odhodil na zem a těsně u jeho tváře došlápla kovová bota umělého panáka. Ženy zmáhala hysterie. Muži křičeli jeden na druhého protichůdné rady, dva z nich se pokusili figuru zastavit, ale jen se jim povedlo vyvést tančící dvojici z rovnováhy a ta v tanci začala narážet na stěny a na nábytek. Na dívčiných bílých šatech se objevil pramínek krve a stékal pomalu dolů. Divadlo dostalo nádech hrůzy. Ženy s křikem vybíhaly z místnosti a muži je následovali. Až se ozval první rozumný výkřik, najděte Geibla, přiveďte Geibla. Nikdo si nevšiml jeho odchodu, nikdo nevěděl, kde může být. Prohledali všechny místnosti v domě, ale Geibel nebyl k nalezení. Nakonec si kdo si všiml, že chybí i hostitel, a tak spěchali do domu přes dvůr, kde je konečně našli. Geibel zbledl, vstal a následoval je. Protlačil se s venclem z krumáží hostů před místností, vešli dovnitř a zamkli se tam. Bylo slyšet jejich tichý šepot a rychlé kroky, následované zvuky podobnými zápasu, pak ticho a po něm znovu šepot. Pak se otevřely dveře, lidé se začali mačkat dovnitř, ale venclova široká ramena jim v tom zabránila. Potřebují vás, ukázal na dvojici starších mužů. Hlas měl klidný, ale tvář křídově bílou. Vy ostatní, prosím, odejděte domů. Od té doby nevyráběl starý Nikolaus Geibel už nic jiného než mechanické králíky a mňoukající kočky, míjící si tlapkou fousy.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.